0: 2 hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: Babišova vláda pokračuje. Škodovka omezuje výrobu a útok na škole na Slovensku má druhou oběť. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Opozici se ani na druhý pokus nepodařilo ve sněmovně svrhnout koaliční vládu premiéra Babiše. Proti vyslovení nedůvěry vládě hlasovali podle očekávání přítomní poslanci všech tří koaličních stran. Pro svržení kabinetu hlasovalo 83 přítomných opozičních poslanců. Potřeba by bylo nejméně 101 hlasů. Předseda Starostů a nezávislých Vít Rakušan v presklubu zmiňuje, zda se s vyslovením nedůvěry vládě plýtvá.
2: Já uznávám, že u nás my jsme demokratický. S tím hnutím byla diskuze a i u nás byli poslanci, kteří měli pocit, že tenhle instrument bychom si ještě měli schovat. Ale ty argumenty schodku rozpočtu, třeba i nových informací o zakleknutí na firmu FAU, podceňování bezpečnostních hrozeb převážely u nás klubu, že jsme se rozhodli podpořit svolání schůzek vyslovení nedůvěry, ale do budoucna, a to vám dávám za pravdu, upozorňuji i své kolegyně a kolegy, nenadužívejme ten instrument.
1: Celý presklub na našem webu frekvence1.cz. Automobilka Škoda Auto omezuje kvůli problémům u jednoho ze svých dodavatelů komponent výrobu. V dotčených provozech částečně redukuje počet směn podle dostupnosti dílů pro jednotlivé modely, uvedla v prohlášení. Úterní útok na základní škole na severu Slovenska má druhou oběť. Lékařům se nepodařilo zachránit žákyni, která byla hospitalizována ve velmi vážném stavu. Ve slovenské sněmovně to řekl předseda parlamentu Richard Raši. Poslanci dívku následně uctili minutou ticha. Pokračování mezinárodních konfliktů je pravděpodobné, protože svět se mění, řekl v projevu na schůzce Valdajského diskuzního klubu v Moskvě ruský prezident Vladimír Putin. Z české fotbalové reprezentace před venkovními zápasy Ligy národů ve Španělsku a v Anglii vypadl záložník Adam Karabec. 23-letý kapitán pražské Sparty musel kvůli zranění kotníku vynuceně střídat v úterním domácím utkání s Anglií a na zbylé dva duely probíhajícího srazu se nestihne dát do pořádku.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Pátek bude většinou polojasno, na východě až jasno, v západní polovině Čech naopak velká oblačnost a také přehánky. Nejvyšší je denní teploty 20 až 24 stupňů. Příjemný poslech, Frekvence 1.

0: prezidenti, politici, slavní zpěváci i herci.
1: Ti všichni míří v neděli po obědě na Frekvenci 1.
2: Kdyby ten Jiříkovský mi nabídl, že mi dá 1 miliarda, prosím vás, to jsou drobné, to bych dal v keši z kapsy. Tolik mě stojí údržba Trávníka a Monike. No.
0: Nejlepší český imitátor Petr Jablonský předvede na vaše přání, na koho si vzpomenete.
3: Už jste mě inspiroval a jako věřím, že i spousta posluchačů si to představuje, ty moje ladné pohyby při Mamutím jezeru třeba.
1: Petr Jablonský, live, každou neděli od 13 hodin na Frekvenci 1.

0: musiche.
1: Musiche.
0: I o víkendu vám na Frekvenci 1 přinášíme náš exkluzivní hudební mix.
1: Aktuální.

0: I o víkendu díky nám víte, co se děje,
1: kdo slaví a co,
0: a taky kam vyrazit a proč.
2: Víkendový tým Frekvence 1.
0: Petr Wagner,
1: Veronika Elhotová
0: a Marek Valášek.
2: I v sobotu a v neděli.
3: Zapněte rádio a vypněte starosti.

0: 3 hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: Turek je připraven pracovat. Podle Rakušana nás bude schodek mrzet dlouho a Putin čeká pokračování konfliktu. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Při červencové autonehodě poslance Filipa Turka za motoristy a řidiče nemocničního vozu v centru Prahy se nestal trestný čin. Výsledek prověřování Frekvence 1 potvrdila mluvčí pražských policistů Eva Kropáčová.
2: V souvislosti s dopravní nehodou, která se odehrála 13. července letošního roku na IP Pavlova, policisté ukončili prověřování. Na základě provedeného šetření a závěru znaleckého zkoumání z oboru zdravotnictví nebylo zjištěno naplnění skutkové podstaty trestného činu, pro které bylo prověřování z pokynu státního zástupce vedeno. Dosud zjištěné skutečnosti nasvědčují podezření ze spáchání přestupku proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu ze strany obou účastníků dopravní nehody.
1: Poslanec Filip Turek už na vyjádření policie reagoval slovy, že je připraven dál pracovat pro Česko a jeho občany v souladu s mandátem, který získal v loňských volbách, jakož i s programem, s nímž v nich motoristé uspěli. Předseda Starostů a nezávislých Vít Rakušan glosuje v presklubu přehmaty současné vlády a mluví o tom, zda je na stole vytvořit koalici, která by porazila Andreje Babiše, a také zmiňuje, zda se s vyslovením nedůvěry vládě plýtvá.
3: Ten nejaktuálnější problém, který bude bolet všechny po dlouhá desetiletí a léta dopředu, je určitě schodek rozpočtu. Ale já neumím úplně vybrat. Útok na soudy, kdy premiér tady říká, že si lze objednat odsouzení člověka u nezávislé justice, to si nedovolí ani premiér v rozvojové zemi.
1: Pressklub na našem webu frekvence1.cz. Turecká letecká společnost Pegasus Airlines dokončila převzetí českých aerolinií a skupiny Smartwings. Dohromady mají více než 175 letadel a k tomu potvrzené objednávky na dalších 140 letounů. Hodnota transakce je podle dřívějších informací zhruba 3,8 miliardy korun. Pokračování mezinárodních konfliktů je pravděpodobné, protože svět se mění, řekl v projevu na schůzce Valdajského diskuzního klubu v Moskvě ruský prezident Putin. Ten v roce 2022 rozpoutal válku proti Ukrajině. Putin vyjádřil přesvědčení, že situace se uklidní s ústupem toho, co nazval západní hegemonií. Varoval také před důsledky prudkých technologických změn, včetně šíření umělé inteligence, které podle něj mohou přivodit zničení světa. Fotbalista Martina Schubert se během jednoho roku dostal z druholigové rezervy Baníku Ostrava až do české reprezentace. Dva dny před zápasem elitní skupiny Ligy národů ve Španělsku už Schubert vyhlíží duel s úřadujícími mistry světa, které považuje za nejlepší tým současnosti.
4: Jako pro mě to až neuvěřitelný vlastně, jako jak rychle se to všechno sešlo, hlavně i jako, když to řeknu, tak na začátku sezóny bych tohle určitě nečekal, že už to přijde v tenhle moment, jako věřil jsem, že ukážu víc než tu minulou sezónu, ale že to bude až takhle, tak to jsem nečekal.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Pátek bude většinou polojasno na východě až jasno, v západní polovině Čech bude převažovat velká oblačnost, nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů. Příjemný poslech. Frekvence 1.
0: To nejlepší z muziky.

0: vy na frekvenci 1?
1: No jasně. To je totiž hodina bláznivého humoru a zábavy.
2: Rodičovstvo je jako prechádzka parkom.
0: Takhle to umí glosovat jen velké hlavy.
2: Jurským parkom.
1: Začínáme každý všední den v 17 hodin.
0: Co vás baví? Velké hlavy.
1: Frekvence 1. Zapni rádio, vypni starosti.

0: koncem pracovního týdne přichází konečně pátek a Ondra Kubala.
1: Hudební novinky.
0: Trby ze světa slavných.
1: Song za odměnu.
0: A dorazí i zajímavý host.
1: Kdo to bude tentokrát?
2: Kateřina Jebavá z SOS dětských vesniček. Probereme duševní zdraví dětí a také, jak mu pomoct.
1: Konečně pátek s Ondrou Kubalou.
0: Od 6 do 11 večer na frekvenci 1.

0: 4 hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: Babišova vláda pokračuje. Škodovka omezuje výrobu a útok na škole na Slovensku má druhou oběť. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Opozici se ani na druhý pokus nepodařilo ve sněmovně svrhnout koaliční vládu premiéra Babiše. Proti vyslovení nedůvěry vládě hlasovali podle očekávání přítomní poslanci všech tří koaličních stran. Pro svržení kabinetu hlasovalo 83 přítomných opozičních poslanců. Potřeba by bylo nejméně 101 hlasů. Předseda Starostů a nezávislých Vít Rakušan v presklubu zmiňuje, zda se s vyslovením nedůvěry vládě plýtvá.
2: Já uznávám, že u nás my jsme demokratický. S tím hnutím byla diskuze a i u nás byli poslanci, kteří měli pocit, že tenhle instrument bychom si ještě měli schovat. Ale ty argumenty schodku rozpočtu, třeba i nových informací o zakleknutí na firmu FAU, podceňování bezpečnostních hrozeb převážily u nás klubu, že jsme se rozhodli podpořit svolání schůzek vyslovení nedůvěry, ale do budoucna, a to vám dávám za pravdu, upozorňuji i své kolegyně a kolegy, nenadužívejme ten instrument.
1: Celý presklub na našem webu frekvenci1.cz. Automobilka Škoda Auto omezuje kvůli problémům u jednoho ze svých dodavatelů komponent výrobu. V dotčených provozech částečně redukuje počet směn podle dostupnosti dílů pro jednotlivé modely, uvedla v prohlášení. Úterní útok na základní škole na severu Slovenska má druhou oběť. Lékařům se nepodařilo zachránit žákyni, která byla hospitalizována ve velmi vážném stavu. Ve slovenské sněmovně to řekl předseda parlamentu Richard Raši. Poslanci dívku následně uctili minutou ticha. Pokračování mezinárodních konfliktů je pravděpodobné, protože svět se mění, řekl v projevu na schůzce Valdajského diskuzního klubu v Moskvě ruský prezident Vladimír Putin. Z české fotbalové reprezentace před venkovními zápasy Ligy národů ve Španělsku a v Anglii vypadl záložník Adam Karabec. 23-letý kapitán pražské Sparty musel kvůli zranění kotníku vynuceně střídat v úterním domácím utkání s Anglií a na zbylé dva duely probíhajícího srazu se nestihne dát do pořádku.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: V pátek bude většinou polojasno, na východě až jasno, v západní polovině Čech naopak velká oblačnost a také přehánky. Nejvyšší je denní teploty 20 až 24 stupňů. Příjemný poslech, Frekvence 1.

0: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Ty největší hity posledních let.
1: Celý můj život plave na vodě.
2: Ale i hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
0: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.

0: 5 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Turek je připraven pracovat. Podle Rakušana nás bude schodek mrzet dlouho a Putin čeká pokračování konfliktu. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Při červencové autonehodě poslance Filipa Turka za motoristy a řidiči nemocničního vozu v centru Prahy se nestal trestný čin. Výsledek prověřování Frekvence 1 potvrdila mluvčí pražských policistů Eva Kropáčová.
2: V souvislosti s dopravní nehodou, která se odehrála 13. července letošního roku na IP Pavlova, policisté ukončili prověřování. Na základě provedeného šetření a závěru znaleckého zkoumání z oboru zdravotnictví nebylo zjištěno naplnění skutkové podstaty trestného činu, pro které bylo prověřování z pokynu státního zástupce vedeno. Dosud zjištěné skutečnosti nasvědčují podezření ze spáchání přestupku proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu ze strany obou účastníků dopravní nehody.
1: Poslanec Filip Turek už na vyjádření policie reagoval slovy, že je připraven dál pracovat pro Česko a jeho občany v souladu s mandátem, který získal v loňských volbách, jakož i s programem, s nímž v nich motoristé uspěli. Předseda starostů a nezávislých Vít Rakušan glosuje v presklubu přehmaty současné vlády a mluví o tom, zda je na stole vytvořit koalici, která by porazila Andreje Babiše, a také zmiňuje, zda se s vyslovením nedůvěry vládě plýtvá.
3: Ten nejaktuálnější problém, který bude bolet všechny po dlouhá desetiletí a léta dopředu, je určitě schodek rozpočtu. Ale já neumím úplně vybrat. Útok na soudy, kdy premiér tady říká, že si lze objednat odsouzení člověka u nezávislé justice, to si nedovolí ani premiér v rozvojové zemi.
1: Pressklub na našem webu frekvence1.cz. Turecká letecká společnost Pegasus Airlines dokončila převzetí českých aerolinií a skupiny Smartwings. Dohromady mají více než 175 letadel a k tomu potvrzené objednávky na dalších 140 letounů. Hodnota transakce je podle dřívějších informací zhruba 3,8 miliardy korun. Pokračování mezinárodních konfliktů je pravděpodobné, protože svět se mění, řekl v projevu na schůzce Valdajského diskuzního klubu v Moskvě ruský prezident Putin. Ten v roce 2022 rozpoutal válku proti Ukrajině. Putin vyjádřil přesvědčení, že situace se uklidní s ústupem toho, co nazval západní hegemonií. Varoval také před důsledky prudkých technologických změn, včetně šíření umělé inteligence, které podle něj mohou přivodit zničení světa. Fotbalista Martina Schubert se během jednoho roku dostal z druholigové rezervy Baníku Ostrava až do české reprezentace. Dva dny před zápasem elitní skupiny Ligy národů ve Španělsku už Schubert vyhlíží duel s úřadujícími mistry světa, které považuje za nejlepší tým současnosti.
4: Jako pro mě to až neuvěřitelný vlastně, jako jak rychle se to všechno sešlo, hlavně i jako, když to řeknu, tak na začátku sezóny bych tohle určitě nečekal, že už to přijde v tenhle moment, jako věřil jsem, že ukážu víc než tu minulou sezónu, ale že to bude až takhle, tak to jsem nečekal.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Pátek bude většinou polojasno na východě až jasno, v západní polovině Čech bude převažovat velká oblačnost, nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů. Příjemný poslech Frekvence 1.

si tak úsměv. Každý ví nejlíp, co máš dělat, jak se chovat. A stále dokola se musíš obhajovat. Tak proč se trápit tím, co bylo?

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
1: 6 hodin. Frekvence 1 zprávy.
2: Krásné ráno, zprávy má Lucie Šmídová. Hezké ráno.
3: Pěkné ráno, je poslední možnost písemně požádat o průkaz pro volby do Senátu. Dneska bude více oblačnosti, ale teploty kolem 24 a pozor na nehody na D1. Už za týden nás čekají komunální volby a hlasování o obměně třetiny senátu. Některé obce jsou hodně provázané s celostátní politikou. U jiných jsou kandidátky postaveny třeba na sousedských sporech. Frekvenci 1 to řekl politolog Ladislav Cabada.
4: Pak je tam několik kandidátních listin dost často postavených na nějakých sousedských sporech, konfliktech, které se vyhrotily. Čili řekl bych, že najít nějaký jednotný model, jednotný mustr v tom českém komunálním prostředí nejde, že skutečně je to takové akvárium, ve kterém se pohybuje poměrně velké množství různých aktérů, mimochodem na té obecní úrovni velmi často takových, kteří nechtějí mít stranický základ, kteří se snaží prezentovat jako nezávislí.
3: Dnes zároveň končí lhůty pro doručení žádosti o vydání voličského průkazu. Opozici se ani na druhý pokus nepodařilo ve sněmovně svrhnout koaliční vládu premiéra Andreje Babiše. Proti vyslovení nedůvěry vládě hlasovali ve čtvrtek přítomní poslanci všech tří koaličních stran. Návrh podpořili zákonodárci opozičních ODS, STAN, Pirátů, KDU, ČSL a TOP 09. Kabinet ANO, SPD a motoristů tak bude dál vládnout s důvěrou dolní komory. Řeky po celé Evropě letos v létě zaznamenaly nejnižší letní průtoky za více než 30 let. Uvedla to služba Evropské unie pro sledování klimatu. Letošní léto se podle ní v Evropě vyznačovalo extrémními vlnami veder a suchy, přičemž na konci sezóny rekordních 52% kontinentu čelilo velmi silné tepelné zátěži. Hokejisté Sparty porazili v předehrávce 7. kola extraligy České Budějovice 4-2 a na třetí pokus poprvé vyhráli v domácím prostředí. Motor zdolali v O2 aréně po 11. v řadě. Gólem a asistencí se na výhře podílel kapitán Filip Chlapík. Sparta se v tabulce posunula na 4. místo před svého soupeře.
1: Frekvence 1.
2: Počasí.
3: Bude převažovat polojasno až oblačno, zejména v západní polovině Čech až zataženo. Na západě a severozápadě Čech se výjimečně mohou objevit slabé přehánky. Později odpoledne a večer začne oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty 20 až 24, v západní polovině Čech 18 až 21 stupňů.
2: Frekvence 1.
1: Doprava.
3: Nehody hlásí z D1.
5: S opatrností projíždějte po dálnici D1 na trase z Prahy do Brna. Na 157. kilometru se došetřuje nehoda. Další nehoda se stala na dálnici D1 ve směru z Přerova do Ostravy u hranic na 310. kilometru. Z dopravního centra ředitelství stanice dálnic Markéta.
3: A na frekvenci 1 startuje ráno s Mírou Michálkem a Lubkou Poníželovou.
6: A páteční ráno, přejeme vám tedy, ať se dobře vstává. Já přemýšlím, jestli má vůbec smysl nějak komentovat pátek. Já no. bych to udělal takhle, koukej, jsem vymyslel pro dnešní
7: ano.
6: den.
7: Ano.
6: Já si vybavu, že se autoři téhle písně byli vždycky uvedeni
7: ano.
6: za ty roky, co dělám v rádiu, jako Achil, Zachar a Bolek.
7: No.
6: Ale máme tady nového kolegu, no nového, dobře. A on je velký odborník na hudbu. A ve chvíli, kdy nám něco chybí třeba v názvu, byť jako drobného,
7: jo.
6: tak to tam vždycky dopíše a koukám, že tady dopsal Achil, Zachar, Bolek a Komety Jiřího Kaleše. Jsem vůbec nevěděl, že tahle písnička, jakože nad ní spolupracovali i Komety Jiřího Kaleše.
7: Ty jo, to vůbec, a počkej, a nebyl Achil, Zachar a Bolek součástí Komety Jiřího Kaleše?
6: Nevím, každopádně tohle je podle mě jeden z nejdelších názvů hudebního seskupení na světě. Achil, Zachar, Bolek a Komety Jiřího Kaleše, hezké ráno.
7: Dobré jitro.
2: Míra Michálek
1: a Lubka Poní.

0: Tohle jsou Roxet, které už střídají horoskopy. Paní Dagmar Klucké, tak co vás dneska čeká a nemine?
1: Horoskop Frekvence 1.
2: Astrologicko-karetní horoskop Dagmar Klucké na Frekvenci 1. Krásné ráno přeji všem, vítejte u pátečních horoskopů. Dnes je den hospodářských zvířat, den nenásilí a také den úsměvu. Svátek slaví Olivie, Oliver a Olympie. Blahopřejeme. Slunce ve vahách přeje dotykům a objímání. Co čeká váhy? Dnes se budete cítit ve špičkové formě. S partnerem prožijete renesanci vztahu. Štíři baví vás provokovat okolí. Pokud jde o lásku, myslete na budoucnost a nenechte se unášet pochybnými flirty. Střelci, vědomí, že se blíží víkend, vám zvedá náladu. V duchu si už plánujete, jak ho nejlépe strávíte. Kozorozi, dnes si klidu zrovna moc neužijete. Drahá polovička bude stále něco vymýšlet. Prostě budete muset poslouchat. Vodnáři, popadne vás touha něco dokázat, zvítězit sám nad sebou. Co by vás mohlo ohrozit, je nějaká zdravotní indispozice. Ryby, pracovní výkony může poznamenat snížená nesoustředěnost. Stanovte si lehčí cíle, které můžete sami zvládat. Berani, dejte si pozor na riskantní akce. Nevrhejte se do všeho po hlavě. Zbrklost by vám mohla ublížit. Chce to klid a zhluboka dýchat. Víci, říká se důvěřuj, ale prověřuj. Pokud nechcete někomu sednout na lep, vezměte si to k srdci a jednejte podle toho. Blíženci, luna je ve vašem znamení. Nová přátelství a letmé známosti mohou nabírat netušenou podobu. Užijte si den, jak se patří. Lásku a vášeň nevýjímaje, ale nesnažte se nic lámat přes koleno. Radci, výkyvy nálady nebudou výjimkou. Ačkoliv to mezi vámi skvěle klape, neubráníte se špetce žárlivosti. Ach jo. Lvi, dnešek přeje životní rozličným průlomům. Podpoří vaše plány i emoce. Bavte se, ale nezapomeňte, že máte i své povinnosti. Nikdo za vás nic neudělá. Pany, dnešní atmosféra bude poněkud hádavá. Vyplatí se přihmouřit oko nad nedostatky partnera či dětí.

0: Páteční ráno, potřebujeme trošku vzpružit, i když je pátek. Já jsem většinou v pátek unavený víc než v pondělí teda.
1: Já ti to v pondělí připomenu, Míro.
0: Dobře, to bývám většinou víc unavený než pátek. Tak, pojďme na to, je tady vtip od Jany s Mikešem.
2: Nevím, jestli to někdo nenapsal nebo neposlal záměrně, ale poslouchejte, jo. Dřív jsem mýval peněženku plnou kondomů, kdyby byla nějaká akce. No a dneska mám peněženku plnou karet, kdyby byla nějaká akce.
3: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu.
4: Jaký je rozdíl mezi investováním na portu a investováním? Bez portu je investování plné překvapení a stresu. Na portu nemusíte sledovat akcie, trhy, veverky. Portu. Investuj. Nestresuj. Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
5: Nestíháš? V pohodě. Sáhni po Body and Future Complete Food. 100% rostlinné tekuté výživě, která drží tempo s tebou. V jedné lahvi máš 25 gramů proteinu, 9 gramů vlákniny, 26 vitaminů a minerálů. Bez přidaného cukru a hlavně fakt skvěle chutná. Vítěz volby spotřebitelů 2026 a rozhodně ne náhodou. Teď ho navíc najdeš za výhodnou cenu ve větších obchodních sítích.
6: Usedněte za volant nového vozu Škoda Kamiq a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 6 270 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
7: Venku se ochlazuje, dny se krátí, ale doma zůstává.

0: Má teplo. Klimatizace Midea Solstice totiž nejen chladí, ale i vytápí. S technologií AI EcoMaster, která se přizpůsobí vašim potřebám a přináší úsporu energie až 30%. Ať je léto nebo mrazivá zima, doma je vám dobře po celý rok. Více informací najdete na www.midea.cz. Když klimatizace, tak Midea.
1: Například Harmony toaletní papír 30 rolí za 139,90. Jaro prostředek na nádobí 2 kusy v balení za 139,90. A Somat kapsle domičky různé druhy za 269,90. Až do 6. října. Kaufland.
2: Hustý milkořický jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. 3x více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kg jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořický jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
3: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
4: Frekvence 1.
5: To nejlepší z muziky.
4: Z každého

0: Krásné páteční ráno, tohle jsou VEM na frekvenci 1. Dneska přijde trošičku změna počasí, a to hlavně na západě Čech. Karlovarsko, Chebsko, tam počítejte s tím, že se dneska zatáhne a teploty se udrží jen okolo 18. V Krušných horách dokonce může sprchnout. Jinde teploty mezi 20 a 24 stupni a pokud jste citlivý na tlak, tak to s vámi dneska může trošku cloumat a točit. Tango. Přesně půl sedmá, tady krátké zprávy a Lucie Šmídová.
1: Dobré ráno, ministerstvo práce začalo pracovat na reformě sociálních služeb a dlouhodobé péče. Připravilo 48 námětů, které mají experti do konce roku dopracovat. Automobilka Škoda Auto omezuje kvůli problémům u jednoho ze svých dodavatelů výrobu. Částečně redukuje počet směn podle dostupnosti dílů pro jednotlivé modely. Poslední tým první fotbalové ligy Zlín posílil v reprezentační pauze záložník Miloš Kratochvíl. 30-letý hráč přišel do klubu po vypršení smlouvy ve Spartaku Trnava.
2: Frekvence 1. Doprava.
1: Kolonu hlásí z hradecké dálnice a pozor na nehodu na D1.
3: Na dálnici D1 z Prahy do Brna na 157. kilometru se došetřuje nehoda. Projíždějte s opatrností. A na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové zpomalíte před dopravním omezením u Poděbrad mezi 36. a 40. kilometrem. Zdržení je na 10 minut. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Markéta.
0: Krásné páteční ráno na frekvenci 1, tak Míro, jak jsi tady mluvil o tom, že seš v pátek unavenější než v pondělí, ano, a v pondělí unavenější než v pátek.
4: To jsem přesně já.
0: Tak objevila jsem tady u kamaráda ze Slovenska na jeho stránkách docela hezký příspěvek. Oni mají čas zaspávání a čas vstávání. V kolik ty vstáváš do rádia?
4: No tak jak kdy, snažím se...
0: Před pátou.
4: Abych to stihl na šestou. Kolem pátý, no.
0: Je to od tebe milý, že se snažíš tady být na šestou, abych tu nebyla sama. Tak no, prosím tě, měl by si chodit spát o půl desáté? Daří se ti to?
4: Ne, nikdy.
0: Jo. Já vstávám 4:40, takže já bych měla chodit spát před 9:00 večer. Mm-hmm. A to je docela dobrý.
4: A čím to je, jako, že počítá jenom minus těch 8, anebo no, je to daný něčím jiným
0: trošičku? Ne, počítaj minus 8, protože třeba když jdeš spát v půl druhý ráno, tak by si měl vstávat nejpozději v 9.
4: Ejo. A to mám pocit, že se vstává líp teda.
0: Když jsi... No, záleží, co do té půl druhý ráno dělal.
4: To je taky pravda. Já si vybavuju, jak mi jednou nešlo přijít v 5 odpoledne do práce. To bylo jako fakt těžký den.
0: Počkej, jsme měli kolegyni, a už si určitě vybavíš. Měli jsme kolegyni a ona nepřišla kolegovi na třetí do rádia.
4: Jo, protože spala, no.
0: A on jí telefonoval a říká, kde seš? A ona, promiň, já jsem zaspala. 3 hodiny odpoledne.
4: Stane se.
0: Počkej, a ještě jedna kolegyně mi telefonovala a to byla neděle. A ona mi telefonovala a říká mi, Luby, prosím tě, promiň, že jsem ne... A bylo v neděle odpoledne. Mm-hmm. Promiň, že jsem nepřišla. A já, kam? A ona, no do rádia, já mám ranní zprávy. A já říkám, teď je neděle odpoledne. Ona měla jako jenom ručičkový hodinky.
4: Aha.
0: A najednou byla normálně tak úplně jakoby pobouchaná, že se lekla jakoby o půl dne, že už má být v rádiu a nebyla.
4: Mena. Řekni nám jména.
0: Veronika Markéta.
4: Hezké ráno.
0: Dobré ráno.
2: Míra Michálek
5: a Lubka Ponížilová.

0: Jan Kraus a Blondýna.
1: V New Yorku prodávají chleba za $60, tedy na naše nějakých 1300 korun. A lidé jim mohou ruce utrhnout. Co vy na to?
2: Já si jim chutnám. No? V New Yorku je dost těch, pro který to není problém koupit chleba za $60. Je jich tam asi nejvíc na světě.
1: Dobře.
2: No tak...
1: Přesto?
2: Že jim můžou ruce utrhnout, tak my nevíme ty parametry, ale asi to velmi dobře jde na odbyt. Druhá věc je, některý si to koupí třeba jednou za měsíc. Je to město, kde se to, když to uděláte jako dobrý produkt, tak má šanci jako málo kde jinde.
1: Ale chleba i tady v Česku se dá koupit velmi draho.
2: To mě nemusíte říkat. To vím taky. No. A ještě taky jsou někdy pyšný, jako bych byl já, kdybych byl šikovnej. Že říkají, pečeme v pondělí a ve středu a po 11. už nic není a takovýhle. Mm. A já si vždycky říkám, ale jsou šikovní, jak jsou. No, já bych byl taky takhle nadutý. A vy musíte si přivstat, když chcete od nás od šikulů něco. Ty motáku nešikovna.
1: Myslíte, že to tam mají takhle, jo?
2: Jako? Ne, já nevím, jak oni to mají, protože já o tom můžu jenom snít.
1: A je nějaký chleba, za který byste byl ochotný dát 1300 korun?
2: To těžko. To, tam už jako mám mentálně logickou zábranu. To začíná mít i v pražských cenách potravin. Mm-hmm. Teda ne potravin, restauračních jídel. Nedávno jsem si objednal zase alio olio. A jsem to objednal, čili jsem tu cenu viděl. Bylo asi 350 korun. Byl jsem jako zvědavej. Jak to bude za těch... Jako alio olio za 350, tam je asi 330 korun rabat teda. Dobře, ale byl jsem v nouzi, tak to. No a pak se ozval ten kurýr a já jsem odevřel, podíval jsem se z okna z toho kurýr a on měl takový malý pytlíček, že to vypadalo, že mi veze hodinky. Nebo něco. Jsem šel dolů, říkal jsem si, on to buď nepřivez, nebo mě veze něco jiného. A říkám, já měl alio olio, říkal, ty vám vezu. A dal mě do ruky takový malý kelímek, že jsem si ho vzal. A když jsem to doma odevřel, tak jsem si říkal, tam chybí jenom nahoře takovej smajlík ohromnej. Dobrou chuť. No, ale rád jsem to se tak říkal, jsem si, je to pro mě problém. Víte, jako já na jednu stranu si to samozřejmě můžu dovolit si koupit takhle alio, olio, ale proč? Jako? Je tam pro mě nějaká zvláštní nechuť, že někomu už začínají být moje peníze úplně jedno. Tak mně jedno nejsou.
3: Jan Kraus a Blondýna.
0: Každé ráno exkluzivně na Frekvenci 1.

0: Frekvence 1 s vámi. No, v tento čas samozřejmě standardně musíme prověřit, kdo bude dnes chytrej.
1: Jak rádio.
0: Tak co tam máme?
1: Tak mně se líbí ten pátek, Míro. Mm-hmm. Víš, že na pátek jsou normy?
0: Jak normy?
1: Pátek je podle mezinárodní...
0: Ještě jednou, prosím tě, aby jsme to rádi poslechli.
1: Pátek je mezi...
0: Ukaž mi to, nebo to zase ne, to prozradím. Takže pátek je...
1: Pátek je podle mezinárodní normy ISO 8601 označení.
0: No.
1: A na tobě je, aby světu doplnil. Pátek je podle mezinárodní normy ISO 8600...
0: Označení posledního pracovního dne před odpočinkovým víkendem.
1: Tak, co myslíte vy? Ne, je to strašně vtipný. Co myslíte vy? Dejte nám vědět 736 300 444 a za chvilku správná odpověď.

0: Frekvence 1 s vámi. Zajímavá otázka. Pátek má údajně svou normu.
1: Ano.
0: S tím přišla Lubka.
1: Ta norma se jmenuje ISO 8601.
0: No. Chvilku jí to trvalo, než se vymáčkla, ale nakonec jsme se to dozvěděli. No a teď bylo na nás doplnit
1: tu větu. Abyste doplnili větu.
0: No.
1: Pátek je podle mezinárodní normy ISO 8601 označení
0: pro
1: pátý den po neděli.
0: No tak prosím tě. A na to máme normu?
1: Na to máme normu, no. Na to máme normu. Počkej, a teď to pokračuje, jo.
0: Mm-hmm.
1: V Česku je počítán za pátý den týdne. V tradičním židovském a křesťanském kalendáři za den šestý.
0: Mm. Možná to jako udělali schválně, aby se někdo nemohl vymlouvat, třeba pak nedal někoho k soudu, že to nevěděl.
1: A oni řekli, jak nevěděl? Vždyť jsou na to normy.
0: Nepamatuješ si, jak v Americe začali dávat do návodu na mikrovlné troubě, že tam nesmí sušit zvířata?
1: No, že tam nesmíš ohřívat želvu.
0: No, a tak? Protože prohráli u soudu, že jo?
1: Přesně, přesně, nebylo to tam napsaný.
0: Tak hezké ráno.
1: Dobré
2: jutro. Tango pro tři. Ve světě reflektorů se hraje o víc než o vítězství. O sny, o lásku, o druhou šanci.
3: Někdy stačí jediný krok, aby se změnil celý život.
4: Zveme vás do kina od 1. října na film Tango pro tři.
5: 1. října soutěžíme na Frekvenci 1 s investiční platformou Portu o poukaz na první investici v hodnotě 5000 korun a bezdrátová sluchátka. Den sportu vám ukáže, že investování může být jednoduché a bez stresu. Začít můžete už od 500 korun a portfolio vám Portu sestaví na míru. Myslete na svou budoucnost a investujte z Portu. Poslouchejte Frekvenci 1 a vyhrajte. Investování není bez rizika. Více na portu.cz.

0: Už nám tady zvoní telefony o 106.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o víc než 2,5 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Sport přináší radost, motivuje a bourá bariéry. Oslavte spolu s námi 6. října paralympijský den, který symbolicky spojuje všechny, co milují pohyb. Protože sport je jenom jeden. Generální partner skupina ČES, generální mediální partner Česká televize a hlavní partner pro oblékání Alpine Pro.
6: Kdo si letos vytančí vítězství v oblíbeném pořadu Stardance? A troufnete si to tipnout vy? Zapojte se do Blesk typovačky. Tipujte vítěze i páry, které vypadnou. A hrajte o ceny za víc než 150 tisíc korun. Vstup do zákulisí Stardance. Šaty a celkovou proměnu od dvorní návrhářky show. Nebo třeba elektroniku. Losujeme každý týden i ve velkém finále. Přihlášení je zdarma. Stačí účet na Blesku. Registrujte se a tipujte na stardance.blesk.cz.
7: 7 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Má je pro vás na frekvenci 1 Lucie Šmídová.
8: Hezké ráno. Policie dnes čeká nápor aut mířících na tuningový sraz. Španělsko zakázalo dětem elektrokoloběžky. Dopravní omezení komplikuje provoz na D11. Dnes budou silnice plné tuningových aut. Jihomoravští policisté se připravují na příjezd účastníků celoevropského srazu tuningových vozidel. Sledují auta mířící do Česka, hlídají hlavní příjezdové trasy. Potvrdil to mluvčí policie David Chaloupka.
9: Již od čtvrtečního rána monitorujeme hlavní příjezdové trasy do České republiky od bývalých hraničních přechodů a průběžně vyhodnocujeme pohyb vozidel směřujících na naše území. Pod zvýšeným dohledem jsou především dálnice D1, D2 a další významné silniční tahy na jižní Moravě. Věnujeme se též odpočívkám a čerpacím stanicím, kde se mohou tuningové vozy setkávat.
8: Ilegální sjezd až tisíců tuningových aut má proběhnout dnes a zítra v Praze a Brně. Největší nápor aut projíždějících přes Jihomoravský kraj směrem do Prahy očekává policie právě dnes. Dnes skončí lhůta pro doručení žádosti o vydání voličského průkazu pro komunální volby a volby třetiny Senátu. K volebním urnám půjdeme přesně za týden. Na rozdíl od sněmovních voleb se ostrá kampaně nekoná. Politické strany spíš vsázejí na kvality svých kandidátů, jak Frekvenci 1 řekl politolog Lukáš Jelínek.
10: Proto já nepředpokládám, že by se něco zásadního odehrálo v těch příštích dnech, pokud třeba s něčím zásadním například nevystoupí vláda na své pondělní tiskové konferenci. Politické strany se spíš spoléhají na kvality svých vlastních kandidátů, ať už do Senátu nebo do komunálních zastupitelstev. Vysílají je do ulic, aby vedli kontaktní kampaň.
8: Španělsko ode dneška zakázalo řízení elektrokoloběžek a dalších podobných prostředků dětem, a to mladším 15 let. Dnešním dnem začala platit novela silničního zákoníku, která s tím počítá. Lidé používající koloběžky budou mít nově i povinnost nosit přilbu a v noci nebo při snížené viditelnosti také reflexní vestu. Vedoucí Třinec bude dnes v 7. extraligovém kole proti hokejistům Litvínova usilovat o udržení neporazitelnosti. V Pardubicích na sebe narazí tabulkoví sousedé, druhé Dynamo a třetí Plzeň. Kladno se pokusí zastavit sérii 3 porážek proti Hradci Králové. Ve zbývajících zápasech Kometa Brno přivítá poslední Mladou Boleslav, která 3x po sobě nebodovala. 13. Liberec hostí 12. Olomouc.
7: Frekvence 1.
0: Počasí.
8: Bude převažovat polojasno až oblačno, zejména v západní polovině Čech až zataženo. Na západě a severozápadě Čech se výjimečně mohou objevit slabé přehánky. Později odpoledne a večer začne oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů, chladněji bude v západní polovině Čech, tam naměří 18 až 21.
0: Frekvence 1.
7: Doprava.
8: Držíte se na D11 a zpomalte na D1.
11: Na dálnici D1 z Prahy do Brna na 157. kilometru se došetřuje nehoda. Projíždějte s opatrností. A na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové zpomalíte před dopravním omezením u Poděbrad mezi 36. a 40. kilometrem. Zdržení je na 10 minut. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Markéta.
8: 4 minuty po 7. hodině pokračuje ráno na frekvenci 1 s Mírou Michálkem a Lubkou Ponížilovou.
12: Po 7. hodině frekvence 1 vám zpříjemňuje páteční ráno.
13: Krásné ranko, máme tady jedny půlku latiny. Je to k neuvěření.
12: No, počkej, k neuvěření.
13: No je to k neuvěření. No. Jako já bych chtěla v 75 nevypadat. Jako ne,
12: Lubka by chtěla v 75 vypadat jako Sting, přátelé, vám právě řekla, jo?
13: Rozumíš mi?
12: Rozumím,
13: jako,
12: ale...
13: že bych prostě chtěla mít. Ale už.
12: Jasně. Sting dneska slaví narozeniny, samozřejmě známe spousty písní. To bychom tady byli hodně dlouho.
13: Počkej, ale o Stingovi je, já vím ještě jednu věc a to si schovám a řeknu ti za chvilečku.
12: Jo, tak já vím taky ještě jednu věc a můžeme si poměřit Stinga, jo, za chvilku.
13: Dobře.
12: Hezké ráno.
0: Míra Michálek
7: a Lubka Ponížilová.

0: Přátelé, na práci v rádiu je nejhezčí to, že vlastně vůbec nevíte, co vás čeká v tom rádiu. Jo? Já bych v životě, jsme tady řešili kávu, a Lubko, ty nemluvíme o tom kafi už moc, a ne, to je důležitý ráno mluvit o kávě, když byl Mezinárodní den kávy.
1: Tak dneska mluvíme o Stingovi. Dneska poměřujeme Stinga.
0: Přesně, už po třetí Sting ve vysílání, ale ty jsi tady říkala, že nebyl na Kelincích.
1: Ano,
0: a já mám taky jeden příběh, hrozně zajímavý, že Sting se dokonce dostal do jedné české písně, do textu, do písně od skupiny Tři sestry.
1: Aha.
0: A já, když oni s tou písničkou vyjeli tenkrát, to jsem byl malej ještě.
1: Tak jako si neznal Stinga.
0: Tak jsem vůbec, jako jsem tomu moc úplně nerozuměl, jo. Ale je to písnička Lidojedi, kdy oni jedou na výlet do Afriky.
1: Aha.
0: A oni je tam jakoby sežerou vlastně, ty lidojedi. O tom je ta písnička, jo. A teďka v té třetí sloce je: divoši si preludují písně Karla Gotta, jinou hudbu nesledují, jen svýho interpreta. Toho nikdy nesežerou, je to jejich Sfinga, opodál pod skalou, žerou, leží kosti Stinga.
1: To tam fakt je.
0: No, jasně. Chápeš?
1: Jo, takže chápu.
0: Goťáka by nesežrali,
1: ale Stinga
0: sežrali.
1: Stinga klidně.
0: Ekologie šla stranou. Hezky ráno.
1: Dobré jutro.
2: V Kauflandu najdete vše pro váš rodinný...
3: Jaký je rozdíl mezi investováním na portu a investováním? Bez portu je investování plné překvapení a stresu. Na portu nemusíte sledovat akcie, trhy, veverky. Portu. Investuj. Nestresuj. Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
4: Škoda Octavia. Na operativní leasing za 7 950 korun bez DPH měsíčně.
5: Nestíháš? V pohodě. Sáhni po Body and Future Complete Food. 100% rostlinné tekuté výživě, která drží tempo s tebou. V jedné lahvi máš 20

0: 25 gramů proteinu, 9 gramů vlákniny, 26 vitaminů a minerálů. Bez přidaného cukru a hlavně fakt skvěle chutná. Vítěz volby spotřebitelů 2026 a rozhodně ne náhodou. Teď ho navíc najdeš za výhodnou cenu ve větších obchodních sítích.
1: Venku se ochlazuje, dny se krátí, ale doma zůstává teplo. Klimatizace Midea Solstice totiž nejen chladí, ale i vytápí. S technologií AI EcoMaster, která se přizpůsobí vašim potřebám a přináší úsporu energie až 30%. Ať je léto nebo mrazivá zima, doma je vám dobře po celý rok. Více informací najdete na www.midea.cz. Když klimatizace, tak Midea.
2: Jakub, například Bohemilk, plátkový sýr, 100 gramů za 24,90. Ariel, prací kapsle nebo gel, různé druhy za 399,90. A Bref, WC blok, různé druhy za 59,90. Až do 6. října, Kaufland.
3: Hustý. Hustý milkořický jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. Třikrát více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kilogram jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořický jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
4: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes. Váš autorizovaný servis Škoda.
5: Frekvence 1.
6: To nejlepší z muziky.
5: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
6: Poznáte, který rok.

0: tak všechno mám.
1: Na Frekvenci 1 hrajeme samozřejmě o peníze. Stinga už necháme, prosím pěkně.
2: Stinga necháme v klidu slavit.
1: Stranou a pojďme tedy na ty peníze. Číslo 257, 400 a 3 devítky.
3: Frekvence 1.
4: Poslední slovo. A ne, řekněte to za celebritu.
2: 24,5 tisíce pro vás máme. Kdo ty peníze chce? Hezké ráno, tady Lubka a Míra. Frekvence 1, kdo tam?
5: Tady Láďa Mirovice.
2: Láďo, zdravíme, přejeme krásné ráno. Čechomoři na vás čekají, jdeme na to?
5: Jo.
2: Tak jo.
6: Když jsme na koncertě, nesmí nám chybět.
2: Tak co myslíte?
5: Aby řekl, že nadšení.
2: Nadšení, pojďme to prověřit.
6: Když jsme na koncertě, nesmí nám chybět.
2: Bohužel, Láďo, nadšení to není, ale je to pětistovka navíc. Se mějte krásně. Jasně. A naslyšenou.
5: Zkusíme to jindy.
2: Přesně tak, držíme palce. Přidáme 500 a to znamená, že ještě jednou dneska ráno hrajeme o 25 tisíc.
4: Poslední slovo.
3: Aneb, řekněte to za celebritu.
4: Frekvence 1.

0: počasí, tak to ví meteoroložka Dagmar Honcová.
1: Žít podle počasí na frekvenci 1.
2: Krásné ráno a je to tady pátek a s tím i mírná změna v charakteru počasí, a to v západní části našeho území, kde se nad našimi hlavami bude rozpadat studená fronta. Ta přinese zvětšenou oblačnost a v Krušných horách může vypadnout nějaká slabá dešťová přehánka. Na zbytku území Česka ale bude i nadále zůstávat jasno, maximálně polojasno. Nejvyšší odpolední teploty na Karlovarsku 18 stupňů Celsia. Na zbytku území to budou teploty opět hodně vysoko, mezi 20 až 24. Jestli se dnes nebudete cítit ve své kůži, tak vězte, že za to může tlak vzduchu. Ten bude zpočátku dnes slabě stoupat, postupně ale slabě klesat. V uvozovkách na své si tak přijdou opět všichni meteosenzitivní jedinci. A pokud už balíte na víkend, nezapomeňte přibalit sluneční brýle a opalovací krémy. Víkend bude doslova a do písmene zalitý sluncem.
1: Kdo si letos vytančí?
0: 7:30 přesný čas, krátké zprávy a Lucie Šmídová.
3: Dobré ráno, lidé mají dnes poslední možnost písemně požádat o voličský průkaz pro volby do Senátu, pokud v nich letos nebudou moci hlasovat v místě bydliště. Žádost je třeba doručit do 16 hodin. Ve Čtenářské Doupě se nejediný den dnes v rámci týdne knihoven promění pražská tramvajová zastávka nádraží Holešovice. Cestující i kolem jdoucí si na vzniklé knižní zastávce budou moci půjčit knihu, poslechnout autorská čtení nebo hudební vystoupení. Karel Vejmelka ve svém prvním startu v nové sezóně NHL vychytal čisté konto. Český gólman kryl 15 střel při výhře Utahu 6-0 nad Chicagem.
1: Frekvence 1. Doprava.
3: Podíváme se na ranní provoz.
4: Na dálnici D1 z Prahy do Brna na 157. kilometru se došetřuje nehoda. Projíždějte s opatrností. A na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové zpomalíte před dopravním omezením u Poděbrad mezi 36. a 40. kilometrem. Zdržení je na 10 minut. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Markéta.
0: Krásné páteční ráno na frekvenci 1, tak přátelé, začínají školní chřipečky, jsem chtěla říct.
5: Aha.
0: Já mám maroda už nějakou chvilku doma.
5: To je klasika asi v tenhle čas.
0: No a teď přišla zpráva, tak nebudu jmenovat konkrétně, aby se náhodou v tom děvče nepoznalo, ale tak už kamarádka lehla taky. Takže no. už a já, když omarodila ta moje, tak jsem říkala, ty hele, nechytla jsi to od tamtý, a ona, no asi jo.
5: Že oni mají hroznou výhodu teďka těch telefonů, protože já jsem třeba byl rád nemocný, když jsem byl malý, no. Jsem se těšil, že budu nemocný a nebudu muset do školy. No a pak jsem se tam nudil doma, že jsem neměl co dělat, no.
0: Jasně,
5: měl jsem jednu audiokazetu s pohádkou.
0: Já jsem se naučila plíst, když jsem byla nemocná.
5: Aha.
0: Víš, jako
5: šálu, abys příště nemocná nebyla, jo. Hezké ráno.
0: Dobré jitro.
1: Míra Michálek a Lubka Ponížilová.

0: Jan Kraus a Blondýna.
1: 4 miliony aut, včetně škodovek, do servisu. Volkswagen hasí obří průšvih. Co je na to?
2: Ale kvůli čemu?
1: Je tam nějaký vadný šroubek z systému řízení.
2: Je vadný šroubek, no tak to se stává těm firmám. To je samozřejmě katastrofa. U Volkswagenu je to překvapení, protože mechanická část, jak zdůrazňuju, mechanická část pro německý a český firmy nikdy problém nebyl. Ale softwarová část bude pro německý firmy vždycky problém naopak. To budou taky svolávačky.
1: Jo, takže nejde.
2: I když tam nemusíte svolávat, tam to můžete aktualizovat na dálku. Ale koukal jsem, že oni dělají svolávačky na aktualizace, což je vizitka softwarový zaostalosti.
1: Aha.
2: Ale to se netýkalo týhle kamu. To je jiná, ale taky německá značka.
1: No, ale 4 miliony, to mě přijde jako strašně moc.
2: No, tak když se tohle zjistí, tak ono jde o to, že je to něco, co způsobuje nebezpečný element a ta automobilka by nerada se dostala nějaké malé, tak to chápu, no. A ono zase, když to posčítáte, že to bude po celé Evropě, no tak ono se to nezdá, ono těch aut je hodně a budu jim všem vyměňovat šroubek, no.
1: Takový jeden malý šroubek.
2: No to stačí, no. To je éra, kdy auto bylo technické zařízení strojařů, tak končí. Přichází éra, jako je mobilní telefon. Umí ho vyrobit kdekdo. Ale jak ti to chodí? Jaký máš systém? A to u telefonu jsou jen dva. Tady bude asi víc. Wow. No a znáte to, seklo se to. Si to představte v autě. Seklo se to.
3: Jan Kraus a Blondýna.
0: Každé ráno exkluzivně na Frekvenci 1.

0: Hezké ráno, Frekvence 1 s vámi, první říjnový pátek. A vždycky, když je první říjnový pátek, tak přijde taky Tomáš Víla.
1: Každý rok.
0: Každý rok pravidelně. Letos je to poprvé. Hezké ráno, Tomáš.
1: Ahoj, krásné ráno.
2: Zároveň také naposledy.
1: Vlastně
2: to je důležité říci. Hezké ráno, přeji. Tak dneska vyrážíme, člověče, na zámek. A zajímá mě, jestli jste tam někdy byli, jo. Řeknu vám, je červený a bílý.
1: Červená Lhota.
2: No, ale ta není bílá.
0: Aha.
1: Počkej, ona nemá takový, ona nemá tam...
2: Ne, je červený a bílý.
1: Jo, jakože jako
0: jsou dva.
2: Jsou dva na jednom místě. Červený
1: aha,
2: a bílý.
1: Takhle, takhle.
0: Červený a bílý, člověč, to tak to nevím, tak bílý a černý Taj Mahal.
1: No, tak červený a bílej.
2: Tak přátelé.
1: Tam jsme asi nebyli tím
2: takhle, budete tápat, jo, ale jedu na zámek Hradec nad Moravicí. Já nevím, jestli jste někdy viděli ty fotky.
0: Ne.
1: Ne.
2: To je klasický bílej zámek, jo? Mm-hmm. A v součástí toho areálu je postavený i červený zámek. Ten červený zámek, bych řekl, že je známější. Aha. Ten vypadá, to je jako novogotický zámek, je to z cihel. Vypadá to opravdu jak z Anglie 19. století.
1: Jo, jo, jo.
2: Tam neuvěřitelná krásná vstupní brána. Celý to nádvoří. Ten bych řekl, že je turisticky mnohem známější a vlastně na první pokuk mnohem atraktivnější. Ovšem, bílý zámek, který byl původní, tak ten se teď zrekonstruoval a otevřely se tam vlastně jako nové prohlídkové okruhy.
1: Mm-hmm.
2: A kromě teda toho, že to vypadá fakt jak z pohádky, to je jak ze Harryho Pottera prostě.
0: A to jsem někde viděl, člověče, na fotkách, to opravdu
1: počíte,
0: je
1: ty to hledáš?
0: Koukám, to, fakt to vypadá jak z Harryho Pottera.
1: Ukáž obrázky.
2: Mrkněte klidně na to, já jenom k tomu dodám, jo, že
1: jo,
2: na tomhle...
1: to je fakt jak z Harryho Pottera.
2: Je to jako boží, jo.
0: No.
2: Tak tady pobývala celá řada jako známých osobností. Například hudební skladatelé Ludwig van Beethoven, Franz Liszt a nebo také geniální houslista Paganini. A měli by tam být i jejich nástroje.
1: Měli by tam být.
2: Ne, no jako, měli by tam být. Minimálně tam bude jejich duch.
1: Ano.
0: Paganini, prosím vás, Paganini.
2: Hele, jako mělo by tam být prý Mozartovo klavičembalo z roku 1690. Asi si na něj teda nezahrajem, ale vedle něho by měl být i klasicistní Beethovenův klavír. Takže jako fakt místo, kde je toho k vidění teda neuvěřitelně mnoho. Já jsem si jenom tak prohlížel fotky. To je fakt, jak když jdeš normálně jako tady na Pražský hrad.
1: Jo.
2: Je to jako nádherně zdobený, jsou tam galerie, knihovny, reprezentační sály, buduáry, jsou tam věže, takže i do věží půjdem, do sklepa i nahoru samozřejmě. No je tam toho hodně, ale jako musím říct, že vlastně to je takové dva v jednom.
1: A ty radši červené nebo bílé?
2: No já jsem na
1: co
2: to...
1: Co si
2: na...
1: dneska zvolí?
2: Takhle.
1: Co si zvolíš?
2: Říká se, že bílým se začne a u červeného to skončí, že?
1: Takže jo, takže napřed bílej a pak červený, jo?
2: Já to projdu oboje.
1: Jo.
0: Tak šťastnou cestu.
2: No tak dnes z Hradce nad Moravicí. Tak ahoj. Hezké ráno.
3: Kdo si letos vytančí vítězství v oblíbeném pořadu Stardance? A troufnete si to tipnout vy? Zapojte se do Blesk typovačky. Tipujte vítěze i páry, které vypadnou. A hrajte o ceny za víc než 150 000 korun. Vstup do zákulisí Stardance. Šaty a celkovou proměnu od dvorní návrhářky show. Nebo třeba elektroniku. Losujeme každý týden i ve velkém finále. Přihlášení je zdarma. Stačí účet na Blesku. Registrujte se a tipujte na stardance.blesk.cz. Let's go.

0: Frekvence 1 s vámi, páteční ráno, jasně, že každý pátek nás čeká taky kvíz. Dneska s dovolením, to přenechám tobě, co tomu říkáš?
1: Jo, víš, co jsem zjistila normálně?
0: Já jsem právě zjistil téma, proto to přenechám
1: jo,
0: tobě.
1: Jo, takhle. Já vám to tady nezávidím, protože tady to fakt nefunguje. Tady prostě ve studiu to nefunguje.
0: Jsi tady horší, že jo? Než
1: no jasně, jako, no? jasně. Kolegové na Newsroomu, tam se hrozně dobře lámou rekordy, jo? Protože tam je to taková týmová spolupráce. Tam je to jako, co víš, zadáš sám a co nevíš, počkáš, co ti poradějí.
0: Jo.
1: Pak se občas stane, že ti poradějí něco blbě. Minulej týden jsem s váma hrála na Newsroomu a normálně jsem si musela nechat sluchátka.
0: Ale to máte možná v práci podobný, jestli taky hrajete třeba ve skupině lidí, tak vím, že někteří naši kolegové buď to odchází, jenom jsou fakt naštvaný.
1: No.
0: Když si chtějí kliknout tu správnou odpověď a někdo jí zařve dřív,
1: jo.
0: Já to vím, a je to. A řekne, víš, jo, to já nevím, to je goťák.
1: No,
0: a máš to tam. No a ty si to chceš sama uhodnout samozřejmě.
1: Jo, je to tak, takže, je to tak. Říkám, já jsem minule seděla se sluchátkama, pustila jsem si tam nějakou muziku a jela jsem jakoby bez rády a koukala jsem prostě jenom na ten internet a ťukala jsem do telefonu. No a minule to bylo docela dobrý, no, tak uvidíme, jaký to bude.
0: Jo, to jak ty jsi byla v nějaký jako desítce.
1: Ne, v desítce jsem nebyla, ale byla jsem 13.
0: 13. A já jsem byl asi tisíci. To si vybavu, to je 2 týdny zpátky.
1: Jo,
0: to se mi teda fakt nepovedlo. To jsem se držel úplně jako na chvostu.
1: Ale tam, já víš co, tam byl Jamal, že jo, a ten, totiž, jako kolikrát ti pomůžou, to byl takový kvíz, kdy se dařilo těm, co mají děti, protože tam bylo FOMO a tohlensto, a to je jasný, že to nemůžeš vědět.
0: No nemůžu, no, takže dneska samozřejmě další kvíz, sestřel Miloše, těšte se na to, začínáme po 3/4 na 10.

0: do třetí. Co Bee Gees? A pěkně se nám hromadí peníze v posledním slově, i na to dojde řeč.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o víc než 2,5 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
4: 8 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Připravila je pro vás na frekvenci 1 Lucie Šmídová. Hezké ráno.
5: Dobré ráno. Ministerstvo stanoví maximální ceny paliv na víkend a pondělí. Je poslední možnost požádat o průkaz pro volby do Senátu. V koloně budete na D5 před Prahou. Ministerstvo financí dnes stanoví maximální prodejní ceny pohonných hmot na víkend a na pondělí. Dnes mohou čerpací stanice prodávat naftu na nejvýš za 48 korun a 58 haléřů za litr. Benzín maximálně za 45 korun a 92 haléřů. Proti čtvrtku, kdy začala cenová regulace platit, se cenové stropy snížily u nafty o 14 haléřů a u benzínu o 22 haléřů. Už za týden nás čekají komunální volby a hlasování o obměně třetiny Senátu. Některé obce jsou hodně provázané s celostátní politikou. U jiných jsou kandidátky postaveny třeba na sousedských sporech. Frekvenci 1 to řekl politolog Ladislav Cabada.
6: Pak je tam několik kandidátních listin dost často postavených na nějakých sousedských sporech, konfliktech, které se vyhrotily. Čili řekl bych, že najít nějaký jednotný model, jednotný mustr v tom českém komunálním prostředí nejde. Že skutečně je to takové akvárium, ve kterém se pohybuje poměrně velké množství různých aktérů, mimochodem na té obecní úrovni velmi často takových, kteří nechtějí mít stranický základ, kteří se snaží prezentovat jako nezávislí.
5: Dnes zároveň končí lhuty pro doručení žádosti o vydání voličského průkazu. Orlicko-ústecká nemocnice zítra omezí provoz. Může za to plánovaná odstávka elektřiny. Pacienti by měli v případě potřeby zamířit jinam.
7: Zdejší nemocnice pojede v náhradním režimu 12 hodin. Od 7 do 19 hodin ji budou napájet i náhradní generátory. Kvůli jejich omezené kapacitě ale nebude v provozu například CTčko, magnetická rezonance ani angiografie. Omezený bude také urgentní příjem a uzavřené zůstane iktové centrum. Naopak dětské oddělení a porodnice budou v Ústí nad Orlicí fungovat dál. Pacienti s úrazy nebo neurologickými potížemi by měli během odstávky hledat pomoc v jiné nemocnici. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
5: Hokejisté Sparty porazili v předehrávce 7. kola Extraligy České Budějovice 4-2 a na třetí pokus poprvé vyhráli v domácím prostředí. Motor zdolali v O2 aréně po 11. v řadě. Gólem a asistencí se na výhře podílel kapitán Filip Chlapík. Sparta se v tabulce posunula na 4. místo před svého soupeře.
4: Frekvence 1.
0: Počasí.
5: Bude převažovat polojasno až oblačno, zejména v západní polovině Čech až zataženo. Na západě a severozápadě Čech ještě výjimečně se mohou objevit přehánky. Později odpoledne a večer začne oblačnosti ubývat. A nejvyšší denní teploty 20 až 24 stupňů. V západní polovině Čech bude chladněji, tam naměří 18 až 21.
0: Frekvence 1.
4: Doprava.
5: Plzeňské dálnice hlásí kolonu.
8: Silný provoz komplikuje příjezd do Prahy po dálnici D5. Zdržení okolo 10 minut začíná za sjezdem na Rudnou. Dalších 10 minut je potom na Pražském okruhu od sjezdu z dálnice D5 ve směru k Ořechu. V opačném směru se zdržíte u sjezdu na Barrandov a to okolo 5 minut. Z dopravního centra ředitelství silnice dálnic Adam.
5: Ráno na Frekvenci 1 pokračuje, slovo už opět mají Míra Michálek a Lubka Ponížilová.
9: 25 tisíc, přesně tolik jsme přihodili v posledním slově, přesně vím, co bych udělala, Lucko.
5: A na co?
9: No, prostě je utratila, že jo?
5: Raz, dva.
9: Takhle,
5: do večera by nebyly.
9: Učila jsem se luskat, když jsem byla malá a umím to, pokud jde o prachy, umím to takhle. Takhle by zmizeli. Ne, asi bych něco jako pořídila.
5: No nějakou, to jo, nějakou ale do, hodně rychle.
9: Dovču. Jo, to, hele, to si myslím, že my holky umíme.
0: Míra Michálek
4: a Lubka Ponížilová.

0: pojďme platit vaše účty.
1: Frekvence 1 platí za vás.
2: Právě teď.
3: To je krásná ranní účtenka, kterou teď budeme proplácet, přátelé. Bude to pro všechny, kteří jsou ještě v pyžamu,
0: přesně,
3: symbolicky.
0: Pyžamová sada, kterou si Marie pořídila do nemocnice. Hele, to, vlastně to se hrozně často pořizuje. Maminka moje teďka byla taky na operaci, říkala, ty prosím tě, kupi nějaký nový pyžamo. Přesně. Víš, jakože
3: no
0: člověk.
3: Já když jsem byl v nemocnici a vezli mě tam v jako opravdu hrozném stavu, tak já vůbec nevěděl, že musím mít sebou nějaký takový jako věci. Mě třeba tam zjezdili, že nemám vlastní toaletní papír. A já jsem ho teda fakt potřeboval.
0: Teď už si musíš nosit i vlastní příbor sebou.
3: Dokonce.
0: No nic.
3: Aspoň nejsou ty hnusný hliníkový. Tak ale pojďme na to, takže voláme
0: Marii. A nevíme, kam voláme, ale každopádně.
3: No snad ne do nemocnice, probuch.
0: Snad ne, no.
3: Pyžamová sada,
0: uvidíme. Ty jo, počkej, no. Ale pyžamo. Ty jo, to je drahý pyžamo.
3: No, tak asi je povedený.
0: Tak,
4: prosím.
3: Maruško, dobrý den, dobré ráno, tady Míra s Lubkou, moc vás zdravíme.
4: Dobré ráno, já vás zdravím taky.
0: Které rádio platí za vás?
4: Frekvence 1.
3: No tak jo.
0: Je to tak.
3: Maruško, nerušíme vás v nemocnici.
0: Nejste ve špitále.
4: Ne, já jsem venku s dětmi na procházce.
0: Jo, my tady máme totiž vaši pyžamovou sadu, kterou chceme zaplatit.
4: No, teda vy jste šikovní, ale.
0: Vy zjevně taky.
3: Vy jste šikovná, že jste nám poslala účtenku a my jsme šikovní, že ji velmi rádi za vás zaplatíme.
4: No, to jsem velice ráda, to mě těší.
0: Kolik těch dětí máte sebou? Za kolik jste zodpovědná?
4: Teďka momentálně 18, jinak za 25.
0: Jejda, tak my vás nebudeme zdržovat. Prostě za vás platíme tuhle pyžamovou sadu. Pozdravujte Ratolesti a mějte.

0: Tak mám tu jeden takový zajímavý průzkum. Mm-hmm. Jo, podíváme se na něj podrobně za chvilku a zatím můžete nad tím přemýšlet. Kolik stojí dítě podle věku? Jsem tady našel. Jo, tak schválně si budete dělat, jako budete si to odškrtávat. Jo. Ano, to je pravda, tohle není pravda.
1: Ale podle mě mimino je strašně drahý. Mm-hmm. A pak vlastně puberta a vejš je strašně drahý.
0: Zkusíme za chvilku, hezké
1: ráno. Dobře, krásné ráno.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, jaký je rozdíl mezi investováním na portu a investováním? Bez portu je investování plné překvapení a stresu. Na portu nemusíte sledovat akcie, trhy, veverky. Portu. Investuj. Nestresuj. Investování není bez rizika. Více na portu.cz. Levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. A Pilsner Urquell půl litru jen za 25,90. Albert. Dle srovnání 23.9.
3: Frekvence 1.
4: To je to nejlepší z muziky.
3: Z každého roku jen ty největší hudební perly.
4: Tipněte si, ze kterého roku jsme pro vás vybrali tyhle.

0: co? Už máte jasno, kdy se z rádia poprvé ozvaly všechny tyhle hity.
1: Pravdu měl, kdo typoval rok?
0: 2016. Gratulujeme.

0: pravdu cítil, když se spotápil a přitom se mě za ruku chytil. Jestli chvíli, malou chvíli máš.
1: Frekvence 1.

0: sluneční ráno 2. října, za pár vteřinek bude 8:30. Dneska už na západě zataženo, tak se na to připravte. V Krušných horách dokonce může sprchnout, jinak nejvyšší odpolední teploty právě vyjma Karlovarského kraje mezi 20 a 24, jinak na Karlovarsku a Chebsku teploty jen okolo 18 stupňů. Krátké zprávy a Lucie Šmídová.
1: Dobré ráno, ministerstvo práce začalo pracovat na reformě sociálních služeb a dlouhodobé péče. Připravilo 48 námětů, které mají experti do konce roku dopracovat. Automobilka Škoda Auto omezuje kvůli problémům u jednoho ze svých dodavatelů výrobu. Částečně redukuje počet směn podle dostupnosti dílů pro jednotlivé modely. Poslední tým první fotbalové ligy Zlín posílí v reprezentační pauze záložník Miloš Kratochvíl. 30-letý hráč přišel do klubu po vypršení smlouvy ve Spartaku Trnava.
2: Frekvence 1. Doprava.
1: Zdržíte se na plzeňské dálnici.
3: Silný provoz komplikuje příjezd do Prahy po dálnici D5. Zdržení okolo 10 minut začíná za sjezdem na Rudnou. Dalších 10 minut je potom na pražském okruhu od sjezdu z dálnice D5 ve směru k Ořechu. V opačném směru se zdržíte u sjezdu na Barandov, a to okolo 5 minut. Z dopravního centra ředitelství silnice dálnic Adam.
4: Frekvence 1 a taky zajímavé téma. Kolik nás stojí dítě podle věku?
0: Přesně, kolik stojí děcka?
4: Ty jsi to tady odhadovala, že nejvíc to bude mimino
0: a podle puberťáka vejš.
4: Tak schválně zkuste poslouchat, jestli ten průzkum platí nebo ne, jo?
0: Ano.
4: 0 až 3 roky vychází zhruba na 6,5 tisíce měsíčně. 4 až 6 let vychází zhruba na 9 tisíc měsíčně. 7 až 12 let na 12 tisíc a zdaleka nejdražší
0: puberťáci.
4: Je puberťáci. A pod tím je věta, teenager bývá často dražší než miminko.
0: Tak to asi jo, no. To asi jo, no. Tímto zdravím své dcery, oni vědí.
4: Nakolik vyjde takový dítě, viď?
0: No jako,
4: než se odstěhuje.
0: Když to spočítáš, ty.
4: To je ale dobrý nápad. Pač, ty už to nezvládneš, ale já děti nemám a kdyby to někdy přišlo, tak já bych si to mohl zapisovat. Protože já, když jsem třeba jezdil se psem na veterinu, tak potom ke konci, jak už jsme tam byli jako doma, tak to stálo dost peněz samozřejmě, tak jsem říkal, paní doktorce říkal, a nemohla vy byste mi jako zjistit, kolik já už jsem tady nechal peněz, a ona,
0: to nechcete.
4: Jako mohla, ale to nechcete. A říkám, ne, já bych právě chtěl, nevěřte mi, nechcete. Hezky ráno.
0: Dobré jitro.
2: Míra Michálek a Lubka.

0: Jan Kraus a Blondýna.
1: Britský premiér Andy Burnham, čtu ho dobře?
2: No, myslím, že on má chvíle blbý jméno.
1: Potvrdil, že zvažuje zrušení 41 let starého zákazu pití alkoholu v hledišti fotbalových stadionů. Označil toto opatření za zastaralé a vůči fotbalovým příznivcům za diskriminační. A jelikož diváci jiných sportů, jako je třeba rugby nebo kriket, pivo na tribunách normálně pít mohou. Co vy na to?
2: Tak to asi vzniklo v období těch roadies a těch chuligánských válek, které v Británii byly brutální kdysi na těch fotbalových stadionech. A řekl bych, že to je nejmenší problém Británie v současné době vůbec, to, co jste mi právě přečetl. A je pozoruhodný, že se s tím vůbec zaobírá on a noviny to píšou, protože to řekl on. A on to řekl proto, aby trošku lez voličům do zadku, ale tudy se tam neleze.
1: Tak asi mám pocit, že
2: mají lidi jiný starosti, no to ne. Je to úplně bezpředmětná pitomost.
1: No a ono taky tím, že to možná zavedla Margaret Thatcherová v tom 85. roce, tak jako má pocit třeba, že teďka jako předežené tu Margaret.
2: No tak ona polovina Británie do dneška nejen politici, ale i lidi nenávidějí Thatcherovou.
1: No právě.
2: Nenáviděli a nenávidějí, že byla ta pravicová a kapitalistická, razantně a tak dále. Na to mají právo, ale jako z problému, který Británie má, je tohleto opravdu asi ta nejdostemilejší drobnost.
3: Jan Kraus a Blondýna.
0: Každé ráno exkluzivně na Frekvenci 1.

0: týdnu tady s námi na Frekvenci 1 byla lyžařka Šárka Strachová. Za vás nejhezčí sjezdovka u nás v Česku?
1: To je zase těžká jako otázka a odpověď. Není jedna nejhezčí sjezdovka. Já mám dětství spojený s Krkonošema, takže ať už je to Špindlerův mlýn nebo Benecko, nebo prostě Vítkovice, Aldrov, tak já to mám spojený spíš s těmi vzpomínkami. No.
0: A na Lipně jste někdy lyžovala?
1: Na Lipně jsem nelyžovala. Ale zaujalo mě, že tam mají, ale oni se to možná i dalo nějakou jednu z nejdelších magistrál jako na brusle.
0: Aha. Když Aloni byla ta zima,
1: že fakt jako to zamrzlo, tak to mě lákalo zkusit.

0: Už před chvilkou jsem zmiňoval, že budeme na Frekvenci 1 hrát o peníze. Ta chvilka je tu. Teď? Nebo takhle, ona byla i předtím. Ale teď je ta důležitá pro ty peníze. Tak 257, 400 a 39 je tu poslední slovo, pojďme na něj.
1: Frekvence 1.
2: Poslední slovo. Ane, řekněte to za celebritu.
3: 25 tisíc pro vás máme právě teď v této chvíli. Koho vítáme? Hezké ráno, tady Lubka a Míra, Frekvence 1.
4: Dobré ráno, tady Václav od Pálavy.
3: Václave, zdravíme k Pálavě. Máte určitě krásně a dneska nádherně mít budete taky celý den, protože právě
4: ano.
3: Tam u vás by mělo být fakt nádherně, tak si to užijte. Ale povídejte, děkuji. Jak si myslíte, že končí tahle věta?
5: Když jsme na koncertě, nesmí nám chybět...
4: Zpěvačka.
3: Zpěvačka? Pojďme ano. To prověřit.
5: Když jsme na koncertě, nesmí nám chybět...
3: Tak, zpěvačka to není, přesně tak. Je to 500 navíc, přihazuju teď.
4: Děkuji. Ano.
3: Vám zdravím, vám přejeme krásné ráno, samozřejmě na Pálavu zdravíme, mějte se hezky, no a vy dneska dopoledne hrajete o 25,5 tisíce.
2: Poslední slovo.
1: Aneb, řekněte to za celebritu.

0: Krásné páteční ráno na Frekvenci 1, už je opět plné studio, už je tady s námi Miloš, ahoj.
1: Hezké ráno.
0: Tak natěšen?
1: Ale samozřejmě páteček, no to bude těžký dorovnat, jako byl jsem na bedně samozřejmě, nicméně dneska kvíz sestřelte Miloše ve 9:45, ale těším se na to, ať to dopadne, jak to dopadne.
0: Taky se těšíme, tak si to užijeme.
1: Jo.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například a vyvážko Kolíno 74 dávek za novou běžnou cenu 89,90 nebo Jarka v sledomičky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko.
5: V Superjackpotu Sportky je 280 milionů korun.
4: Sportka od Olvinu.
6: 9 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Má je Lucie Šmídová, hezké ráno.
7: Dobré ráno, do Česka míří majitelé upravených aut z celé Evropy. 16-letý hráč nastoupil za hokejovou Spartu. Silný provoz komplikuje příjezd do Prahy po D5. Lidé mají poslední možnost písemně požádat o voličský průkaz pro volby do Senátu, pokud v nich letos nebudou moci hlasovat v místě bydliště.
8: Žádost je třeba doručit obecnímu nebo v případě zahraničních Čechů zastupitelskému úřadu do 16 hodin. O průkaz mohou požádat obecní úřad třeba lidé, kteří plánují strávit druhý říjnový víkend mimo domovskou obec, ale ve svém senátním obvodu. Písemnou žádost musí opatřit úředně ověřeným podpisem nebo poslat přes datovou schránku. Osobně si můžou průkaz vyžádat ještě 7. října. První kolo senátních voleb se uskuteční společně s komunálními 9. a 10. října. Kateřina Vavřínová, Frekvence 1.
7: Policie varuje i běžné řidiče, že mají dnes počítat s dopravními omezeními a kontrolami na silnicích. Jihomoravští policisté se připravují na příjezd účastníků celoevropského srazu tuningových vozidel. Sledují auta mířící do Česka, hlídají hlavní příjezdové trasy, potvrdil to mluvčí policie David Chaloupka.
9: Již od čtvrtečního rána monitorujeme hlavní příjezdové trasy do České republiky od bývalých hraničních přechodů a průběžně vyhodnocujeme pohyb vozidel směřujících na naše území. Pod zvýšeným dohledem jsou především dálnice D1, D2 a další významné silniční tahy na jižní Moravě. Věnujeme se též odpočívkám a čerpacím stanicím, kde se mohou tuningové vozy setkávat.
7: Ilegální sjezd až 1000 upravených aut má proběhnout dnes a zítra v Praze a Brně. Největší nápor aut projíždějících přes Jihomoravský kraj směrem do Prahy očekává policie právě dnes. Španělsko ode dneška zakázalo řízení elektrokoloběžek a dalších podobných prostředků dětem, a to mladším 15 let. Dnešním dnem začala platit novela silničního zákoníku, která s tím počítá. Lidé používající koloběžky budou mít nově i povinnost nosit přilbu a v noci nebo při snížení viditelnosti také reflexní vestu. Na ledě Sparty se přepisovala klubová historie. Obránce hokejové Sparty Matyáš Michálek si ve čtvrtečním zápase proti Českým Budějovicím ve věku 16 let a 256 dnů odbil premiéru v extralize. V tomto tisíciletí trenéři Pražanů do hry nikoho mladšího neposlali. Talentovaný bek Matyáš Michálek startoval na mistrovství světa hráčů do 18 let a podílel se na zisku bronzových medailí.
6: Frekvence 1.
0: Počasí. Dneska bude převažovat polojasno až oblačno, zejména v západní polovině Čech až zataženo. Na západě a severozápadě Čech se výjimečně mohou objevit také slabé přehánky. Později odpoledne a večer začne oblačnosti ubývat. Nejvyšší odpolední teploty 20 až 24 stupňů. V západní polovině Čech bude chladněji, tam naměří 18 až 21.
6: Frekvence 1. Doprava.
0: Bouralo se na D48.
10: K nehodě došlo na dálnici D48. A to na trase Nový Jičín ve směru ke Starému Jičínu. Průjezdem se však nezdržíte. Silný provoz komplikuje příjezd do Prahy po dálnici D5. Zdržení je okolo 15 minut. Začíná za sjezdem na Rudnou z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Adam.
0: Zprávy na Frekvenci 1 končí. Připravený už je Miloš Pokorný. Hezké dopoledne.
1: Hezké ráno, tak o kvízíčku jsem mluvil. Sestřelte Miloše samozřejmě proběhne ve stanoveném čase ve 9:45. Do té doby si dáme pár zajímavých, nebo doufám aspoň informací. A teď popřeji, protože Olivie má dneska svátek, třeba Olivia Newton-John. A nebo Oliver. Ano, nebo Oliver. A to je hrozně super jméno pro chlapa, protože tam se dá variovat Oli, Olivere, Olíku a tak dále. Takže vše nejlepší. A kdy jindy slavit svátek, než přátelé pátek. To já to ještě zrýmoval nádherně. Tak hezké ráno z Frekvence 1, dáme si muziku a pak budem pokračovat.
6: Miloš Pokorný na Frekvenci 1.

0: To jsou úřadující mistři světa. Navíc tedy se nehraje u nás doma a o to to bude horší, protože já jsem měl tu možnost být ve Španělsku na zápase, když hrála španělská fotbalová reprezentace. A tím, že je celé Španělsko, od malých dětí po maminky, chodí všichni v drezech, drží se za ruce a jdou všichni fandit ve španělských drezech a celá ta arena, ať je jakkoliv velká, je prostě v barvách Španělska a je to obrovský kotel, takže o to to budou mít chlapci těžší. No a já jenom prosím o schovy vás, abyste zítra vytvořili svým drahým polovičkám co nejpříjemnější zázemí, měli pochopení, protože zítra skutečně ten, kdo má rád fotbal, tak se určitě bude dívat na tento zcela zásadní zápas, ale co se týče kvality, bez diskuze úplně. Takže zítra 20:45, myslím, že to dává Česká televize, ano, dává to Česká televize proti mistrům světa, tak držíme palce.
1: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Harmony toaletní papír 30 rolí za 139,90. Jaro prostředek na nádobí 2 kusy v balení za 139,90. A Somat kapsle domičky různé druhy za 269,90. Až do 6. října. Kaufland.
2: Máte recept a nemáte čas? Rezervujte si léky na předpis online. Lékárníci v Dr. Max vám je do 15 minut připraví k vyzvednutí v nejbližší lékárně. Šetříme váš čas. Tak přijďte najisto. Více na drmaxleky-napředpis.cz. Lékárny Dr. Max.
3: Tango pro tři.
4: Ve světě reflektorů se hraje o víc než o vítězství. O sny. O lásku. O druhou šanci.
5: Někdy stačí jediný krok, aby se změnil celý život.
6: Zveme vás do kina od 1. října na film Tango pro tři.
7: Frekvence 1.
8: To nejlepší z muziky.
7: Z každého roku vybíráme jen ty nejlepší.

0: Tak pomalečko, ale jste se blíží půl desátá, ale zprávě na frekvenci 1 ještě využiju trošku času, protože ve 3/4 se otevírá naše registrační místnost www.frekvence1.cz, kde si kliknete na Sestřelte Miloše. Je tam moje fantastická fotografie a tam už se můžete registrovat. Velmi jednoduše, dneska má Olivia nebo Oliver svátek, takže třeba jako Oli, zaregistrujete se a připojíte se a soutěžíte s námi. Pokud by to nešlo z jakéhokoliv důvodu, tak můžete s námi pouze hrát, pustit si rádio někde v autě, v bagru, to je prostě jedno, a zkoušet si, jestli byste trefili nebo ne. Ale samozřejmě větší adrenalin je, když se můžete umístit, a hlavně jde o tu rychlost, pokud znáte správnou odpověď, což už jsme tady xkrát probírali. No a jelikož je tady už připravená Lucie Zprávařka, která je velmi úspěšná v mém kvízu, opakuji, velmi úspěšná, tak mě zajímá, jestli už víš dnešní téma.
1: Dnešní téma vím. Ale já bych ještě připomněla ten tvůj úspěch z minulého týdne. Pamatuješ si, s kým jsi se radil o strategii
0: ale
1: před tím kvízem? Kdo
0: dobře,
1: ti poradil?
0: Tak jako byla tam drobná rada, ale to samozřejmě neznamená, že jako díky tomu jenom jako jsem byl tak fantastický.
1: No, jenom bych chtěla říct jako posluchačům, abyste se nenechali mystifikovat,
0: ano.
1: Že vám tady teďkon Miloš radí, že máte být hlavně rychlý.
0: Já zásadně neradím.
1: Hlavně správně.
0: Já jenom ukazuju cestu.
1: Jo.
0: Jenom si můžeme říct, že na mobilu je to rychlejší než třeba na počítači, aspoň tak si to myslíme. Nevím, z jakého důvodu to je, ale prostě z mobilu je to fajn.
2: Tango pro tři. Ve světě reflektorů se hraje o víc než o vítězství. O sny, o lásku, o druhou šanci. Jmenuji se Ján Koleník a ve filmu Tango pro tři hraju Kristiána. Těším se na vás v kinech od 1. října.
3: Bude to tanec.
4: 1. října soutěžíme na Frekvenci 1 s investiční platformou Portu o poukaz na první investici v hodnotě 5000 korun a bezdrátová sluchátka. Den sportu vám ukáže, že investování může být jednoduché a bez stresu. Začít můžete už od 500 korun a portfolio vám Portu sestaví na míru. Myslete na svou budoucnost a investujte z Portu. Poslouchejte Frekvenci 1 a vyhrajte. Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
1: Dobré dopoledne u krátkých zpráv. Bydlení v Česku je stále hůře dostupné. Nejsložitější zůstává koupě bytu v Praze. Poslední dobou ale začíná být složitá situace i v ostatních krajích. Lidé mají poslední možnost písemně požádat o voličský průkaz pro volby do Senátu, pokud v nich letos nebudou moci hlasovat v místě bydliště. Žádost je třeba doručit do 16 hodin. Karel Vejmelka ve svém prvním startu v nové sezóně NHL vychytal čisté konto. Český golman kryl 15 střel při výhře Utahu 6-0 nad Chicagem.
5: Frekvence 1. Doprava.
1: Zdržíte se na D5.
6: K nehodě došlo na dálnici D48, a to na trase Nový Jičín ve směru ke Starému Jičínu. Průjezdem se však nezdržíte. Silný provoz komplikuje příjezd do Prahy po dálnici D5. Zdržení je okolo 15 minut. Začíná zase jezdem na Rudnou. Z dopravního centra ředitelství silnice dálnic Adam.
5: Frekvence 1. To nejlepší z muziky.

0: Tak přátelé, již za 9 minut se můžete registrovat na naši krásnou, skvělou, báječnou kvízovou soutěž Sestřelte Miloše, takže ještě jednou jakýkoliv počítač, telefon, vše chytré, co má ruce a nohy, se připojí a můžete soutěžit s námi. Dneska je tady se mnou Lubka, takže na to budeme ve dvou opět a vy máte šanci mě sestřelit minule, přátelé, na rovinu. Pouze pár lidí mě sestřelilo, jenom dva, ale...
1: Dneska máš velkou výzvu před sebou.
0: Je mi to jasný. Ne, jako já jsem smířen s tím, že samozřejmě každý den není posvícení, ale říkám si, že umístit se nějak důstojně by bylo fajn a potvrdit tu strašnou sílu, která tady za tím pultem stojí. No, takže přátelé, ve 9:45 registrační místnost frekvence 1, připojíte se a jdeme na to. Téma neznám, vždycky ho chci vidět úplně až na konci. No a v každém případě platí to, že nejen správná odpověď, ale i rychlost je strašně důležitá, protože i když správně odpovíte a budete odpovídat pozdě, tak vás to třeba hodí o 200 míst dozadu. Zažil jsem to. Řekl jsem si, teď já to všechno věděl. To je sice hezký, ale pozdě. Nebo pomalu. Takže myslete i na tu rychlost. Těším se na to. Ve 3:15 otevíráme.
2: S koncem pracovního týdne přichází konečně pátek a Ondra Kubala.
3: Hudební novinky.
2: Trby ze světa slavných.
3: Song za odměnu.
2: A dorazí i zajímavý host.
3: Kdo to bude tentokrát?
4: Kateřina Jebavá z SOS dětských vesniček. Probereme duševní zdraví dětí a také, jak mu pomoct.
3: Konečně pátek s Ondrou Kubalou.
2: Od 6 do 11 večer na frekvenci 1.
5: 1. října soutěžíme na frekvenci 1 s investiční platformou Portu o poukaz na první investici v hodnotě 5000 korun a bezdrátová sluchátka. Den sportu vám ukáže, že investování může být jednoduché a bez stresu. Začít můžete už od 500 korun a portfolio vám Portu sestaví na míru. Myslete na svou budoucnost a investujte z Portu. Poslouchejte frekvenci 1 a vyhrajte. Investování není bez rizika. Více na portu.cz. Sport přináší radost, motivuje a bourá bariéry. Oslavte spolu s námi 6. října paralympijský den, který symbolicky spojuje všechny, co milují pohyb. Protože sport je jenom jeden. Oficiální partneři Pale Fire Capital, JISK, Strabag a mediální partner Evropa 2.

0: Bonjovi a jeden z největších hitů Bed of Roses. No a teď přijde taky hit, přátelé, tady páteček, klízeček, Sestřel de Miloše. Máme už skoro 900 hrajících, ale ještě máme čas, tisícovka bude dozajista.
1: 50 vteřin máte ježiš na to, abyste se přihlásili. frekvence1.cz/quiz, tam to všechno je.
0: Lubko, řekni mi téma.
1: Hobby naší doby.
0: Ježiš, hobby, ty blázn. Dobře.
1: Máš nějaký koníček?
0: Nejsem Přemek Podlaha, nejsem. Ne. Sousedovi Stoníček nemá žádný koníček.
1: No, on je
0: trošku pozadu.
1: 20 vteřin.
0: Tak jdeme na to.
1: Na to.
0: To jsem zvědavý.
1: Ani nezahradičíš? Ne, máš nějaký sportovní koníčky?
0: No
1: máš.
0: To samozřejmě, ale jako já vždycky, když slyším hobby, tak vidím tu zahradu. No.
1: Tak jo, tak jdeme na to.
0: Sestřel Miloše. Ty blázne, skoro 11 hrajících.
1: Vypadá to, že by mohl padnout rekord.
0: Skvěle, super.
1: 3 vteřiny do začátku.
0: Dobře. 4, 3. 2, 1. Here we go.
1: Tak. Co vzniká
0: to začíná. Už to
1: makrame.
0: Začíná. Už to,
1: dekorace, vázání uzlů, figurky z papíru, obrazy z rozstaveného vosku.
0: Ty blázne, to jsem.
1: Makrame.
0: Ne, tady odhaduju absolutně vůbec nevím.
1: Já taky vůbec ale vůbec netuším.
0: Ne.
1: Vázání uzlů, papír.
0: A mám to blbě. Já jsem dal figurky z papíru. Tak to je ostrý start. Děkuji moc. Děkuji moc. Makrame.
1: Makrame. Hele, ale Monika si dělá makrame.
0: A jsem 985. Ostrý start, Miloši. Super. Bez vás. Děkuji moc za otázku.
1: Ale vypadá to, že to lidi ví. Co ráda vyrábí a prodává na svém e-shopu Lucie Bílá?
0: Spoustu věcí.
1: Marmelády, andílky, svíčky.
0: No jo. Spoustu
1: Lucie
0: věcí.
1: Bílá. Já myslím, marmelády, andílky.
0: Já kdybychom zatrhli ABC, že všechno.
1: Asi všecko, ale
0: ručičko.
1: Jedno i rozdává, si myslím. Dostal jsi?
0: Asi kdysi ano.
1: Jo.
0: Ano. Andílka, mám to dobře.
1: Je
0: dobře.
1: To tak. Je
0: ano,
1: to tak.
0: Ano. Tak to jsem narovnal trošku. Dobře.
1: Tak,
0: Lucie,
1: ale
0: děkuji.
1: Ví to hodně lidí, bohužel.
0: Ano, bohužel. Ano, ale hodilo mě to na pěkné 890.
1: Makrame.
0: Ježišmarja.
1: To je teda, to se na to budu muset podívat. Kdo provází pořadem České televize Hobby naší doby?
0: Ježiš.
1: Karel Šíp, Jiřina Bohdalová, Saskia Burešová.
0: To vím.
1: Karel Šíp, Jiřina Bohdalová, Saskia Burešová.
0: To vím.
1: Já vůbec nevím, že Česká televize má takový pořad.
0: No má.
1: No dobře.
0: Karel Šíp to není.
1: Karel Šíp, Jiřina Bohdalová nebo Saskia Burešová.
0: To Jiřina Bohdalová.
1: Tak trefila jsem to dobře, ale fakt jsem trefovala.
0: Makrame, kde já mohl bejt?
1: Makrame tě bude stačit.
0: Bude, to budu vědět do konce života.
1: Makrame.
0: Budu do konce života vědět, že se jedná o... Jsem 716. Stoupám.
1: Tak,
0: Evinka je první.
1: Na jaký hudební nástroj rád hraje
0: pojďme.
1: Violončelo, kytara, housle. Violončelo, kytara, housle.
0: Ano, to je jasný, bez diskuze.
1: Je to jasný.
0: Vždycky, když přemýšlí, tak to
1: tak
0: prostě.
1: Hraje...
0: Arthur Conan Doyle.
1: Hraje na housle.
0: Baker Street. Ano, je to dobře. Miloši, stoupáš. Stoupáš nezávratně.
1: Kde seš? 576.
0: 576.
1: Krása.
0: Kde já mohl být, kdyby nebylo makrame?
1: Tam, kde je Evinka.
0: Evinka je první mojka.
1: Který prezident jezdil i ve vysokém věku rád na koni?
0: Pojďme.
1: Tomáš Garrigue Masaryk, Klement Gottwald, Edvard Beneš.
0: Klement Gottwald na koni nedokážu si úplně představit. Klementa si dokážu představit, že sedí na sudu s alkoholem.
1: Ale možná neví, že to není kůň.
0: Ano. Tomáš Garrigue Masaryk, ano.
1: Je to tak.
0: A pan Beneš taky byl takový decentní
1: pán. Taky by mu to slušelo.
0: Slušilo by mu to, ano. Tak kam 5, je to 9, hází? 3,
1: pozor, vypadá to dobře.
0: No, 5, 9, 3, no, tak jako...
1: No, tak jako pořád, podívej se, tady skoro 12 hráčů.
0: Doháním makrame, no.
1: Který tanec vznikl v Argentině
0: a
1: Uruguayi?
0: Pojďme, Ježišmarja,
1: rumba, tango,
0: no, Ježiš,
1: flamengo.
0: Hotový, bez diskuse.
1: Rumba, tango, flamengo.
0: Byl jsem. Buenos Aires.
1: A tančils?
0: Když jsem šel na záchod.
1: Rumbu, tango nebo flamengo?
0: Ano.
1: Co to bylo, ten tvůj tanec?
0: Don't cry for me, Argentina.
1: Tango.
0: Bylo to tango, ohnivé tango.
1: Ale úplně tě vidím, víš, tou
0: uši. No to já taky, ano.
1: Hele, 3-3-6, to je krásný 3-3-6, matematický příklad.
0: Makrame. Monika už je první.
1: Monika už je po druhé první.
0: Aneška Prchálka druhá.
1: V jakém sportu se Forrest Gump dostane na vrcholovou úroveň a reprezentuje Spojené státy americké na mezinárodních turnajích? V orientačním běhu, v plavání, ve stolním tenise.
0: Pojďme, bez diskuze.
1: V orientačním běhu, v plavání, ve stolním
0: tenise. Jeden z nejlepších gagů filmu vůbec, jak on dvouma pálkama. Tam dvouma pálkama.
1: Takže by to bylo plavání?
0: Přesně, stolní tenis. To je jeden z nejmých oblíbenějších momentů, jak suše hraje těma dvouma raketama.
1: Skvělej.
0: A Číňani koukají.
1: Výborný film.
0: Tak, 2-5-6, makra.
1: Vypadá to dobře. Aneška Prchalka na prvním místě. Holky se nám tam střídají. Která česká skupina má v repertoáru hit Radio Amatér, Tata Boys, MIG 21, vypsaná fixa.
0: Budu zkoušet, protože tady mám dva typy.
1: Taky bych
0: a on
1: měla
0: to bude možná ten třetí, to bude chyták. Já myslím, že to je chyták. Já myslím, že je to chyták.
1: Tata Boys, MIG 21, vypsaná fixa.
0: Tatáči to mají, jo, mám to dobře.
1: Vidíš,
0: jsem říkal, si MIGové to nemají někde, ne hit, to
1: hodně
0: bych věděl.
1: Hodně lidí si to myslelo, že jsou to MIG 21.
0: No. Tak jsem 148.
1: To je krása. To je krása, to je pořád hodně nahoře. Co dostal Miloš Pokorný od Milana Kounovského? Karikaturu, model motorky, vlastnoručně ušitého motýlka.
0: Mm-hmm, tak to je jasný, protože ještě to neřeknu, protože Kounovský. Milan Kounovský je vynikající, vynikající, vynikající karikaturista.
1: Takže jsi dostal ušitýho motýlka.
0: Tak.
1: Karikaturu.
0: Takže přátelé, jediná špatná odpověď, makramé.
1: Ale takhle.
0: Jsem z 950. místa na 75. Nechci se chválit.
1: Klobouček. A makramé už víš.
0: Přátelé, bojovat. Jeníček na prvním místě. Gratulace. Arnold dvojka je dvojka.
1: A Ečko je trojka.
0: Velká gratulace, ale musím se pochválit. Začínal jsem jako prostý chlapec.
1: Vzadu. A kam jsi to dotáhl?
0: Dostal jsem na 75.
1: Jako první stovka?
0: Tak.
1: Co by za to tenisti dali?
0: Nezdržujte mě, jdu se učit uzly. Makramé.
2: Sestřel Miloše.

0: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko.
5: V Superjackpotu Sportky je 280 milionů korun.
6: Sportka od Olvinu.
7: 10 hodin. Frekvence 1 zprávy.
8: Je to tak, my si dáme zprávy minutu po 10 s Lucií Šmídovou.
9: Hezké dopoledne. Policisté chystají na silnicích velkou bezpečnostní akci. Ministerstvo určí maximální ceny paliv na víkend a pondělí. Nehodu řeší na D48. V Praze a Brně se dnes a zítra má uskutečnit ilegální sjezd až tisíců tuningových aut. Pod zvýšeným dohledem policie na jihu Moravy jsou především dálnice D1, D2 a další významné silniční tahy na jižní Moravě. Největší nápor na silnicích očekávají právě během dneška a policisté nevyloučili ani uzavírky. V terénu využijí vrtulníky i dron, připomněla pro Frekvenci 1 policejní mluvčí Violeta Canosky.
10: Připravujeme rozsáhlé bezpečnostní opatření napříč celou republikou. Do terénu nasadíme policisty celé republiky a využijeme také vrtulník a policejní drony. Naším cílem je zabránit nelegálním závodům, blokování komunikací a dalšímu nebezpečnému jednání, které by mohlo ohrozit ostatní účastníky silničního provozu.
9: V sobotu se podle dosavadních informací mají účastníci akce přesunout do Brna. Pod dohledem hlídek budou kromě hlavních komunikací také odpočívky nebo čerpací stanice. Ministerstvo financí dnes stanoví maximální prodejní ceny pohonných hmot na víkend a na pondělí. Dnes mohou čerpací stanice prodávat naftu na nejvýš za 48 korun a 58 haléřů za litr. Benzín maximálně za 45 korun a 92 haléřů za litr. Proti čtvrtku, kdy začala cenová regulace platit, se cenové stropy snížily u nafty o 14 haléřů a u benzínu o 22 haléřů. Američanka Kristi Pajková, která skončila v nemocnici po nezdařené popravě smrtící injekcí, je v kritickém stavu. Ve čtvrtek to oznámili její právní zástupci. Lékaři jí poskytují péči k záchraně života a přesnější prognóza ohledně jeho zdravotního stavu zatím není možná. Vedoucí Třinec bude dnes v 7. extraligovém kole proti hokejistům Litvínova usilovat o udržení neporazitelnosti. V Pardubicích na sebe narazí tabulkový sousedé Dynamo z Plzní. Kladno se pokusí zastavit sérii 3 porážek proti Hradci Králové. Ve zbývajících zápasech Kometa Brno přivítá poslední Mladou Boleslav. Liberec hostí Olomouc.
7: Frekvence 1.
11: Počasí.
9: Dneska bude převážně polojasno, až oblačno, zejména v západní polovině Čech zataženo. Na západě a severozápadě Čech se výjimečně mohou objevit také slabé přehánky. Později odpoledne a večer začne oblačnosti ubývat. Nejvyšší odpolední teploty 20 až 24 stupňů. Chladněji bude v západní polovině Čech, tam naměří 18 až 21.
11: Frekvence 1.
7: Doprava.
9: A pozor na D48.
12: K nehodě došlo na dálnici D48, a to na trase Nový Jičín ve směru ke Starému Jičínu. Průjezdem se však nezdržíte. Silný provoz komplikuje příjezd do Prahy po dálnici D5. Zdržení je okolo 15 minut. Začíná za sjezdem na Rudnou. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Adam.
9: A po zprávách už je čas na Frekvenci 1 na to nejlepší z muziky a už je tady také Robin Sobek.
8: Hezký pátek, tak co, Třinec nebo Litvínov, Pardubice nebo Plzeň, Kladno nebo Hradec Králové, Kometa Brno nebo Mladá Boleslav, Liberec nebo Olomouc, jak to dopadne?
9: Pivo nebo víno?
8: Tak spíš
9: Procházka
8: pivo.
9: Procházka nebo lenošení?
8: Kafe nebo čaj? To je otázek hned
9: je
8: při pátku.
9: Pátek, ano.
8: Bláznu svátek, no tak jo, tak užívejte a pokud máte i někoho, kdo slaví narozeniny, tak napište, kdo to je, co mu chcete vzkázat, podepište se, budeme přát. Tak je dneska okolo 10:45 dopoledne a teď hrá to nejlepší z muziky. Shalom, Jamelia, anebo Kygo.
9: Krásný den.
6: To nejlepší z muziky a Robin Sobek.
11: I took the long road across the ocean. I burned some bridges on the way. Feels like forever here in the moment. Just hope forever's here to stay.

0: Fly Dubai, který by měl dostat opravdu ocenění za ten svůj hrdinský čin, za to, jak se zachoval. Myslím, že tohle je příběh na film a jednoho krásného dne sfilmovaný určitě bude, kdyby někdo nevěděl, o čemž silně pochybuju, protože opravdu to teď lítá ze všech stran na nás. Tak v kokpitu vlastně ležel zraněný a celý od krve kapitán letadla, za dveřmi bylo 174 cestujících, letoun mířil vlastně do naprosto katastrofické situace a kapitán Smith přesto dokázal udělat rozhodující krok, aktivoval mechanismus, který vlastně otevřel dveře kokpitu a podle izraelských představitelů tím umožnil cestujícím a posádce přemoci druhého pilota z muže, který se k létání dostal v 19 letech, je teď hrdina. Ano, hrdina. Prostě únosce pilota pobodal, byl to vlastně kokpilot, že jo? No a ten udělal teda manévr, který všechny zachránil. No a podle něj navzdory vážnému zranění prokázal mimořádnou odvahu a odhodlání vlastně chránit životy ostatních. Pilot se teď teda úspěšně zatavuje v nemocnici v saudsko-arabském Tabuku a podle izraelských představitelů se během letu odehrál útok, který mohl skončit katastrofou. Určitě by tak skončil. Druhý pilot vlastně kapitána pobodal ve snaze se s tím letadlem zřítit. No a pilot byl vážně zraněn, přesto ale, jak jsem říkal, podle izraelských představitelů dokázal v tom kokpitu aktivovat ten mechanismus pro otevření dveří. To znamená, dostali se tam cestující, dostali se tam členové posádky a toho druhého blázna vlastně přemohli. No, o přistání se pak následně postarali dva další piloti Fly Dubai, kteří shodou okolností cestovali na palubě jako pasažéři. Což je naprostý úlet, to prostě nevymyslíte. Tohle všechno asi tak z 99% mohlo dopadnout úplně hrozně, špatně, katastrofou, že jo. Ale ještě teda shodou okolností cestovali na palubě jako pasažéři dva další piloti, kteří dokázali přistát. Já jsem si celou dobu říkal, jak vlastně po tom všem, co třeba přemohli toho blázna, že jo, který pobodal toho pilota, tak jak po tom všem ještě dokázali přistát, a tím se to vlastně všechno vysvětluje. No nic, jak říkám, vyskakuje to ze všech stran stále a stále už minimálně dva dny v kuse, takže jste to museli zaznamenat, a pokud ne na sociálních sítích, na internetu, tak různě v médiích, anebo i ve zprávách, v televizi a tak dále. A myslím si, že to bude opravdu velký film jednoho krásného dne. No nic, všechno dobře dopadlo, takže spravedlnost existuje, správná karma taky evidentně, a my jedeme dál na frekvenci 1.
1: V Kauflandu najdete vše pro váš rodinný nákup. Například Bohemilk, plátkový sýr, 100 gramů za 24,90. Ariel, prací kapsle nebo gel, různé druhy za 399,90. A Bref, WC blok, různé druhy za 59,90. Až do 6. října. Kaufland.
2: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes. Váš autorizovaný servis Škoda.
3: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
4: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
3: Vážně?
4: Já mám Lelosy na sobě celý den.
3: Lelosy. Too comfortable to take off.
5: Frekvence 1.
6: To nejlepší z muziky.
5: Z každého roku vybírá

0: Takhle do pohodičky a takhle skvěle hraje Frekvence 1. Ta páteční dopolední minutu po půl jedenácté, Freddie Mercury a taky Queenie. Za chviličku tu bude hodně u vás o vašich narozeninových SMS-kách, přáních a tak dále. Záleží, jak moc budete aktivní a jak moc budete chtít někoho potěšit pátek 2. října. Tak zazpomínejte, kdo z vašich milovaných přátel, lásek slaví narozeniny právě dneska. Pošlete mu nějakou hezkou zprávu na 736-304-444. Napište, kdo to je, jak se jmenuje, co mu chcete vzkázat a podepište se a můžete využít klidně i aplikaci Frekvence 1. Zatím tady nic nevidím. Takže máte na to ještě čtvrt hodiny a pak budeme přát k narozeninám, anebo budeme vzpomínat taky na ty slavné osobnosti. Uvidíme, jak to dopadne, jak budete aktivní, teď doprava.
1: Frekvence 1. Doprava.
2: Plný provoz komplikuje příjezd do Prahy po dálnici D5. Zdržení okolo 5 minut je od sjezdu na Rudnou 5. kilometr. Dalších 10 minut je potom i na Pražském okruhu, a to od sjezdu z dálnice D5 ve směru k Ořechu. S nesouvislou kolonou nákladních vozidel počítejte na dálnici D1 ve směru do Brna od Prahy. Zpomalovat začínají na 172. kilometru. Pro osobní vozidla je zdržení řádově pár minut, a to na příjezdu dálnice D1 a skřížení dálnice D2 z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Aram.
1: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.

0: Pojďme přát k narozeninám tady u nás na frekvenci 1:15 dopoledne. Já tady vytáčím telefonní číslo na Míšu, na Michalu, která slaví 33 dneska Kristova léta. A ona je vlastně trošku takový Jesus. Doufám, že nám to zvedne, abychom mi to mohli všechno říct a přečíst i tu krásnou zprávu.
1: Ano, nezluhá.
0: Je tam Míša, Michála?
1: Ano.
0: Míšo, víte, kdo vám volá? Tušíte to nebo vůbec?
1: Asi trošku tuším.
0: Aha, pozor, pozor, tak vy to tušíte. A kdo vám volá teda? Vy jste v autě, že jo?
1: Jsem v autě, parkuju zrovna, tak já tuším, že mi volá někdo na přání mojí maminky.
0: Je to přesně tak, voláme vám z frekvence 1, tady je Robin Sobek a přejeme všechno nejlepší k narozeninám.
1: Děkuju.
0: Míšo, já tady mám nádhernou zprávu. Ahoj Robine, prosím zavolej naší dcerce Michalce k 33. narozeninám. Takže nádherná Kristova léta, jo?
1: Ano, ano.
0: A v tomhletom duchu, Míšo, budu pokračovat, protože vy jste trošku takový Jesus, jsem zjistil. Jo?
1: Jo.
0: Ano, já to vysvětlím. Přejeme jen to nejlepší zdravíčko a životní pohodičku. Je skvělá manželka pro Radka, maminka Petříčka a bude skvělá máma druhého miminka, které je na cestě. A taky se úžasně stará o slepého pejska Huga, kterého si vzala z útulku. Máme ji moc rádi a posíláme velkou pusu mamka, taťka, brácha Adam s Barunkou. Míšo, 33 let, pejsek Hugo z útulku, skvělá manželka pro Radka, maminka Petříčka a skvělá máma druhého miminka, která je na cestě. To všechno se rovná, že jste prostě takový Jesus, takový personal Jesus. Míšo, co vy na to?
1: No já tady slzím teď v autě.
0: Co tam děláte?
1: Slzím v autě, dojalo mě to.
0: To je hezké, to je krásné, tak já vás nechám ještě vyplakat a je to nádherná zpráva, máte skvělou rodinu, mě to zaujalo a přijde mi, že máte dobré srdíčko. Tak jsem vám to takhle chtěl přes ten éter jako říct a zároveň, když už teda 33 a k tomu Jesus, no tak personal Jesus, tak depešáci a takové malé hudební pohlazení narozeninové, ne? Od nás.
1: Perfektní, moc děkuji.
0: Jo, tak se to snad povedlo všechno. Mějte se parádně, hezky si to oslavte. A třeba zase za rok, ne?
1: Dobře, děkuji. Mějte se hezky.
0: Tak jo, naschledanou, hezké narozeniny.
1: Děkuji.
0: Tak snad se jí podařilo té Míši dobře zaparkovat a nebourat u toho parkování. My jedeme dál na frekvenci 1, protože dneska třeba slaví narozeniny herec Petr Štěpánek, ročník 1948, ale slaví třeba taky britský zpěvák, hudebník a herec Sting. Ročník 1951, přejeme všechno nejlepší a pozor, ještě mám jedno takové, řekl bych, no, překvápko. Jak se to vezme? Dneska slaví narozeniny také politik a diplomat a vlastně ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Představte si, že Adam Vojtěch, tenhle ten sympaťák, ročník 1986, má dneska 40 let, má kulatiny a já jsem si řekl, že bychom si to mohli taky zpestřit v tom našem narozeninovém okénku a pustit to, jak Adam Vojtěch zpívá. Já nevím, jestli to je ještě ukázka ze Superstar, vůbec nevím, kde jsem to vyhrabal, ale povedlo se mi to. Tak tady ho máte v přímém přenosu Adama Vojtěcha. Jak zpívá takový minister?

0: Tak co na to říkáte, přátelé? Adam Vojtěch v éteru Frekvence 1. Přejeme všechno nejlepší k 40. a jdeme dál. Pokud slaví někdo z vás ostatních a nenapsali jste, taky vám budeme hrát to nejz muziky už za chvilku.
1: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Největší hity posledních let.
2: Ale i hity legend.

0: To nejlepší z muziky Backstreet Boys na Frekvenci 1, tak dneska nám tady zaspíval dokonce i ministr zdravotnictví. Ha. Tak co víc si přát, já bych se už do větších akcí asi nepouštěl. Je pravda, že bychom mohli nechat zarepovat klidně u nás i ministra kultury, jo, to je pravda. Ale jak říkám, nebudeme to při pátku přehánět, ne. Raději si dáme to nejlepší z muziky po zprávách, třeba Roxette. A nebo víte co? Dáme si celé depešáky. Dáme si celou píseň, kterou jsme nechali k narozeninám hrát taky Michalce. Chudinka, pak se rozplakala v autě. Doufám, že už je v pohodě z toho. Doufám, že to bylo příjemné překvapení, Míšo, jestli nás ještě posloucháš. Bylo to moc fajn. Celé to narozeninové přání. No nic, my jedeme dál, my se dáme zprávy a pak, jak říkám, budeme hrát třeba i Roxette, Dido nebo Alvaro Soler bude.
1: Zažijte komfort, který nezná hranice. Užijte si pohodlnou jízdu moderními vlaky Českých drah do zahraničí. Jezdíme na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a od léta i do Dánska. Jízdenku si pořídíte jednoduše v aplikaci Můj vlak nebo na cd.cz. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V superjackpotu Sportky je 280 milionů korun. Sportka od Olvinu. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
5: 11 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Je to tak, na chlup přesně, zprávy má Ondřej Albrecht.
6: A já přeju hezké dopoledne. O víkendu se rozhodně vyplatí vyrazit na houby. Ojetá auta dál zlevňují, průměrná cena klesla na asi 315 tisíc. No a s menší kolonou počítejte stále za Prahou na dálnici D1. O víkendu se rozhodně vyplatí vyrazit na houby. Slunečné a teplé počasí bude pokračovat i během soboty a neděle. Dá se najít spousty hřibovitých hub, píchavky nebo růžovky. Jak Frekvenci 1 řekl mykolog Libor Tmej, sezona by se podle něj mohla prodloužit.
7: Kdo opomí klouzky, ať se je naučí, protože teď jsou plné lesy. Především klouzek modřínový, klouzek slizký, obecný, různé slizáci, co jsou příbuzné druhy klouzku. Jako je to pěkné. Říkám, není to úplný ten vrchol, který byl zhruba před 10 dny, ale je to velice pěkné a pokud nebudou mrazíky a ještě by něco zapršelo trošku, tak by se sezóna mohla pěkně prodloužit.
6: Tmej doporučuje houby hledat na okrajích lesů, pod stromy v trávě nebo kolem potoků. Ojetá auta dál zlevňují. Jejich průměrná cena v září klesla na asi 315 tisíc korun. Od únorového maxima jsou tak levnější o téměř 20 tisíc. Zároveň se jich prodává víc. Září bylo podle společnosti Aures Holdings prodejně nejsilnější za posledních 5 let. Průměrné stáří ojetiny je 11 roků a mírně klesá také jejich nájezd. Největší zájem je dál o kombíky a SUVčka. Téměř polovinu prodaných vozů pohání nafta. Rychle ale přibývá také elektromobilů. Polské ministerstvo obrany chystá návrh zákona, který má zajistit, že země bude plně připravená na válku. Cílem je posílit obrany schopnost Polska. Zákon by měl zdokonalit systém velení obrany země a zlepšit připravenost státní správy na plnění úkolů ve stavu pohotovosti, tedy ještě před vyhlášením válečného stavu. Zároveň by také měl urychlit proces přesunu jednotek do klíčových míst. Novým prezidentem Mezinárodní hokejové federace je Němec Franz Reindl. Ve druhém kole volby na Tenerife porazil o 3 hlasy českého kandidáta Petra Břízu. Dosavadní viceprezident federace Bříza získal nejvíce hlasů v prvním kole, zatímco pro Reindla se vyslovilo 36 kandidátů. Další z nich, Omar Konov z Kyrgyzstánu, obdržel jen 33 hlasů a byl vyřazen. Ve druhém kole ale získal německý funkcionář 60 hlasů a český Bříza jen 57.
5: Frekvence 1. Počasí.
6: Dnes budou teploty kolem 20 až 24, v západní polovině České republiky to bude spíše kolem 18 až 21 a právě v západní polovině Čech bude i zataženo, místy se tam může také rozpršet a objeví se slabé přehánky.
8: Frekvence 1. Doprava.
6: Za Prahou housne provoz na dálnici D1 mezi 17. a 25. kilometrem. Aktuálně zdržení zhruba na nějakých 15 až 20 minut. No a zdržíte se také na silnici 3 a to při cestě k dálnici D1. Je to také kvůli dopravní nehodě, která se stala u Benešova. Tam necháte zhruba 15 minut. V opačném směru ale po trojce budete projíždět také se zpožděním a to kolem 5 minut vlivem hustého provozu. Tak šťastnou cestu, pokračuje Robin Sobek.
0: A já připomenu, že Music Studio Live nedávno natočili Čechomoři, nebo lépe řečeno nám naživo zaspívali, zahráli. František s Karlem se prostě stavili na ranní kávu a byl to koncert naprosto úžasný. Konec konců, pokud jste je živě neslyšeli, tak si je můžete ještě zpětně pustit na webu frekvence1.cz. Ale o co jde? Mimo jiné prozradili, bez čeho se na koncertech neobejdou a pokud správně doplníte jejich poslední slovo ve větě, kterou budu nabízet v 11:30, vyhrajete 25 500 korun. Tohle je aktuální bank, držíme palce, aby to dobře dopadlo. A teď už pro změnu pojďme hrát to nejlepší z muziky, jak jsem sliboval. Rok se dajdou taky Alvaro Soler. Hezké dopoledne.
8: To nejlepší z muziky a Robin Sobek.

0: Cože? Michal Suchánek a Petr Kolečko na Frekvenci 1.
1: Můžete mi vysvětlit, proč se říká držet jazyk za zuby? Jak ho mám držet za zuby, když je jazyk před nimi? Marcela 52 písek.
2: Tak je to asi jako v úhlu pohledu, že jo? Že třeba já, když tebe vidím, tak ty máš jazyk za zuby.
1: Ale z mého pohledu mám před zuby.
2: Jo?
1: Tak. No, nejdřív mám jazyk a pak zuby. To znamená, že z mého pohledu je to před zuby.

0: Nebo lepší ta říkat, drž jazyk před zuby, protože ty tak vytýkáš takhle a nemůžeš to zajít, že?
1: Asi jsme poradili dostatečně.
2: Cože? Cože? Suchánek a Kolečko na frekvenci 1. Všechny díly si můžete poslechnout i jako podcast na YouRadio Talk nebo na webu frekvence 1. Když uvidíte Albert Neporazitelné...
3: Prémiové podcasty na jednom místě? Máme na platformě Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz.
2: Levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 69,90. A slunečnicový olej Majola, litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 23.9.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o víc než 2,5 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
2: Frekvence 1.
7: To je to nejlepší z muziky.
2: Z každého roku jen ty největší hudební perly.
7: Tipněte si, ze kterého roku jsme pro vás vybrali.

0: hudobne se tehdy hrála i tahle písnička.
1: Už máte jasno, kdy se z rádia poprvé ozvaly všechny tyhle hity.
0: Pravdu měl, kdo typoval rok?
1: 2014. Gratulujeme.

0: Do Patrnosti projíždějte na dálnici D11 na trase z Prahy na Hradec Králové. Na 35. kilometru se vyšetřuje dopravní nehoda dvou osobních vozidel. A dejte si pozor na dálnici D4 ve směru na Strakonice, kde na 28. kilometru došlo k požáru osobního vozidla. A sklonu vozidel z důvodu velmi silného provozu a dopravního omezení u mostu Šmejkalka počítejte na dálnici D1 na trase z Prahy do Brna, kde budete po pojíždě do kolo 20 minut mezi 15. až 21. kilometrem. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Plačka.
1: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.

0: personál.
1: Frekvence 1.
2: Poslední slovo. A ne, řekněte to za celebritu.
3: Pojďme si ho užít, pojďme si ho dát. Je tady páteční dopolední poslední slovo. 2:30 a na čísle 257 400 999 je kdo? Hezké dopoledne, kdo se dovolal?
4: Dobrý den, tady Hana od Poděbrad.
3: Haha, paní Hana od Poděbrad, já vás zdravím až tam, kam? Hani, možná pošleme 25 500.
4: To by bylo milé.
3: No, to by byl víkend, co? To by byla...
4: To by byl víkend, to by byla bomba.
3: To by byla bomba, to by byla pařba. Hani, já držím palce, připravena na větu Čechomorů.
4: Ano, samozřejmě.
3: Super, jdeme na to, pouštím, zní takto.
5: Když jsme na koncertě, nesmí nám chybět.
3: Co to může být?
4: Talisman.
3: Talisman.
4: Ano.
3: Tak já si myslím, že tohleto originální slovo ještě nezaznělo v našem éteru, že to ještě nikoho nenapadlo, tak držím palce, aby to bylo to správné slovo. Pojďme si tu větu pustit znovu.
5: Když jsme na koncertě, nesmí nám chybět.
3: Že vám dneska chyběl talisman při té hře?
4: To jo.
3: Já jsem si to myslel.
4: To je v pořádku, přihodíme a jedeme dál. Protože a budeme zkoušet.
3: Ano, kdybyste ho měla, Haničko, tak by to možná klaplo. No.
4: To víte, že jo, nevadí.
3: Ale na druhou stranu je tam 26 tisíc, tak aspoň klaplo to, že jsme mohli přihodit, navýšit tu částku a bude se pokračovat zase v 4:30 odpoledne.
4: Ano, přeji vám krásný den.
3: Taky, hezký den, hezký víkend. Nashledanou.
4: Taky.
2: Poslední slovo.
1: Aneb, řekněte to za celebritu.

0: Frekvencí 1.
1: Je to tak, v čase oběda, také dneska v pátek, takhle před pravým polednem. Oslovíme Tomáše Fílu, protože už ho máme na telefonu, alespoň doufám, že už je tam připraven, aby nás také těsně před víkendem pozval opět někam na nějaký povedený výlet, kam to bude dnes. To už je na něm. Hezké poledne, vítej, Tome.
2: Hezké poledne a dobrou chuť všem k obědu. Tak dneska jsem vyrazil na zámek Hradec nad Moravicí. Bílý zámek nabízí návštěvníkům dva prohlídkové okruhy, v kterých uvidíme opravené severní křídlo Bílého zámku se zrekonstruovanými 7 pokoji knížecího bytu, samostatnou historickou expozici a obrazovou galerii. Dále zde také můžeme vidět společenské salony, interiéry knížecího bytu, zámeckou čítárnu s knihovnami a sály, reprezentační jídelnu, kuřárnu, kulečníkový sál, dámský rokokový salon, interiéry knížecího bytu, dámský buduár, toaletní pokoj, ložnice kněžny, pracovny, paměť hudební salon Ludvika van Beethovena, malý společenský sál a velký společenský sál. Součástí je i Mozartovo klavičembalo z roku 1690 a klasicistní Beethovenův klavír. Jinak na zámku pobývala i řada slavných osobností, například hudební skladatelé Ludvík van Beethoven, Franz Liszt a geniální houslista Paganini. Můžeme tady navštívit ale také novogotický červený zámek a jeho bílou věž, protože celý tenhle areál je svou rozlohou největší v Moravskoslezském kraji. Bílá věž ta nám nabídne prohlídku sklepení Bílé věže s tajuplnou výstavou mytologických bytostí. Tady si to užijí hlavně děti. V každém případě tenhle výlet opravdu stojí za to a když se mrknete na fotky, tak mi dáte jistě za pravdu. Fakt je to paráda. Já vám všem přeji krásný zbytek dnešního dne a v pondělí zase naslyšenou. Tak ahoj.

0: Hrajeme to nejlepší z muziky, hrajeme Ace of Base na frekvenci 1 a po zprávách nám to tady rozjedou kluci z Divokého Byla, ale teď nám to rozjede pravděpodobně Ondřej Albrecht.
1: 12 hodin, frekvence 1, zprávy.
0: Nemám-li pravdu.
2: Je to také hezké poledne. V Praze a Brně se dnes a zítra má uskutečnit ilegální sjezd až tisíců tuningových aut. Policie se na to chystá. Hanušovice na Šumpersku čeká rozsáhlé stěhování sportoviště kvůli povodním. A se zdržením se počítejte a připravte na dálnici D1 ve směru na Brno. V Praze a Brně se dnes a zítra má uskutečnit ilegální sjezd až tisíců tuningových aut. Pod zvýšeným dohledem policie na jihu Moravy jsou hlavně dálnice D1, D2 a další významné silniční tahy na jižní Moravě. A policisté nevyloučili ani uzavírky. V terénu využijí vrtulníky i dron, připomněla pro frekvenci 1 policejní mluvčí Violeta Canosky.
3: Připravujeme rozsáhlé bezpečnostní opatření napříč celou republikou. Do terénu nasadíme policisty celé republiky a využijeme také vrtulník a policejní drony. Naším cílem je zabránit nelegálním závodům, blokování komunikací a dalšímu nebezpečnému jednání, které by mohlo ohrozit ostatní účastníky silničního provozu.
2: V sobotu se podle dosavadních informací mají účastníci přesunout do Brna. Pod dohledem hlídek budou kromě hlavních komunikací také odpočívky nebo čerpací stanice. Hanušovice na Šumpersku čeká rozsáhlé stěhování sportovišť, které před dvěma lety zdevastovala ničivá povodeň. Do nových lokalit město přesune fotbalové hřiště i tenisové kurty. Současná sportoviště na soutoku Moravy a Brané je stále bezprostředně ohroženo záplavami. Stěhování bude stát až 100 milionů korun. Město na něj chce získat dotace. Hotovo by mělo být do roku 2030. Pobodaný indický kapitán středečního letu z Dubaje do Tel Avivu byl rozhodnut nenechat ostatní lidi na palubě zemřít. Proto vzepěl síly a otevřel dveře kokpitu, aby umožnil cestujícím útočníka zneškodnit. Kapitán Smit Machar, kterého napadl druhý pilot, to dnes řekl indickému premiérovi Modímu ve videohovoru, který v živém přenosu vysílali televizní stanice. Letoun společnosti Fly Dubai po útoku prudce klesal. Podle svědků se útočník patrně snažil převzít nad strojem kontrolu a havarovat s ním. Českou fotbalovou reprezentaci po úvodních dvou domácích porážkách v elitní skupině A3 Ligy národů čeká v sobotu nejtěžší možný soupeř. Národní tým se v Ovědu představí proti úřadujícím mistrům světa a Evropy Španělům. Výběr La Rocha neprohrál rekordních 40 zápasů po sobě a do pátého ročníku soutěže vstoupil dvěma vítězstvími. Utkání bude pikantní i pro španělského trenéra českého týmu Santiago Deňu, který řadu hráčů soupeře dříve vedl a velmi dobře se zná i s koučem Luisem de la Fuente.
1: Frekvence 1. Počasí.
2: A pojďme také na počasí. 20 až 24 stupňů Celsia, to nás dnes čeká na většině území České republiky, na západní části Čech, ale bude o něco méně. Tam bude kolem 18 až 21, protože hlavně v západní polovině Čech se zatáhne a můžou tam přijít také přehánky.
1: Frekvence 1. Doprava.
2: Za Prahou se štosuje doprava na dálnici D1 ve směru na Brno. Od 15. po 25. kilometr tam necháte zhruba 20 minut v koloně. Další kolona je potom taky za Benešovem ve směru k D1 mezi 15. až 9. kilometrem a tam necháte taky zhruba 15 minut. Tak pevné nervy, pokračuje Robin Sobek.
0: A pojďme to odstartovat sportem, protože na své si v tomhletom týdnu přišli fanoušci hokeje, ale teď mám na mysli spíš toho zahraničního, toho zámořského konkrétně NHL. Jaké novinky nová sezona přináší, kolika Čechům můžeme fandit, nebo kdo je vůbec největším favoritem na zisk Stanley Cupu, to všechno budeme probírat se sportákem Alešem Svobodou ve vysílání Frekvence 1 ve 15:45 odpoledne. V půl si dáme aktuálně dopravu, abyste taky věděli v případě, že míříte na chalupy, na chaty nebo vůbec kamkoliv, jak to vypadá na silnicích, no ale do té doby stihneme určitě i filmového odborníka, to znamená malý předkrm k obědu, tak jak jste zvyklí v podobě dvou ukázek z českých nebo československých filmů. Nechte se překvapit, co vyberu, Elton John, Kelly Clarkson nebo Divoký Byl, jak jsem sliboval, to je to nejlepší z muziky. Dobrou chuť a hezké poledne.
1: To nejlepší z muziky a Robin Sobek.

0: Úžasný Elton John zpestřil páteční poledne na Frekvenci 1, máme čtvrt na jednu.
1: To je to, šestnáct taky jednou, víme.
2: Frekvence 1.
3: Vyník se odstěval do Úpolce.
2: Filmový odborník.
0: Je to tak, je to čas, kdy voláte pravidelně od pondělí do pátku na 257-400-999, abyste si odnesli titul filmového odborníka. Jak to dopadne dneska, to se dozvíme právě teď a já se ptám, kdo se taky dovolal. Hezké odpoledne, kdo je tam?
4: Dobrý den, paní Jasková.
0: A jméno?
4: Lucie.
0: Lucie.

0: A nebo tam máš kolegyně?
1: Mám tady kolegyně.
0: A kolik vás je?
1: Tři.
0: Víš, co se říká, Lucko?
1: Nevím, nevím.
0: Víc hlav, víc vší. Dobře, tak to jsem se pobavil jenom sám asi, to nevadí, ale... Dobře, budeme se držet toho starého pořekadla, nebo co to je, víc hlav, víc ví, že jo?
1: Jo, jo, přesně tak.
0: Jo, dobře, tak jo, tak třeba to vyjde. Já pouštím první ukázku, která zní takto.
2: Já vám oznamuju, že se ze svatby nemůžu zúčastnit.
3: Cože?
2: Že na tu veselku nepůjdu.
3: A proč, prosím tě?
2: Protože jsem někde ztratil zuby.
3: Zuby? A jak se ti mohli ztratit zuby?
2: Jak se mě mohli ztratit to? Mařit nevím. Ale zuby jsou fuč.
0: Prostě zuby jsou fuč. Není ani tak důležité vlastně, kdo je ztratil, ale důležitý je název. Název. A v tomhletom případě nebudu říkat filmů, to už může patřit mezi mé nápovědy, ale jakési série. Tak. No, co na to, holky?
1: Tak typujeme bakaláře.
0: Holky typují bakaláře, nebo ty?
1: Kolegyně typuje bakaláře.
0: Ano, protože kolegyně mají pravdu. No, musím říct, Lucko, že kolegyně mají pod čepicí, bakaláři je samozřejmě správná odpověď, my jsme se tím pádem dostali do 70. let, myslím, že se to odehrávalo někdy okolo roku 1972, kdy Jaroslav Dudek a taky Zdeněk Poskalský točili tuhletu skvělou sérii bakalářů, můžeme říct československou komedii, těch epizod bylo několik a to byla jedna z nich a mám pocit, že zrovna tahleta epizoda se jmenovala Zuby. Tak... Pojďme na další ukázku ze 70. do let 90. a to zní takto.
4: No ráno, tak řekni, co děláš, co jsi dělala, tak mluv.
5: No nestačím se divit, to dělám. A co jsem dělala? No děti jsem dělala, nedělala jsem jazyky. Kdybych dělala jazyky, neseděla bych tady jako kráva.
0: Pardon, to mě rozesmálo. To je prostě, to je dokonalá ukázka. Libuše Šafránková vlastně byla v té ukázce a Ondřej Vedchý, ale to jste asi poznali?
1: Jsme poznali.
0: No, pohybujeme se někde v roce 1997.
1: My typujeme Báječná léta pod psa.
0: Teda, ale vy jste parta.
6: Tak pozor, tohle je filmový odborník.
0: Já přestávám napovídat normálně. Začínám tleskat a přestávám napovídat. A nebo jste to věděli jako už podle té ukázky, nebo pomohlo vám třeba ta Libuše Šafránková, Ondřej Vedchý?
1: Pomohla nám ta Libuše Šafránková.
0: Ale vy jste ji poznali, ne? To nebyla ode mě nápověda, že ne?
1: Ne, nebyla.
0: Vykecat.
1: Ne, pomohla nám Libuše a Ondřej Vedchý.
0: Jo, dobře, no tak jo. No tak dobře, tak jsem malinko možná napověděl, ale každopádně Báječná léta pod psa je správná odpověď. Rok 97 Petr Nikolaev natočil tuhletu nádhernou českou komedii, na kterou se člověk může dívat pořád a pořád dokola a pořád se dokáže u toho pobavit. Tak, já doufám, že vy jste se taky pobavili, já teda náramně a budu hrát to nejlepší z muziky. Chcete to někomu věnovat?
1: Tak všem kolegyním tady v práci v Pardubicích.
0: Tak jo, tak a chcete jmenovat, nebo budou inkognito?
1: Asi ne, budou inkognito.
0: Inkognito, tak jo, zdravíme Pardubice kolegyně a taky tebe, Lucie, a zase někdy zavolejte, mějte se parádně, hezký víkend.
1: A taky, nechodem.
7: Zima za rohem? My dobijeme baterie.
8: Prémiové podcasty na jednom místě? Máme na platformě Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz.
7: Vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes. Váš autorizovaný servis Škoda.
9: V Kauflandu najdete vše pro váš rodinný nákup. Například Bohemilk, plátkový sýr, 100 gramů za 24,90. Ariel, prací kapsle nebo gel, různé druhy za 399,90. A Bref, WC blok, různé druhy za 59,90. Až do 6. října. Kaufland.
10: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportisimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od

0: cenou se 99 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
1: Frekvence 1.
2: To je to nejlepší z muziky.
1: Z každého roku jen ty největší hudební perly.
2: Tipněte si, ze kterého roku jsme pro vás vybrali tyhle.

0: tenhle hit.
1: A hodně se tehdy hrála i tahle písnička.
0: Už máte jasno, kdy se z rádia poprvé ozvaly všechny tyhle hity.
1: Pravdu měl, kdo typoval rok?
0: 2001.

0: Tango pro tři.
1: Ve světě reflektorů se hraje o víc než o vítězství. O sny. O lásku. O druhou šanci.
2: Někdy stačí jediný krok, aby se změnil celý život.
3: Zveme vás do kina od 1. října na film Tango pro tři.
4: 1. října soutěžíme na Frekvenci 1 s investiční platformou Portu o poukaz na první investici v hodnotě 5000 korun a bezdrátová sluchátka. Den sportu vám ukáže, že investování může být jednoduché a bez stresu. Začít můžete už od 500 korun a portfolio vám Portu sestaví na míru. Myslete na svou budoucnost a investujte z Portu. Poslouchejte Frekvenci 1 a vyhrajte. Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
5: Frekvence 1. Doprava.
6: Aktuálně je na dálnici D1 ve směru na Ostravu z důvodu dopravní nehody uzavřený sjezd na 308 km exit hranice. A s opatrností projíždějte na dálnici D11 na trase z Prahy do Hradce Králové. Na 35. kilometru na exitu Vrbová Lhota se vyšetřuje dopravní nehoda dvou osobních vozidel. A sklonu vozidel z důvodu velmi hustého provozu a dopravního omezení u mostu Šmejkalka počítejte na dálnici D1 na trase z Prahy do Brna, kde budete popojíždět okolo 30 minut mezi 14. až 24. kilometrem. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Blavčka.
7: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.

0: Takhle pohodově hraje páteční odpolední frekvence jedna země vzdálená BSP a to na chlup přesně ve 3:15 odpoledne. Tak, pojďme za sportem. Co nás dneska čeká, co nás nemine, myslím, že už jsme si to tady v úvodu hodiny trošku nastínili, ale pokud někdo z vás neposlouchal, tak na své si v tomhle týdnu přišli fanoušci hokeje. On se nám rozběhl totiž nový ročník zámořské NHL. No jaké novinky nová sezóna přináší, kolika Čechům můžeme fandit, nebo kdo je tím největším favoritem na zisk Stanley Cupu? Na to všechno nám bude odpovídat sporťák Aleš Svoboda. Hezký pátek, Aleši, vítej.
1: Hezký pátek, hezké odpoledne všem.
0: Co patří mezi nejzásadnější novinky nové sezóny NHL?
1: Asi si vyzobnu jednu, tou největší asi skutečnost, že sezona začala dříve, než jsme zvyklí, už na konci září. NHL totiž rozšířila počet zápasů. Fanoušek NHL bude mít zafixované, že v základní části se až na výjimky hraje 82 zápasů. A na základě nové kolektivní smlouvy se zkrátily přípravné kempy a každý tým odehraje o 2 utkání v základní části více, takže bude 84 špílů. Bude to vždycky ty 2 zápasy navíc v rámci jedné divize. NHL tím chce víc podporovat regionální rivalitu.
0: Největšími českými hvězdami v NHL jsou David Pastrňák a taky Martin Nečas. Tak kolik dalších Čechů v této sezóně soutěž hraje?
1: Vedle Nečase s Pastrňákem, kteří se budou přetahovat o pozici nejproduktivnějšího Čecha v soutěži, tak mezi takové mají významné role ve svých týmech také Beck Hronek ve Vancouveru, útočníci Zacha v Bostonu a Hertl v Las Vegas. V součtu je ale na soupiskách NHL na startu sezóny jenom 19 Čechů, což je nejmíň od roku 1991. To celkové číslo navíc dál a dál klesá. Před 20 lety měli Češi v NHL třeba 65 hráčů, ještě před 10 jich bylo 38.
0: Titul z minulé sezóny obhajuje Carolina. Patří k favoritům na Stanley Cup v tomto ročníku?
1: Rozhodně, kádr zůstal de facto pohromadě a tak Carolina bude zase usilovat o ty úplně nejvyšší mety. Na východě by se k ním měla znovu přidat Florida, ta sice v minulé sezóně nebyla ani v playoff, ale předtím hrála finále 3x za sebou a získala Brady od Kečaka a je tu předpoklad, že by nemusel mít tolik problémů se zraněními, jako měli v minulé sezóně. Na západě jsou největšími vyzývateli Dallas a Las Vegas a tím největším asi Colorado.
0: Říká sportovní komentátor Aleš Svoboda, tak tolik hokejové novinky, minimálně ty z NHL. No a ty další sportovní budeme nabízet zase v průběhu příštího týdne a budeme se těšit na slyšenou. Hezký pát, hezký víkend a po víkendu naslyšenou.
1: Hezký víkend.
2: S koncem pracovního týdne přichází konečně pátek a Ondra Kubala.
3: Hudební novinky.
2: Trby ze světa slavných.
3: Song za odměnu.
2: A dorazí i zajímavý host.
3: Kdo to bude tentokrát?
4: Kateřina Jebavá z SOS dětských vesniček. Probereme duševní zdraví dětí a také, jak mu pomoct.
3: Konečně pátek s Ondrou Kubalou.
2: Od 6 do 11 večer na frekvenci 1.
5: Tango pro 3.
6: Ve světě reflektorů se hraje o víc než o vítězství. O sny, o lásku, o druhou šanci. Jmenuji se Ján Koleník a ve filmu Tango pro 3 hraju Kristiána. Těším se na vás v kinech od 1. října.
7: Bude to tanec.
8: 1. října soutěžíme na frekvenci 1 s investiční platformou Portu o poukaz na první investici v hodnotě 5000 korun a bezdrátová sluchátka. Den sportu vám ukáže, že investování může být jednoduché a bez stresu. Začít můžete už od 500 korun a portfolio vám Portu sestaví na míru. Myslete na svou budoucnost a investujte z Portu. Poslouchejte frekvenci 1 a vyhrajte. Investování není bez rizika. Více na portu.cz.

0: naprosto úžasná Olivia Rodrigo. Na frekvenci jedna taky opět Radeček. Kteří nás budou zvat v víkendu na hory, taky Mandraže. Se budou smát ve vysílání Frekvence 1. My si dáme za chviličku zprávy, za 3 minuty a pak pojedeme dál.
1: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix.

0: největší hity posledních let.
1: Dám tě rád, i když děláme chyby, život s tobou se mi vážně líbí.
2: Ale i hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
0: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.
3: Jedu vlakem. Zažijte komfort, který nezná hranice. Užijte si pohodlnou jízdu moderními vlaky Českých drah do zahraničí. Jezdíme na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a od léta i do Dánska. Jízdenku si pořídíte jednoduše v aplikaci Můj vlak nebo na cd.cz. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
4: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o víc než 2,5 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Sport přináší radost, motivuje a bourá bariéry. Oslavte spolu s námi 6. října paralympijský den, který symbolicky spojuje všechny, co milují pohyb. Protože sport je jenom jeden. Oficiální partneři Toyota, Budějovický Budvar, Olvin, Lesy České republiky a Eurooil.
0: 13 hodin. Frekvence 1 zprávy.
10: Úplně přesně 13. Je to tak, hezké odpoledne, zprávy má Ondřej Albrecht.
11: A přijde taky hezké odpoledne, poslanec Filip Turek se omluvil ekologické organizaci Hnutí Duha. Po domácí mistrovství Evropy se v Brně volejbaloví fanoušci dočkají extraligových zápasů žen. No a zdržíte se na dálnici D1 za Prahou ve směru na Brno. Poslanec Filip Turek zaslal prostřednictvím datové schránky ekologické organizace Hnutí Duha omluvu za svůj výrok, ve kterém je spojil s úmrtím při povodních a za prohlášení, že se jedná o parazity, které je třeba deratizovat. Oznámil, že se tato vyjádření nezakládala na pravdě a byla neoprávněným zásahem do pověsti organizace. Hnutí Duha o tom dnes informovalo v tiskové zprávě. Omluvu, o které rozhodl v září pražský městský soud, zveřejnilo také na webu. Při dopravní nehodě v americkém státě Wyoming zemřeli dva čeští občané, další Čech byl zraněn. Případem se zabývá český generální konzulát v Los Angeles a potvrdil to Frekvence 1 také mluvčí české diplomacie Adam Čerge.
12: Při dopravní nehodě ve státě Wyoming zemřeli dva čeští občané a jeden další byl zraněn. Generální konzulát České republiky v Los Angeles v této souvislosti poskytuje rodinám zemřelých i zraněnému občanovi intenzivní konzulární asistenci a je v kontaktu s místní policií a dalšími orgány.
11: Lidé mají poslední možnost písemně požádat o voličský průkaz pro volby do Senátu, pokud v nich letos nebudou moci hlasovat v místě bydliště.
13: Žádost je třeba doručit obecnímu nebo v případě zahraničních Čechů zastupitelskému úřadu do 16 hodin. O průkaz mohou požádat obecní úřad třeba lidé, kteří plánují strávit druhý říjnový víkend mimo domovskou obec, ale ve svém senátním obvodu. Písemnou žádost musí opatřit úředně ověřeným podpisem nebo poslat přes datovou schránku. Osobně si můžou průkaz vyžádat ještě 7. října. První kolo senátních voleb se uskuteční společně s komunálními 9. a 10. října. Kateřina Vavřínová, Frekvence 1.
11: Po domácí mistrovství Evropy v Brně se volejbaloví fanoušci dočkají od soboty extraligových zápasů žen. Titul obhajují brněnské šelmy, které vyhrály nejen ligovou soutěž, ale i český pohár. Nejvyšší ambice mají také stříbrná Dukla Liberec a tradičně silný Prostějov. Poprvé se mezi elitou představí hráčky českobudějovického Jihostroje a opět jen v základní části budou hrát mládežnické reprezentantky Národního volejbalového centra z Kladna. Novinkou je také předkolo play-off.
0: Frekvence 1. Počasí.
11: Dnes bude převažovat polojasno až oblačno, hlavně v západní polovině Čech se zatáhne. Na západě a severozápadě také čekáme slabé přehánky. Později odpoledne a k večeru bude oblačnosti ubývat. Teploty dnes 20 až 24 stupňů Celsia.
2: Frekvence 1.
0: Doprava.
11: Za Prahu je dlouhá kolona ve směru na Brno, zdržíte se v ní asi 3/4 hodiny, začíná už na 10. kilometru a táhne se až po 25. kilometr. Na půl hodiny je potom zdržení taky za Benešovem ve směru na dálnici D1 na 14. kilometru. No a zdržíte se taky před samotným Brnem asi 20 minut, kolona začíná už na 176. kilometru, končí až zhruba za Brnem na 201. kilometru. Tak šťastnou cestu, pokračuje Robin Sobek.
10: A víte co, já to tady doslova do písmene nakopnu jedním narozeninovým přáním, které přišlo trošku opožděně, ale to není důležité, důležitý je ten obsah od Petry, která píše: Ahojky Robine, já bych chtěla touhletou cestou popřát k dnešním narozeninám mé fajn kolegyňce Radušce do Slezské Tvorby v Opavě. Přesně tam tleskáme. Hodně štěstí, protože je krásné, hodně lásky, neboť je jí málo, hodně radosti, aby žít za to stálo, hodně slunce, aby pro tebe svítilo a aby se ti v životě všechno splnilo. Raduško, a se ti ty baňky malují pěkně od ruky a pořádně to oslav, napsala Petra. Je to nádherné přání, mimochodem i my za tým Frekvence 1 přejeme všechno nejlepší Radušce k narozeninám. A kdybyste potřebovali nějakou báňu pořádnou na vánoční strom Slezská Tvorba v Opavě, to za vás všechno vyřeší. Doporučuji. A doporučuji si taky poslechnout za pár minut, o čem bude ten dnešní páteční večerní pokec. To si řekneme. Do té doby třeba Mandraže nebo Lion Rhymes. Pojďme hrát.
2: To nejlepší z muziky a Robin Sobek.

0: Nejlepší z muziky v pátek odpoledne. U nás na frekvenci jeden skoro minutu po čtvrt na dvě. Dneska bude víc než zajímavé téma v tom našem večerním pokecu, protože je konečně pátek. Je konečně pátek a úderem 21. vás čeká večerní pokec s Ondrou Kubalou. A čím začít? Když bolí duše, je to problém, ale když bolí dětská duše, tak je potřeba jednat ještě rychleji. Jak ale pomoct dětem tak, aby to opravdu fungovalo? No a právě Ondřej Kubala pozval do toho dnešního pátečního večerního pokecu paní Kateřinu Jebavou, která pracuje už řadu let pro SOS Dětské vesničky. Spustili projekt Když bolí duše, jednej rychle. Může pomoci i vám, může pomoci hlavně vašim dětem, takže by bylo dobré, v případě, že máte chuť a čas, dneska večer ladit večerní pokec zde u nás na frekvenci 1, a to v 21.00.
1: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Harmony toaletní papír 30 rolí za 139,90. Jaro prostředek na nádobí 2 kusy v balení za 139,90 a

Víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz.

0: nejlepší z muziky, tohle je Whitney Houston, která zpětřila páteční odpoledne přesně v půl druhé na frekvenci 1 v Brně, snad možné úplně všechno, přátelé. Vemte si, že teď tam turista objevil v luxusním hotelu pod postelí cizího muže, prostě člověka. Nikdo neví, jak se tam dostal, co tam dělal. Teď to tady vidím na sociálních sítích, lítá to všude. O co jde? No tak prsty čouhající spod postele vyděsili jednoho thajského hosta v pětihvězdičkovém brňanském hotelu. Prostě borec z Thajska přijede do Brna. Byl si vybrat jakékoliv jiné město, vybral si Brno. Možná v tom byl ten problém, těžko říct. Na druhou stranu si vybral pětihvězdičkový hotel. Jeden z těch nej, právě v Brně. No ale i s chlapíkem pod postelí. No a jak se to vlastně všechno odehrávalo dál, no tak muž se tak polekal, že si nejprve myslel, že vidí ducha. Pod postelí se opravdu ale skutečně ukrýval neznámý člověk, který vlastně po odhalení z pokoje utekl. Možná těžko říct, problém byl v tom, že ten vyděšený turista z pokoje vlastně taky utek, že jo? On utek pro pomoc, ale mezi tím ten chlapík vylezl z pod postele a taky utekl z toho hotelu. Čili když na místo dorazila policie, tak toho podezřelého nezastihla a protože nic neukradl, tak nebylo ani co dál vyšetřovat. No, takže takhle to všechno bylo, takhle se to odehrálo v Brně a nemá to v podstatě žádný jiný happy end. Tak, Duran Duran, Lily Allen, taky opět a Radeček Hory. Bude tady taková malá hudební pozvánka na víkendové hory od nás, ale teď tady bude pozvánka na dopravu.
1: Frekvence 1. Doprava.
0: Nebo k dopravě chcete-li, jak to vypadá na cestách v pátek odpoledne, to víme.
2: Na dálnici D1 z Prahy do Brna počítejte s kolonou. Brzdí se na 13. kilometru před sjezdem na Velké Popovice. Po pojíždě budete do omezení u mostu Šmejkalka. Zdržení je tam na 3/4 hodiny. Pozor také, silnice číslo 3 je stále uzavřena. U Poříčí nad Sázavou se vyšetřuje nehoda. S 20-minutovým zdržením počítejte na dálnici D10 ve směru z Prahy do Turnova. Do kolony vjedete na 32. kilometru, po pojíždě budete na 44. kilometr, kde v pravém jízdním pruhu došlo k nehodě. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic. Marcela.
1: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.
0: A já vás za chviličku nebudu zvát do Brna, ale do Zoo Hluboká, protože tam bude zítra den zvířat, tak můžete vyrazit, ale jak říkám, do té doby to nejlepší z muziky.

0: Hrajeme to nejlepší z muziky, hrajeme Duran Duran na frekvenci 1 za chviličku 3:15 odpoledne. Pojďme ještě na výlet. Krátký výlet tady mám.
1: Na výlet s frekvencí 1.
0: Krátký, ale úderný bych řekl. Den zvířat v Zoo Hluboká 2026 bude v plném proudu a to už zítra. Takže můžete přijít oslavit Mezinárodní den zvířat do Zoo Hluboká. Čekají tam na vás soutěžní stanoviště, výtvarná dílna, setkání u zvířat plné zajímavostí během vlastně celého dne. Budou zoo probíhat komentovaná setkání u zvířat vybraného druhu. Ta zvířata dostanou hračku nebo třeba i jinou zábavu a návštěvníci se od chovatele dozví zajímavosti z jejich života. Kdybych měl být konkrétnější, co se týká času a zvířátek, tak v 10:00 přijdou na řadu vidry, v 11 surikaty a marabu, v pravé poledne tygři, ano, začínáme přiostřovat, ve 13 rosomáci, ve 14 pelikáni, v 15 kočkorani a ve 4 odpoledne kloukání. No takhle to bude vypadat od 10 do 16:00 v Zoo Hluboká právě zítra, čili pokud nemáte plány na sobotu, tak teď už evidentně máte. A samozřejmě záleží na tom, jestli to nemáte úplně z ruky do Zoo Hluboká, ale v případě, že ne, tak se tam můžete zastavit. Myslím, že se hezky pobavíte a bavit se můžete i s námi. Bude probíhat odpolední vysílání po zprávách ve 2 a do té doby ode mne třeba ještě OMD, Jelen, Jana Kirchner nebo taky Offenbach.
1: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Největší hity posledních let.
2: Dám tě rád, i když děláme chybí. Život s tobou se mi vážně líbí.
3: Ale i hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
1: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte se.

0: 14. hodina před námi, posloucháte Frekvenci 1 s Janí Knížkovou. Za malou chvíli budeme plně k dispozici, stejně jako skvělá muzika, třeba od Robbieho Williamse. Nebo od No Mercy. No tak. Pojď sem, kam jdeš, bude i Mojo. Právě s Ondrou už za malou chvíli.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V Superjackpotu Sportky je 280 milionů korun. Sportka od Olvinu.
0: 14 hodin. Frekvence 1 zprávy. Ondra Olbrecht, nachystán, hezké odpoledne.
5: Já přeji hezké odpoledne. Pohřešovanou ženu z Frýdku Místku našla policie mrtvou. Voda z vodojemu Odolená voda je ode dneška opět pitná a kolony se tvoří za Prahou na dálnici D1. Pohřešovanou 38letou ženu z Frýdku Místku našla policie mrtvou. Tělo po bezmála měsíci pátrání objevili ve čtvrtek večer ve frýdeckém lese nedaleko Skládky. Okolnosti jejího úmrtí dále prověřují, řekl ředitel krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje Tomáš Kužel.
6: Dnes ve 12 hodin v poledne jsme se dozvěděli od odborníků, že tělo, které jsme včera našli při pátrací akci, je tělo pohřešované. Chtěl bych jenom říct, že na celé věci dále ještě policie České republiky bude pracovat. Celou věc jsme ještě neodložili. Zkoumáme v současné době i způsob úmrtí.
5: Žena zmizela ve čtvrtek 3. září ráno. Policie v úterý uvedla, že v době před svým zmizením byla matka dvou dětí ve špatném psychickém stavu a snažila se vyhledat odbornou pomoc. Cizí zavinění její smrti ale policisté zatím nevyloučili. Voda v oblastech zásobovaných z vodojemu Odolená voda je ode dneška opět pitná. Opakované rozbory potvrdily její nezávadnost. Z hlediska obsahu olova splňuje stanovené hygienické limity. Je proto vhodná k běžnému užívání, včetně pití a přípravy pokrmů, uvedly dnes středočeské vodárny. V případě, že některá část domovních rozvodů nebyla delší dobu využívána, doporučují před použitím vody k pití nebo vaření nechat vodu odtékat po dobu 5 až 10 minut. Jihokorejský prezident Lee Jae-myung dnes varoval Ukrajinu, že Soul vůči ní přijme blíže neupřesněná opatření, pokud se odmítne omluvit za jednostranné oznámení přesunu dvou severokorejských vojáků zajatých na Ukrajině do Jižní Koreje. Kyjev také obvinil ze snahy vyvolat konflikt mezi oběma Korejemi, napsala to agentura AFP. Severokorejci bojovali na straně Ruska, které v únoru 2022 zahájilo vojenskou invazi do sousední země. Korea neposkytuje napadené Ukrajině vojenskou pomoc, ale podporuje ji finančně. Novým prezidentem Mezinárodní hokejové federace je Němec Franz Reindl. Ve druhém kole volby na Tenerife porazil o 3 hlasy českého kandidáta Petra Břízu. Dosavadní viceprezident federace Bříza získal nejvíc hlasů v prvním kole, zatímco pro Reindla se vyslovilo 36 delegátů. Další z kandidátů, Omur Kanov z Kyrgyzstánu, dostal jen 33 hlasů a byl tak vyřazen. Ve druhém kole získal německý funkcionář 60 hlasů. Český brankář Petr Bříza jen 57.
0: Frekvence 1. Počasí.
5: Teploměr dnes bude ukazovat 20 až 24, na západě Čech to bude ale jen 18 až 21 stupňů Celsia. Na západě Čech také očekáváme dnes odpoledne zataženou oblohu a výjimečně se můžou objevit také slabé přeháňky, které ale k večeru budou postupně mizet.
7: Frekvence 1.
0: Doprava.
5: Stále je tu kolona za Prahou na více než půl hodiny. Mezi 9. až 25. kilometrem objízdné trasy jsou aktuálně také mimořádně plné. No a zdržíte se ještě stále i na trojce ve směru k dálnici D1 u Benešově na 14. kilometru, tam je kolona asi na 10 minut. Před samotným Brnem je potom taky dlouhá kolona. Začíná už na 176. kilometru a po nějaký 210. kilometr budete popojíždět více než půl hodiny. Tak se obrňte trpělivostí, teď vám k tomu bude hrát Jana s Vojtou.
8: 14. hodina páteční odpoledne, tohle je první říjnové odpoledne, když je říjen, znamená...
0: Druhé říjnové odpoledne, první páteční říjnové odpoledne.
8: První páteční říjnové odpoledne,
0: ano.
8: Ale druhé odpoledne. Druhé,
0: ano, protože dneska je 2. října.
8: No, ale je to
0: dává
8: první
0: to
8: páteční. Pojďme v tom udělat trošku guláš. No, důležitý je, že je pátek, že jo, to si myslím, že stěžejní informace.
0: Na datumu nezáleží.
8: Na datumu nezáleží. Tenhle týden byl rychlej, protože v pátek byl, teda v pátek, v pondělí byl státní svátek, takže ano, ty 4 dny utekly jako voda.
0: No. Ne. Před náma je víkend a pak nás čeká jenom taková ta pracovní nuda šečet.
8: Já mám na víkend teda plán jako blázen. No.
0: Budeš uklízet?
8: No, uklízet nebudu, ale já vám to řeknu za chvilku, protože no. To je vlastně jako takový plán, je to prostě plán.
0: Ano, a tento plán zvaný plán je dobrý plán.
8: Takže za chvilku o plánu.
9: Jana Knížková a Vojta Efler.

0: Tohle je Frekvence 1, při pátku 2. října. Jani má na víkend plán. Jaký plán to je?
1: Já nejsem úplně soutěživý typ, ale pravidelně už asi čtvrtým rokem jezdím závod Mítinka Cup.
0: Já jsem myslel, že půjdeš na lovu nebo něco.
1: No, tak to fakt ne. To ne, to bych se úplně znemožnil. Toho se vždycky hrozně bojím.
0: Mítinka
1: Cup.
0: To je cyklistický závod.
1: Cyklistický závod, který se jede v Krušných horách. Hmm. Mám za sebou asi 3 ročníky, pokaždý to bylo hrozný, protože bylo hrozný počasí. Hmm. Jo, tak já doufám, že letos se to trošku...
0: Ne, má být krásně o víkendu, zatím teda.
1: Hele, no právě, všechno může být jinak. Každopádně je to vlastně závod, který se jede v terénu v lesích, na horáku. Má, já teda si nepamatuju, to je tolik kilometrů, že já si ani nepamatuju, kolik je to kilometrů, jo. Ale je to hodně kilometrů.
0: Ale je to po lesních cestách, to znamená
1: je to po lesních cestách.
0: Přes drny a přes kořeny.
1: No,
0: je
1: přesně,
0: taková vyklepávaná.
1: No přesně, takový to, co si užíváš, když máš rád přesně ty otřesy a musíš mít ten zadek potlačený, nemůžeš se jako do takového závodu vrhnout s tím, že jsi se pořádně neposadil na kolo.
0: Jak na to trénuješ?
1: Ty jsi nevšiml, že sedím na kole? No, takhle na to trénu, tak jsem na to zvědavá, no, doufám, že mě to něco nezhatí, nebo jako, že víš, takový to, jak já se vždycky na něco hrozně těším a pak si ráno říkám, tyhle, já nevím, mám se do toho vrhnout, on je to docela održku.
0: Jo, anebo jestli třeba, jako, jestli to je o tom, jako, jestli se do toho nutíš, anebo jestli už staneš s tím, že přemýšlíš, na co se vymluvíš.
1: Hele, nejhorší je začít si vybavovat tu trasu. Já mám vlastně hroznou nevýhodu v tom, jinak, já mám vlastně hroznou výhodu v tom, že já si nic nepamatuju.
0: Jo, takhle.
1: Rozumíš? Takže já vlastně vůbec nevím, co mě čeká.
0: No,
1: a přitom to jdu už po pátku.
0: Ale určitě trefíš na výsluní, tam mají dobrou zmrzlinu, když
1: tak. Přesně tak.

0: Posloucháte Rádio Frekvence 1 páteční odpoledne v plném proudu.
1: Když už jsme začali o těch plánech na víkend, tak zatímco ty se budeš natřásat na lesních cestách na kole, tak já mám v plánu uklidit garáž.

0: všechno zpátky vrátím a za měsíc budu nadávat, kdo tam ten bordel udělal.
1: Musíš si to nafotit.
0: No a odpovědí na tu moji otázku, kdo tady ten bordel udělal, bude nikdo jiný, než ty tam nechodí.
1: Tady bude, jak už se znáte.
0: No.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. A Pilsner Urquell, půl litru, jen za 25,90. Albert. Dle srovnání 23.9. Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
3: Frekvence 1.
4: To je to nejlepší z muziky.
3: Z každého roku jen ty největší hudební perly.
4: Tipněte si, ze kterého roku jsme pro vás vybrali.

0: hodně se tehdy hrála i tahle písnička.
1: Potkal jsem tě zase po letech, byla si krásnější, než jsem si tě pamatoval.
2: Tak co, už máte jasno, kdy se z rádia poprvé ozvaly všechny tyhle hity.
0: Pravdu měl, kdo typoval rok?
2: 2017. Gratulujeme.

0: Zprávy a popolových zprávách budeme příběhovat.
1: Ano, příběh, který se buď stal, anebo nestal, aneboť pravda nebo blábol.
0: Takže za chvilku.
2: Dneska odpoledne maximální prodejní ceny nafty o víkendu a v pondělí dál budou klesat. Ministerstvo financí snížilo cenový strop o 4 haléře na 48 korun 54 haléřů za litr. U benzínu naopak nejvyšší povolenou cenu zvýšilo o 5 haléřů na 45 korun 97 haléřů za litr. Wimbledonská šampionka Linda Nosková postoupila na tenisovém turnaji v Pekingu do třetího kola. Rumunku Elenu Gabrielu Rusovou porazila 6-4 a 6-1 a příště narazí na Švýcarku Viktorii Golubicovou. Hostem presklubu dnes bude fotbalový trenér Tomáš Janotka. Ten se v loňské sezóně probojoval se Sigmou Olomouc do osmifinále Evropské konferenční ligy. Ondřej Kopás je s ním bude povídat i o tom, jak pod novým koučem Santi Deňou hraje česká reprezentace Ligu národů.
3: Frekvence 1. Doprava.
2: Stále počítejte s velkým zdržením na dálnici D1, a to při cestě z Prahy na Brno. Tady se tvoří kolona už na nějakém 9. kilometru, zhruba v úrovni odbočky na Pražský okruh. Po pojížděvní budete až po 25. kilometr, více než půl hodiny. Objízdné trasy aktuálně hlásí také silný provoz a velké zdržení. No a zdržíte se stále ještě také na silnici 3 při cestě k dálnici D1, a to v okolí Benešova. Tam necháte zhruba 20 minut. Na dálnici D1 před Brnem je taky kolona ve směru od Prahy asi na 20 minut, začíná aktuálně na 180. kilometru. Menší kolona se potom tvoří taky ještě za Brnem ve směru na Vyškov až po 210. kilometr. Tak pevné nervy za volantem.
1: Pravda nebo blábol, příběh, který jsme si buď vymysleli, anebo se opravdu stal a někde jsme ho v historii vyšťárali.
0: Za chvilku. Můžete se na ně těšit, je to hodně zajímavý.

0: Přátelé, pojďme se věnovat příběhu. Je to příběh z roku 1962. Až takhle daleko půjdeme.
1: Zas tak daleko to není. Nebo takhle, měli bychom si tu dobu všichni pamatovat.
0: 62.
1: No vůbec to období.
0: Jako vědět, že
1: co se tehdy dělo, kam to vedlo a že by se to mohlo, no to nevadí.
0: Je to o jistém člověku, který se snažil zachránit svého psa před obrovským rojem afrických včel. Mhm. Oba dva, on i jeho pes, skočili do řeky, jenže ani tam nebyli v bezpečí. Včely je dál napadaly.
1: Jakože ty včely plavaly jako pod vodou, lítaly, jo? Jakože
0: no prostě...
1: Nechtěli se vzdát.
0: No jasně, tak ty, jak dlouho vydrží pod vodou, že jo? Pár vteřin, tak najednou to vyploveš. Rozumíš? A nebo nevím, jsou to africký včely, třeba se mě potápí. Ale každopádně.
1: Podvodní včely.
0: Představte si, že tenhle člověk dostal, měli to spočítaný, 2443 bodnutí.
1: 2004. Od afrických včel. Ty jsou prudce jedovatý.
0: 2443 bodnutí a ten člověk to přežil. Ten pes takový štěstí neměl, ten bohužel ten útok nepřežil. Zatímco se tenhle člověk snažil dostat z řeky, zvíře napadl k tomu všemu ještě krokodýl. A odtáhl si toho psa pod hladinu.
1: Ježišmarja.
0: Takže tenhle poboraný člověk, nejenom že přežil 2443 bodnutí, tak byl jenom pár metrů od krokodýla. Naštěstí tam měl vedle sebe psa, takže krokodýl stáhnul psa a tenhle člověk to všechno přežil.
1: Babička s dědou byli včelaři. Jednou se babičce protrhla kombinéza, dostala asi 80 džihadel.
0: Kombinézka, jo.
1: No to ona nosej takový ty kombinézy, ty včelařský.
0: Já bych
1: se to... Jako v negliže, v kombiné, že bych chodila ke včelám.
0: Babička zlá stáčet metu.
1: Ano, s cigaretou ve špičce.
0: Ona chtěla dědu trošku probrat.
1: Podívej, píchla.
0: Tak co, je to pravda, nebo ne?
1: Dostala přes 80 žihadel a my jsme jí říkali železná lady.
0: Aha.
1: Já prostě si myslím, že 2500 žihadel je moc. Já myslím, že to pravda není.
2: Jana a Vojta na frekvenci 1.
0: Představte si, opravdu, rok 1962, člověk Johannes Releke na území dnešního Zimbabwe. Toto je pravdivý příběh, který se skutečně stal.
1: No, tento odolný jedinec je někde zapsaný, podle mě, ne?
0: To nevím, jestli je zapsaný.
1: Strašný kvantum.
0: To tady nepíšou, ale říkala jsem si, že to musel být vlastně jako, když dostaneš 2500 bodnutí, to musíš být dvakrát,
1: Já myslím, že ve chvíli, kdy dostaneš nějaký tisící první, už je ti to jedno.
0: No, to už ani vlastně říká pícha.
1: Už jenom šimra. Gratulujeme.

0: Tomáš Fíla, ten je v terénu opět jako každý všední den.
1: Tomáš Fíla vás pozve na výlet, o víkendu by mělo být výletové počasí, tak Tome, kam nás dneska vezmeš? Ahoj.
2: Ahoj. Hezké odpoledne, Jani. Ahoj, Vojto. Tak dnes jsem vyrazil na zámek Hradec nad Moravicí a myslím, že ho oba dva velmi dobře znáte. Jedna část tohoto zámku připomíná takový krásný novogotický anglický zámek. Součástí celého areálu je ale i opravené severní křídlo Bílého zámku. Celkově tady toho je opravdu k vidění moc a moc. Můžeme tady obdivovat zrekonstruované pokoje knížecího bytu, samostatnou historickou expozici i obrazovou galerii. K vidění jsou tady také společenské salony, interiéry knížecího bytu, zámecká čítárna, knihovní sály, reprezentační jídelna, kuřárna, kulečníkový sál nebo dámské rokokové salonky. Jinak si tady můžeme prohlédnout i pamětní hudební salon Ludvika van Beethovena, společenský sál, součástí je i Mozartovo klavičembalo z roku 1690 a klasicistní Beethovenův klavír. Za zmínku rozhodně stojí, že na tomto zámku pobývala i celá řada slavných osobností. Mezi ně rozhodně patřili skladatelé Ludvík van Beethoven nebo Franz Liszt a geniální houslista Paganini. Já jsem navštívil i Bílou věž, která nabízí prohlídku sklepení s tajuplnou výstavou mytologických bytostí a tady si to užijí nejen děti. V každém případě tenhle výlet fakt stojí za to. No a já se opět budu těšit, až se uslyšíme příští týden. Tak ahoj!

Páteční večer na televizi Seznam odstartuje ve 20 hodin a 10 minut italská komedie Zrození pana účetního. Poprvé se na obrazovce představí věčný smolař Ugo Fantozzi v podání Paola Villaggia. Účetního, který má v práci šéfy za krkem smůlu na každém kroku, čekají trapasy v japonské restauraci, odtučňovací kůra i fotbalové nadšení. Zkrátka život, ve kterém se pokazí snad úplně všechno. Ve 22 hodin a 30 minut přijde na řadu drama Lovci bizonů s Nicolasem Cagem. Drsný příběh z prostředí amerického západu zavede diváky do koloreckých skalistých hor mezi lovce bizonů. Ti se vydávají za obživou, ale také za dobrodružstvím, které má svoji temnou stránku. A v neděli se na televizi Seznam vrací jedna z nejznámějších českých televizních nemocnic. Ve 20 hodin a 10 minut startuje seriál Nemocnice na kraji města Nové osudy. Primářka Alžběta Čeňková, ředitel Arnošt Blažej, jeho syn Arnošt Blažej, sestra Fany a další nové postavy. Oblíbení hrdinové se vracejí a spolu s nimi samozřejmě i vztahy, pracovní starosti a pacienti, kteří dokážou pořádně zamíchat životy lékařů i jejich blízkých. Ve 22 hodin a 45 minut pak nabídne nedělní večer historické drama Ztracené město. Andy Garcia se ve svém režijním debutu vrací do rodné Kuby a Havany koncem 50. let. Sám si zahrál majitele vyhlášeného nočního klubu, jehož dosavadní život i rodinné vztahy začne zásadně měnit nastupující kubánská revoluce. Vedle Garcii se ve filmu objeví také Dustin Hoffman a Bill Murray. Víkend na televizi Seznam začíná italským smolařem Fantozzim. Přes drsné osudy lovců bizonů se dostaneme až do nemocnice, kde se vracejí známé tváře. A kdyby vám ani to nestačilo, v neděli večer vás čeká ještě exotická Kuba a Andy Garcia ve Ztraceném městě.

0: Po 15. hodině skvělá muzika na frekvenci 1. A bude to třeba tahle?
1: Tahle od Dua Lipy. Nebo tahle od Roxette. A taky tu máme tuto od Eda Sheerana. Zprávy za 20 vteřin.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Maxitrat prací prášek 50 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Jelen prací prášek 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Lidl, to se vyplatí.
3: 15 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: A Ondra Albrecht, hezké odpoledne.
4: Hezké odpoledne. O víkendu se vyplatí vyrazit na houby. Houbařská sezona se možná prodlouží. Cestující v Olomouckém kraji musí počítat s výlukou na železnici. No a stále se zdržíte v koloně za Prahou, ale taky u Brna. O víkendu se rozhodně vyplatí vyrazit na houby. Slunečné a teplé počasí bude pokračovat i během soboty a neděle. Dá se najít spousty hřibovitých hub, píchavky nebo růžovky, jak Frekvenci 1 řekl mykolog Libor Tmej. Sezona by se podle něj mohla i prodloužit.
5: Kdo opomíjí klouzky, ať se je naučí, protože teď jsou plné lesy. Především klouzek modřínový, klouzek slizský, obecný, různé slizáci, co jsou příbuzné druhy klouzku, jako je to pěkné. Říkám, není to úplný ten vrchol, který byl zhruba před 10 dny, ale je to velice pěkné a pokud nebudou mrazíky a ještě by něco zapršelo trošku, tak by se sezóna mohla pěkně prodloužit.
4: Tmej doporučuje houby hledat na okrajích lesů, pod stromy v trávě nebo kolem potoků. Cestující v Olomouckém kraji musí od pondělka do pátku 9. října počítat s výlukou vlaků. Důvodem je omezení provozu a oprava kolejí. Podrobnosti k výluce řekla mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová.
6: V termínu od 5. do 9. října proběhne nepřetržitá výluka v celém úseku tratě Prostějov hlavní nádraží Zbel. Ve stejném termínu bude výluka také na trati Olomouc hlavní nádraží Drahanovice Prostějov, a to v úseku Senice Nahané Prostějov hlavní nádraží. Důvodem omezení provozu je údržba a oprava kolejí, kterou bude provádět správa železnic.
4: Po tuto dobu budou za všechny vlaky jezdit náhradní autobusy podle výlukového jízdního řádu. Dopravce upozornil, že přeprava jízdních kol nebude v autobusech z kapacitního důvodu možná. Tři muže podezřelé z plánování teroristického útoku zadržela policie na západě Německa. Agentura DPA uvedla, že měli blízko k teroristické organizaci Islámský stát. Policisté je sledovali už od začátku roku. Zasáhnout se rozhodli, protože vzrostlo riziko, že trojice plány na útok uskuteční. Čeští fotbaloví reprezentanti si před polednem naposledy zatrénovali v Praze před odletem k sobotnímu třetímu utkání Ligy národů proti Španělsku. Svěřenci trenéra Santiho Deni nezvykle absolvovali poslední předzápasovou přípravu ještě doma. Tým byl kompletní. Na hřišti v areálu Pražské Slavie v Edenu nechyběl ani bek Vladimír Coufal. V otevřeném úvodu tréninku nicméně odděleně vyklusával.
3: Frekvence 1. Počasí.
4: Dnes v noci budou teploty kolem 10 až 5, ojediněle i kolem 3 stupňů Celsia a hrozí také přízemní mrazíky. Zítra bude spíše slunečno a nadprůměrné odpolední teploty, bude 20 až 24, většinou jasno nebo skoro jasno, v severozápadní polovině Čech se můžou vyskytnout mlhy nebo nízká oblačnost.
3: Frekvence 1. Doprava.
4: Na víc než půl hodiny je aktuálně kolona na dálnici D1 při odjezdu z Prahy. Začíná už na 9. kilometru někde v úrovni sjezdu na Pražský okruh a pokračuje až po 25. kilometr. Zdržíte se taky na objízdných trasách, které se rychle zaplnily. Na 20 minut je stále komplikace při průjezdu Benešovém směrem k dálnici D1, a to na 14. kilometru. Před Brnem je stále kolona zhruba na 20 až 25 minut. Na 187. až 196. kilometru pokračuje taky za Brno ve směru na Vyškov až po 210. kilometr. Aktuálně se kolony tvoří také v okolí Litomyšle ve směru na Vysoké Mýto i v opačném směru, a to zhruba na 15 až 20 minut. A kvůli práci na silnici se také zdržíte na dálnici D1 na 313. až 310. kilometru, v opačném směru potom na 308. až 311. kilometru, kde je taky hustý provoz, v obou případech vás zbrzdí asi o dalších 10 minut. Tak šťastnou cestu, pokračuje Jani s Vojtou.
1: Posloucháte Frekvenci 1 i po 15. hodině, hezké páteční odpoledne. Znáš někoho, kdo se živí překladatelstvím?
0: Hele, znám.
1: Jo.
0: Znám. Dokonce je to člověk, který překládá básně.
1: A jako překládat poezii, to je nesmírně těžké, protože člověk sám musí být básník.
0: Pamatuju si, že ta dáma mi říkala, že se s příchodem AI bojí o svoji práci a já jsem jí ujišťovala, že jako překládat básně, nechat AI je přece nesmysl, že jo? Protože já si myslím, že umělá inteligence nemá úplně emoce, že jo? Takže k tomuhle vždycky bude potřeba prostě nějaký ten lidský cit.
1: No to 100%.
0: Instinct, no.
1: Ale já jsem se právě bavil, minulý víkend to vlastně bylo, jsem se bavil s jedním mým známým a on je překladatel. On překládá z polštiny, on je jako z poloviny Polák rozenej a umí velmi dobře německy, takže i z němčiny, jo.
0: To je prostě bláznovina. To je fakt bláznovina.
1: A tak jako, hele, můj bratranec je, proti mýmu bratranci je to čučkař, ten umí portugalsky, francouzsky a tak dále, jo.
0: Ale ten musí mít nějakou vadu, umí česky, nebo víš, jako tyhle lidi prostě jsou takhle talentovaní v těch jazycích.
1: No já nevím, jako kdykoliv mu řeknu ahoj, on odpoví servus, tak mám pocit, že na mě mluví německy.
0: A dělá hrubky třeba, když ti píše SMSky?
1: Ne.
0: Ne.
1: Ne, ne, ne. To za něj píše právě ta AI.
0: No a kamarád Polák, co?
1: No kamarád právě taky říkal, že se bojí, že ho AI připraví o práci, protože on říkal, že AI umí polsky velmi solidně.
0: No. Hele, necháme se překvapit.
3: No. Jana Knížková a

0: Frekvence 1 bude proplácet účtenky i dneska v pátek. Uděláme jednomu z vás velkou radost.
1: A nebo jedné z vás schválně, čí účtenku jsme dneska vybrali.
2: Frekvence 1 platí za vás.
3: Právě teď.
1: No a právě teď se snažíme dovolat Terce, která chce, aby někdo za tu částku, nebo respektive, aby někdo z té... Dobrý den, Terko, které rádio platí za vás?
4: Frekvence 1.
1: No samozřejmě, já jsem ani nestačil říct, kvůli čemu vám voláme, takže vám zatleskáme. Já mám totiž tady před sebou vaši účtenku a na ní je napsáno, že chcete, aby z té částky, která na té účtence je, omdlel někdo jiný. Tak o co přesně jde? Pojďte nám to říct.
4: No, byla jsem tankovat.
1: Takhle je to jednoduchý poslední dobou, no, co?
4: Bohužel.
1: Když člověk chce zaomdlívat, tak jde na benzínovou stanici, no.
4: No, přesně tak.
1: No jo, a vy...
4: Pokud jak... tomu bude nějaká rafinérie.
1: No, přesně tak. A vy jako denně jezdíte do práce z práce, nebo...
4: Jo, denně, jo. No.
1: Takže musíte, nic jiného se nedá dělat.
4: No, bohužel.
1: Nevadí. Tak víte co, my vám těch 1416 korun, co je na účtence, zaplatíme. No, ale chce si omdlíme tady sami, aby u toho nikdo nebyl, jo?
4: Dobře, dobře.
1: Tak jo, mějte se krásně, ať vám to jezdí, naslyšenou.
4: Naschranou.

0: Páteční odpoledne na frekvenci 1, krásně nám to utíká, že?
1: 2. říjen, rok 1608.
0: Nepamatuju.
1: Nemůžeš. Hele, byl poprvé předveden dalekohled. Nebo něco alespoň, co ten dalekohled jako připomínalo. Refrakční dalekohled. A já letos...
0: A věděl,

0: že to se Ježíšek malinko jako plácne přes kapsu. Ale že prej ten zážitek...
1: Číňani mají všechno jako jatrovky. Ne, pardon.
0: Teďka já se podívám na tému.
1: Počkej, z Hvězdářský dalekohled.
0: Tady mají za 74
1: no,
0: korun.
1: Nechbejt, no. Tak pozor, z Hvězdářský dalekohled kolik stojí, jo?
0: No.
1: Cena.
0: Já myslím, že kolem 10 tisíc to bude, jako.
1: To bych do něj mohla vrazit.
0: A zaslouží si to.
1: Jo, zase víš, jaká to bude romantika. Ale pozor, pozor, hele. Dokážu sehnat základní v hodnotě 2 až 4 tisíce, ale to se tady se píše, že se to moc nedoporučuje. Slušný začátečnický 5 až 10.
0: No,
1: to
0: no.
1: Je ono, no.
0: Jo, jaká to bude romantika.
1: Ne, mi to přijde jako hezký.
0: Ty budeš takhle jako ležet na tom gauči, že jo, a říkat, kde pak jsi? A koukám na konjunkt.
1: Na co si koukáš?
0: Na konjunkci, jak se to o sebe tře.
1: Dobrý, no, tak pojď domů.
0: Hezký Vánoce.
2: Kauflandu najdete vše pro váš rodinný. Prémiové podcasty na jednom místě? Máme na platformě Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz. Nákup. Například Bohemilk, plátkový sýr, 100 gramů za 24,90. Ariel, prací kapsle nebo gel, různé druhy za 399,90. A Bref, WC blok, různé druhy za 59,90. Až do 6. října. Kaufland.
3: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes. Váš autorizovaný servis Škoda.
4: Hustý milkořický jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. Třikrát více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kilogram jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořický jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
2: Frekvence 1.
5: To nejlepší z muziky.
2: Z každého roku vybírá.

0: Nulové zprávy před námi, po půlových zprávách něco o počasí.
1: Počasí je důležité, protože jakmile máte před sebou víkend, je dobré vědět, jak to bude vypadat, co se počasí týká, abyste podle toho mohli dělat plány, že? A možná taky, abyste podle toho mohli vařit. Protože já si myslím, že...
2: Jako vařit podle počasí, jo.
1: No, tak hele.
2: Dneska je hezky, bude koprovka.
1: Dagmar Honcová měla, co to měla za index sportu, no tak máme index stravování, že? Gastroindex.
2: Gastroindex.
1: Prostě. Víš, jak, že je teplej, uvaříš něco lehčího.
2: Máme doma dítě v pubertě, tam je gastroindex jasný, bezedný.
1: Já miluji výraz gastrodemence. Víš, co to je za výraz? Když si objednáš pizzu a zaluž se žereš.
3: Tango pro tři. Ve světě reflektorů se hraje o víc než o vítězství. O sny. O lásku. O druhou šanci.
4: Někdy stačí jediný krok, aby se změnil celý život.
5: Zveme vás do kina od 1. října na film Tango pro tři.
6: Kdo si letos vytančí vítězství v oblíbeném pořadu Stardance? A troufnete si to tipnout vy? Zapojte se do Blesk typovačky. Tipujte vítěze i páry, které vypadnou. A hrajte o ceny za víc než 150 000 korun. Vstup do zákulisí Stardance. Šaty a celkovou proměnu od dvorní návrhářky show. Nebo třeba elektroniku. Losujeme každý týden i ve velkém finále. Přihlášení je zdarma. Stačí účet na Blesku. Registrujte se a tipujte na stardance.blesk.cz.
7: Hezké odpoledne. Pohřešovanou 38letou ženu z Frýdku-Místku našla policie mrtvou. Tělo po bezmála měsíci pátrání objevili ve čtvrtek večer ve Frýdeckém lese. Totožnost dnes potvrdili testy DNA. Okolnosti úmrtí stále prověřují. Francouzští policisté v souvislosti s násilnými studentskými protesty a blokádami, které se dotkly stovek škol, jen za dnešní den zadrželi okolo 600 osob. Zaznamenány jsou také případy polévání učitelů benzínem nebo vyhrožování napadené policistce smrtí. Hostem presklubu dnes bude balový trenér Tomáš Janotka. Ten se v loňské sezóně probojoval se Sigmou Olomouc do osmifinále Evropské konferenční ligy. Ondřej Kopa si s ním bude povídat i o tom, jak pod novým koučem Santi Deňou hraje česká reprezentace Ligu národů.
8: Frekvence 1. Doprava.
7: Kolona na dálnici D1 za Prahou se příliš nezmenšila, stále v ní necháte přes půl hodiny. Od 9. až po 25. kilometr v ní budete popojíždět. Objízdné trasy jsou aktuálně také poměrně plné. No a zdržíte se stále taky před Brnem, kde kolona začíná na 172. kilometru a v nesouvislé koloně budete popojíždět zhruba až na 210. kilometr za Brno. V opačném směru je provoz o něco mírnější a zdržení je maximálně na 10 minut. Tak šťastnou cestu.
8: Žít podle počasí na frekvenci 1.
9: Dobré odpoledne, od mikrofonu vás zdraví Dagmar Honcová a přináším předpověď počasí na víkend. První říjnový víkend nebude mít chybu. Celkem nasvítí až 20 hodin délky slunečního svitu, pouze po ránu se budou ojediněle vyskytovat mlhy nebo také nízká oblačnost. A nejvyšší odpolední teploty jak v sobotu, tak v neděli budou atakovat letní hranici 25 stupňů Celsia. Upozornit vás musím pouze na nedělní studené ráno, které opět místy přinese i přízemní mrazíky. A upozornění, houby stále rostou, tak vyražte.
0: Je po půl čtvrté, zajímalo by mě, kolik lidí, kteří nás poslouchají, si každý večer, nebo třeba každý druhý večer sednou a vezmou do ruky papírovou knihu.
1: No, já myslím, že už strašně
0: moc vás
1: málo.
0: Není, co? Ruku na srdce.
1: Hele, já to vnímám. Když jsem přišla do Prahy, tak jsem vlastně po každý, když jsem vlezla do metra, sledovala, co lidi čtou za knížky, protože strašně moc lidí v mém okolí, v tom metru,
0: četl
1: ty spolucestující.
0: A teď koukáš, jaký mají kritiky na telefonu.
1: A teď koukám na ty telefony. A nebo i na ty čtečky, teda no, na ty elektronické knihy.
0: To jeden čas byla velká móda, že všichni měli jako čtečku knih, ale teďko už taky jako to nevídám.
1: Není to zase takový boom, že jo? Už to polevilo.
0: Ne, pozor, jsou na světě místa, kde třeba i ti, co jsou nahoře a rozhodují, chtějí lidi motivovat k tomu, aby znovu vzali do ruky papírovou knihu.
1: A to? Jak?
0: A to v Singapuru. Já to za chvilku vysvětlím, jo, ono je to malinko na díl, jo?
1: Tak se podíváme do Singapuru a já jediný, co vím o Singapuru, tak tam nesmíš žvejkat žvejkačky tam. Já bych nevydržela, to bych nepřežila, že jo?
0: A při čtení můžeš možná, a to je jedno.
1: Nemůžeš, pozor.
0: Ani při čtení nesmíš.
1: Do Singapuru žvejkačky nepatří.

0: Na Frekvenci 1 se právě teď půjdeme podívat do Singapuru, země zaslíbené. Tady vám budou podle mě strkat, teď nevím co, ale každopádně.
1: Knihu před obličej, doslova, knihu před obličej.
0: Takhle nudný to je.
1: Ano, je to prostě v podstatě jako nuda, no. Protože singapurská vláda má těžkou hlavu z toho, že lidé málo čtou, jako klasické knihy. Jo. A tak se rozhodli, že budou své občanky a občany motivovat, aby neseděli u počítačů a nečuměli do telefonu, ale aby tu knihu vzali do ruky. A to prosím pěkně tím stylem, že je budou finančně odměňovat.
0: Jak to budou kontrolovat?
1: Přihlásíte se do nějakého programu přes státní aplikaci.
0: Aha.
1: A alespoň čtvrt hodiny denně musíte prokázat, já nevím, jestli videem nebo fotografií, musíte prokázat, že jste četli. Mm-hmm. Za každou tu čtvrt hodinu...
0: No ale počkej, prokázat. To je podle mě ten kámen úrazu. Jak to budeš prokázat?
1: Ale je to Singapur.
0: Čtenářský deník.
1: Ten Dálnej východ se s těma represema nikdy moc nemazal. Já si myslím, že oni si to ohlídají.
0: Že si to nedovolej,
1: no, jasně.
0: Nedovolej si lhát.
1: Každopádně je to o finanční motivaci. Jo. Že ve chvíli, kdy uděláte takovouhle věc, že si denně vezmete na čtvrt hodiny tu knihu, do té aplikace to zaznamenáte, tak za 15-minutové čtení dostanete 20 virtuálních mincí a když nastřádáte rovnou tisícovku těch mincí, tak jí můžete vyměnit tu tisícovku za jeden skutečný singapurský dolar, což je v přepočtu asi 17 korun.
0: To se vyplatí.
1: Ano, minimálně 50krát si musíte přečíst knihu aspoň 15 minut, abyste dostali 17 korun.
0: Já jsem na sebe vlastně docela naštvaná, protože já nejsem vůbec žádný čtenář.
1: No a přitom jako číst knížku, to je tak hezky, jak ti šustí ten papír pod těma rukama a knížka voní.
0: Jak voní ty knížky, no. Jako miluju ty knihkupectví,
1: ale... To je jak
0: ale...
1: nový auto, že jo?
0: Prostě já nevím proč, ale mě to hrozně uspává. Prostě já se do něčeho chci začíst a v tu ránu jako spím.
1: A ty písmenka najednou začnou tančit.
0: Ta písmenka.
1: Učitel.

0: Posloucháte Frekvenci 1, je páteční odpoledne, doufáme, že ho máte před víkendem příjemné.
1: Zrovna jsme nedávno řešili takovou debatu s kamarády, kdy se sprchovat. Já říkám, hele, no,
0: ideálně často.
1: Často jo, tak.
0: Jako, zvlášť pokud jezdíte MHD, že tě přerušuju, já kdykoliv vlezu tady na hlavním nádraží, protože já jezdím na Hlavák vlakem, že jo, a z Hlaváku jezdím tramvají sem k nám do práce, tak vždycky, když vlezu do tramvaje, tak se proklínám, že jsem ráno strávil 4 hodiny ve sprše. Proč já to dělám? Jako nezapadám do společnosti v tu chvíli.
1: Tak tam ale všem ostatním voníš. To
0: myslíš, že to přes sebe cejtěj?
1: Nevím. Ale no, bude to lepší s příchodem podzimu, už no. Prostě rukávy. Jo. Nebo nic, nechutný. Zahnout si někam, kam jsme zahnout nechtěli. Ale řešili jsme prostě, jestli je lepší dávat si sprchu ráno nebo večer.
0: Ráno.
1: Já to teda mám taky tak.
0: No, já miluju práce, já se sprchuji.
1: No, já miluju po ránu si, já se teda sprchuji večer, ale miluju si dát prostě po ránu sprchu. A tady nějaký odborníci vypichují věci, vypichují ta pozitiva, proč si tu sprchu dávat po ránu. On je takový docela logický, ale myslím, že je na místě to připomenout. Ranní sprcha vám může zvednout náladu. Ranní sprcha vám zvýší pocit vlastní přitažlivosti. Ranní sprcha vám může nahradit kávu. Ranní sprcha je lepší než snídaně. Ranní sprcha je lepší než sex. To jsem to vymyslel. Ranní sprcha prospívá pokožce a ranní sprcha pomáhá proti depresím. Aha. Američtí vědci ze státu Virginia dokázali, že studená voda, takže musí být studená, pozor, aktivuje činnost oblasti modré skvrny na spodině 4. mozkové komory. V důsledku její činnosti je do organismu vplavován noradrenalin, hormon, který pomáhá v boji s depresí.
0: Takže to máme i s chemickým okénkem.
1: No, znělo to hrozně odborně.
0: Takhle, nevím, jestli to všechno, co jsi říkala, jakoby na sobě pociťuju. Že bych se cítil atraktivnější, to netuším, jo?
1: Ale? Cítí tam nějaký ale?
0: Ale je to příjemné. A to myslím, že úplně stačí. Nějaký vyplavování bych neřešil.
1: A teď ještě otázka na tělo. No. Čůráš ve sprše?
0: Samozřejmě, víš, kolik se ušetří vody za splachování.
1: Ale to venku.
2: S koncem pracovního týdne přichází konečně pátek a Ondra Kubala.
3: Hudební novinky.
2: Trby ze světa slavných.
3: Song za odměnu.
2: A dorazí i zajímavý host.
3: Kdo to bude tentokrát?
4: Kateřina Jebavá z SOS dětských vesniček. Probereme duševní zdraví dětí a také, jak mu pomoct.
3: Konečně pátek s Ondrou Kubalou.
2: Od 6 do 11 večer na Frekvenci 1.
5: Tango pro 3.
6: Ve světě reflektorů se hraje o víc než o vítězství. O sny, o lásku, o druhou šanci. Jmenuji se Ján Koleník a ve filmu Tango pro 3 hraju Kristiána. Těším se na vás v kinech od 1. října.
7: Bude to tanec!
8: Kdo si letos vytančí vítězství v oblíbeném pořadu Stardance? A troufnete si to tipnout vy? Zapojte se do Blesk typovačky. Tipujte vítěze i páry, které vypadnou. A hrajte o ceny za víc než 150 000 korun. Vstup do zákulisí Stardance. Šaty a celkovou proměnu od dvorní návrhářky show. Nebo třeba elektroniku. Losujeme každý týden i ve velkém finále. Přihlášení je zdarma. Stačí účet na Blesku. Registrujte se a tipujte na stardance.blesk.cz.

0: 16. hodina po 16. hodině spousta skvělé muziky a my vám teď tak trošku naznačíme, co je pošleme.
1: Třeba Katy Perry. Nebo London Beat. Případně Cyril. A zprávy už za chvíli.
2: Jedu vlakem. Zažijte komfort, který nezná hranice. Užijte si pohodlnou jízdu moderními vlaky Českých drah do zahraničí. Jezdíme na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a od léta i do Dánska. Jízdenku si pořídíte jednoduše v aplikaci Můj vlak nebo na cd.cz. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o víc než 2,5 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
8: 16 hodin. Frekvence 1. Zprávy.
1: Se zprávami Ondra Albrecht. Hezké odpoledne.
9: Hezké odpoledne. Už za týden nás čekají komunální volby a hlasování o obměně třetiny senátu. V Praze a Brně se dnes a zítra má uskutečnit ilegální sjezd až tisíců tuningových aut. A na dálnici D1 se zdržíte za Prahou a taky u Brna. Už za týden nás čekají komunální volby a také hlasování o výměně třetiny senátu. Některé obce jsou hodně provázané s celostátní politikou. U jiných jsou kandidátky postaveny třeba na sousedských sporech. Frekvence 1 to řekl politolog Ladislav Cabada.
10: Pak je tam několik kandidátních listin dost často postavených na nějakých sousedských sporech, konfliktech, které se vyhrotily. Čili řekl bych, že najít nějaký jednotný model, jednotný mustr v tom českém komunálním prostředí nejde. Že skutečně je to takové akvárium, ve kterém se pohybuje poměrně velké množství různých aktérů. Mimochodem na té obecní úrovni velmi často takových, kteří nechtějí mít stranický základ, kteří se snaží prezentovat jako nezávislí.
9: Dnes zároveň končí lhůty pro doručení žádosti o vydání voličského průkazu. V Praze a v Brně se dnes a zítra má uskutečnit ilegální sjezd až tisíců tuningových aut. Pod zvýšeným dohledem policie na jihu Moravy jsou hlavně dálnice D1, D2 a další významné silniční tahy na jižní Moravě. Policisté nevyloučili ani uzavírky. V terénu využijí vrtulníky a také drony, připomněla Frekvenci 1 policejní mluvčí Violeta Canosky.
11: Připravujeme rozsáhlé bezpečnostní opatření napříč celou republikou. Do terénu nasadíme policisty celé republiky a využijeme také vrtulník a policejní drony. Naším cílem je zabránit nelegálním závodům, blokování komunikací a dalšímu nebezpečnému jednání, které by mohlo ohrozit ostatní účastníky silničního provozu.
9: V sobotu se podle dosavadních informací mají účastníci akce přesunout do Brna. Pod dohledem hlídek budou kromě hlavních komunikací také odpočívky nebo čerpací stanice. Kyjev se nachází ve velmi dramatické situaci, prohlásil dnes starosta ukrajinské metropole Vitalij Kličko. Rusko podle něj ničí městskou infrastrukturu, logistiku, bydlení, sociální zařízení a znovu také energetiku. Kličko na to upozornil v době, kdy Moskva zintenzivnila vzdušné útoky na Kyjev a zasáhla i důležitý most přes Dněpr. V Kyjevě dnes zasedal městský obranný výbor, který podle starosty jednal o fungování města v podmínkách neustálých ruských útoků. Po domácí mistrovství Evropy v Brně se volejbaloví fanoušci dočkají od soboty extraligových zápasů žen. Titul obhajují brněnské Šelmy, které vyhrály nejen ligovou soutěž, ale i český pohár. Nejvyšší ambice mají také stříbrná Dukla Liberec a tradičně silný Prostějov. Poprvé se mezi elitou představí hráčky českobudějovického Jihostroje a opět jen v základní části budou hrát mládežnické reprezentantky Národního volejbalového centra z Kladna. Novinkou je ale předkolo play-off.
8: Frekvence 1.
12: Počasí.
9: V noci teploty místy můžou klesnout i na 3 stupně Celsia nad nulou. Můžou už také přijít přízemní mrazíky. Bude spíše jasno až polojasno. Zítra bude většinou jasno nebo skoro jasno. Ráno se hlavně v severozápadní polovině Čech budou vyskytovat místní mlhy nebo nízká oblačnost. Během dopoledne se ale rozpustí. Teploty zítra 20 až 24 stupňů Celsia.
12: Frekvence 1.
8: Doprava.
9: Kolona za Prahou vám aktuálně sebere i více než 3/4 hodiny času, a to už od 9. kilometru až po 25. kilometr. Pokud se pokusíte to objet například přes Popovice, tak si příliš nepomůžete, jelikož i tam už je hlášen velmi hustý provoz. No a na dálnici D1 potom pokračujete dál do kolony před Brnem, která začíná aktuálně na 176. kilometru a popojížet v ní budete skrz celé Brno asi půl hodiny až po 210. kilometr za Brno. Tak tolik ty nejvážnější komplikace. Teď už pokračuje bez komplikací Jana s Vojtou.
0: Přátelé, 16. hodina je za námi a v téhle 60-minutovce je zásadní soutěž, že jo, o které se mluví zprava zleva. Já vždycky, když přijedu domů, tak první, na co se mě naši nebo známí ptají,
13: jaký je to poslední slovo.
0: No. A já jim vždycky říkám, ale já vám to říct nemůžu, kdybych vám to řekla, tak mám prostě průšvih.
13: No
0: takhle přesně tak jim to říkám.
13: S touhle intonací.
0: Přesně takhle pěkně.
13: Jednou bys mi takhle odpověděla, už bych se v životě nezeptal. Děláš
0: ne,
13: to dobře.
0: To nedá, jim to nedá. Takže poslední slovo je něco, na co vás určitě čekáte, protože samozřejmě peníze táhnou, že jo? Nebo ne?
13: No, samozřejmě. Víte co? Každá koruna se počítá,
0: jo,
13: že
0: jo? Jo. Je to jedna z nejlepších motivací.
13: Takže vlastně od této chvíle nás přestáváte poslouchat a začínáte volat sem k nám do studia a doufáte, že vám to po půl pátý zvedneme. No.
0: Ale my vám i přes to, že nás nebudete úplně poslouchat, pošlem to nejlepší z muziky.
8: Jana Knížková

0: Před námi je cože, aneb rubrika pánů kolečka a suchánka.
1: No a ti opět budou odpovídat na vaši otázku. Otázky jsou to zapeklité, ještě zapeklitější jsou ty odpovědi. Tak pojďme na to.
2: Cože?
0: Michal Suchánek a Petr Kolečko na frekvenci 1.
3: Můžete mi vysvětlit, proč se říká držet jazyk za zuby? Jak ho mám držet za zuby, když je jazyk před nimi? Marcela 52 písek.
4: Tak je to asi jako v úhlu pohledu, že jo? Že třeba já, když tebe vidím, tak ty máš jazyk za zuby.
3: Ale z mého pohledu mám před zuby.
4: Jo?
3: No, nejdřív mám jazyk a pak zuby. To znamená, že z mého pohledu je to před zuby.
4: Jo, jasně, no. Ale jakoby směrem dozadu před zuby. Já mám pocit, když se řekne před zuby, takže ho mám jako ven.
3: Jako ven.
4: No.
3: No ale z tvýho pohledu máš, tam taky o to, jestli máš oči dál než jazyk.
4: Jo, že tam je ta hrana.
3: Ta hrana přesně ta, tak, jako
4: no. Optický zlom.
3: No a říká se to asi proto, že z pohledu toho druhého je to vždycky za zuby.
4: Jo.
3: Když mlčí. Z mého pohledu ty, když mlčíš, tak ho máš za zuby, takže proto se to říká.
4: Jinak bych já, jako, to je jedno, Peťo, protože to je o tom, že nemáš vyzradit tajemství, že jo?
3: Přesně tak.
4: Jo, takhle, tak to taky takhle.
3: A když máš drž jazyk před zuby, tak to je vyslepič prostě všechno.
4: No, ale stejně ti není rozumět, jako, nebo si ho musíš zvednout, víš?
3: Jestli by nebylo lepší to říkat drž jazyk před zuby, protože ty to říkáš takhle a nemůžeš to vědět, že? Asi jsme poradili dostatečně.
2: Cože? Suchánek a Kolečko na frekvenci 1.
0: Všechny díly si můžete poslechnout i jako podcast na YouRadio Talk nebo na webu frekvence 1.

0: Posloucháte Radio Frekvence 1, přátelé, pojďme, my jsme se bavili o sprše v minulý hodině, možná jste to neslyšeli, jenom prostě, že ranní sprcha, super věc, ale já bych, teď jsem si vzpomněla jednu takovou věc, tak ji chci připomenout a trošku ji rozebrat. Máme bydlík, jo, v bydlíku máme sprchu.
1: No.
0: A zrovna nedávno jsme cestovali bydlíkem a zůstali jsme viset na dálnici.
1: No jasně, a kde to vylejt potom, že jo?
0: No, o to nejde, ale tady jde spíš o to, že si vlastně, až tam jsem si jako uvědomila, že si fakt vezeš domeček. My jsme stáli 2,5 hodiny, nebo možná 2 hodiny 40, jsme stáli prostě na dálnici, kde se řešila nějaká nehoda, bylo to nadlouho. Bylo to prostě...
1: Tak jste si vylezli na terasu a dali jste si kafíčko.
0: Pozor, jako my jsme tam vlastně byli jak páni. No. My jsme prostě ty 2,5 hodiny byli v tom domečku. Na záchod si dojdeš, vajíčka si uvaříš,
1: to je
0: v lednici máš nachlazený ten drink. Všechno máš.
1: Jo.
0: Všechno. Všechno máš na dálnici, prostě nějaký...
1: No, a přitom takhle jako jediný, co by se dalo říct v tu chvíli, že jsi nomád, že jo? Že prostě jako...
0: Můžeš pracovat.
1: No, můžeš
0: se množit třeba. Cokoliv.
1: V koloně se množit.
0: No, proč ne?
1: Jakoby tam těch aut nebylo dost.
0: proč se ten vůz tak kejve?
1: Asi dělají vajíčka.
2: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Harmony toaletní papír 30 rolí za 139,90. Jaro prostředek na nádobí 2 kusy v balení za 139,90. A Somat kapsle domičky různé druhy za 269,90. Až do 6. října. Kaufland.
3: Hustý milkořický jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. 3x více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kilogram jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořický jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
4: Frekvence 1.
5: To nejlepší z muziky.
4: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
5: Poznáte, který rok přinesl ty.

Prémiové podcasty na jednom míste? Máme na platforme Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz. That night we almost called it quits.

0: Máme po půlových zprávách to, na co jsme už lákali.
1: Ano, poslední slovo, soutěž, ve které jde o peníze. Tak už za chvilku jeden z vás bude moct ty peníze vyhrát.
2: Hezké odpoledne. Stavební povolení pro plánovanou multifunkční arénu Pardubice nabylo právní moci. Stavba má začít v prosinci pilotáží. Dokončení je v plánu roku 2030. Americký prezident Donald Trump oznámil, že Evropa souhlasila s okamžitým uvolněním části svých zásob nafty. Zástupci evropských zemí to ale zatím nepotvrdili. A hostem Press Clubu dnes bude fotbalový trenér Tomáš Janotka, který se v loňské sezóně probojoval se Sigmou Olomouc do osmifinále Evropské konferenční ligy. Ondřej Kopas s ním bude povídat i o tom, jak pod novým koučem Santi Deňou hraje česká reprezentace Ligu národů.
3: Frekvence 1. Doprava.
2: Na dálnicích se toho příliš nezměnilo, stále se zdržíte především za Prahou na dálnici D1 ve směru na Brno. A to asi 3/4 hodiny od 9. kilometru. Začíná ta kolona někde zhruba v úrovni sjezdu na Pražský okruh. Rozjíždí se potom až za 25. kilometrem, tedy za zúžením, kde se pracuje na mostu. V opačném směru je zdržení prakticky minimální. Ale před Brnem, tak tam potom v koloně budete dál popojíždět asi půl hodiny od tého 74. až po nějaký 210. kilometr. V opačném směru na Prahu se opět jezdí o něco volně. No ještě stále je to taky komplikovaný úsek na dálnici D1 dál směrem k Ostravě, ale zároveň i v opačném směru kolem 310. až 313. a nebo 308. až 311. kilometru. Tam necháte v obou směrech asi 10 minut. Tak šťastnou cestu.
1: Berte do ruky telefon a volejte sem k nám 257-409-99, to je totiž to číslo, který je nutný vyťukat.
0: Ano, vyťukat a doufat, že se dovoláte, a když se dovoláte, tipnete si správně poslední slovo, peníze jsou vaše, jedeme na víkend, nazdar, čau.
1: Přesně, takhle jednoduchý to je.

0: Frekvence 1.
1: Poslední slovo. A ne, řekněte to za celebritu.
0: Tak kdo pak to řekne za celebritu? Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Dobrý den. S kým pak máme tu čest?
2: Eva Český Těšín.
0: Evo, zdravíme vás do Českého Těšína. Takovou dálku a přes takovou dálku by mohlo cestovat 26 000 korun za jedno jediné slovo. By bylo krásné, co?
2: To by bylo krásné, ano.
0: Tak my vám to moc přejeme, je ale potřeba doplnit to správné jedno jediné poslední slovo do věty Františka Černého a Karla Holase z kapely Čechomor. Jdeme na to?
2: Ano.
0: Tak věta zní takto.
3: Když jsme na koncertě, nesmí nám chybět...
0: Co typujete?
2: Publikum.
0: Zkusíme publikum.
3: Když jsme na koncertě, nesmí nám chybět...
0: Tak bohužel dneska to do Těšína nepoletí. Nevadí. Aspoň přihodíme, že jo?
2: Ano, děkuji moc, naschle.
0: Naschledanou. Takže v pondělí ráno 26,5 tisíce, to už by stálo za to si přivstat.
1: Poslední slovo.
4: Aneb, řekněte to za celebritu.

0: Posloucháte Radio Frekvence 1. Pátek.
1: A já mám pro vás docela hezký tip na víkend, zvláště pokud se zajímáte o architekturu. Protože právě v těchto dnech, ono to bude znít jako nesmysl, ale je to tak, v těchto dnech probíhá akce Den architektury. Od 1. do 7. října probíhá Den architektury, takže týden architektury, kterému se říká Den architektury.
0: Tak to tě pustí do nějakých útrop budov.
1: Právě že do budov, kam byste se normálně nedostali.
0: To já miluju, to je super.
1: Třeba je to festival, který má letos podtitul Bydlím tedy sem. To znamená, že se můžete podívat třeba do vil bohatých lidí nebo do dělnické kolonie pro chudé. Prostě na místa, kam byste se nedostali. A není to jenom o Česku, je to třeba i o Slovensku. I na Slovensku jsou některé obědní domy otevřený.
0: I na Slovensku. No.
1: Ne, ale pozor, třeba jako namátkou, jo, tak třeba v Brně se můžete podívat do funkcionalistické kolonie Nový dům spolu s prvorepublikovými vilami ve čtvrti Pisárky.
0: To jsi se schválně přeřekl.
1: Ne, prostě až tam bydete.
0: A nebo bude, to je prvoplánový fór.
1: Ano, a nebo bude otevřena medová vila v Humpolci.
0: Jako pozor, jsme nedávno dostali nějakou SMSku, že zamyslete se nad sebou někdy, to je fakt trapný, to, co říkal.
1: A já jsem rád trapný.
0: Počkej, medová vila v Humpolci.
1: Ano, bude otevřená.
0: Já jsem v Humpolci studovala, kde to je. Medová vila,
1: no,
0: jo?
1: No to já nevím, no.
0: A není to nějak, nejsou to nějaký úly?
1: V Černošicích. Vzpomeň si na tu SMSku, kterou si před chvilkou citovala.
0: No nic, takže architektonický týden nabídne vstupy do útrop, budov a
1: obydlí.
0: A obydlí, kam byste se normálně nedostali.
1: Podívejte se na web, tam všechno najdete.
2: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Největší hity posledních let. Po svět je Hollywood.
3: A v chci zát. Ale i hity legend pop music. The winner takes it all. S námi nikdy nebudete sami.
2: Frekvence 1. Zapněte rádio

0: Ta hodina se přiblížila, muzika
1: 17. je připravená. Už bude 5, už končíme, nazdár.
0: Chápete to, já jsem prostě po hodinu pozadu. Takže ještě jednou, 17. hodina se přiblížila, budou velké hlavy a zahrají třeba tohle.
1: Třeba Rihannu. Taky budou One Republic. A nebo Don Omar, Lučenko. A samozřejmě zprávy už za malou chvíli.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V superjackpotu Sportky je 280 milionů korun. Sportka od Olvinu.
3: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: 17 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: A se zprávami, Ládě, Jakub, hezké odpoledne.
5: Hezké odpoledne přeju. České lesy budou o víkendu plné houbařů, rostou. Nahné nepojedou od pondělka vlaky a sucho se prohlubuje. Například řeka Morava na Břeclavsku je skoro úplně bez vody. Tady jsou další informace. Přeju vám hezké páteční odpoledne s datem 2. října. O víkendu se rozhodně vyplatí vyrazit na huby. Slunečné a teplé počasí bude pokračovat i během soboty a neděle. Dá se najít spousty hřibovitých hub, píchavky nebo růžovky. Jak Frekvenci 1 řekl Mikulok Libort May, sezona by se podle něj mohla prodloužit.
6: Kdo opomí klousky, ať se je naučí, protože teď jsou plné lesy. Především klouzek modřínový, klouzek slizský, obecný, různé slizáci, co jsou příbuzné druhy klousku, jako je to pěkné. Říkám, není to úplný ten vrchol, který byl zhruba před 10 dny, ale je to velice pěkné a pokud nebudou mrazíky a ještě by něco zapršelo trošku, tak by se sezóna mohla pěkně prodloužit.
5: Mikolog taky doporučuje houby hledat na okrajích lesů, pod stromy v trávě a nebo kolem potoků. Cestující v Olomouckém kraji musí od pondělka do pátku 9. října počítat s výlukou vlaků. Důvodem je omezení provozu a oprava kolejí. Podrobnosti k výluce řekla mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová.
7: V termínu od 5. do 9. října proběhne nepřetržitá výluka v celém úseku tratě Prostějov hlavní nádraží Zbel. Ve stejném termínu bude výluka také na trati Olomouc hlavní nádraží Drahanovice Prostějov, a to v úseku Senice Nahané Prostějov hlavní nádraží. Důvodem omezení provozu je údržba a oprava kolejí, kterou bude provádět Správa železnic.
5: Po tuto dobu budou za všechny vlaky jezdit náhradní autobusy podle výlukového jízdního řádu. Dopravce upozornil, že přeprava jízdních kol nebude v autobusech z kapacitních důvodů zajištěná. Sucho pokračuje, extrémně náročná je situace na našich řekách. Kritická je třeba například na řece Moravě. Třeba v Lanžhotu na Břeclavsku hlásí jen 18% vody. Odra v Bohumíně na Karvinsku má 26%. Ještě míně je na řece Lužnici, ta je skoro bez vody, jen 14% má v Bechyni na Táborsku. A situace se jen tak nezlepší ani v příštích dnech, možná ani týdnech. Vltava v Praze například udává i 38%, Labe v Přelouči na Pardubicku jen 35%, a Labe v Děčíně 40% celkového stavu vody. A ještě jednou na téma voda. Na zajištění pitné vody pro obyvatele u hranic s Polskem na Liberecku vyplatil zatím Liberecký kraj z fondu Turův přes 367 milionů korun. Dalších téměř 349 milionů získali Severočeská vodárenská společnost a města Hrádek nad Nisou a Chrastava z operačního programu životního prostředí. Téměř 16 milionů podpořilo stavbu zdrojů vody Ministerstvo zemědělství. Bez dotací by se města, ale ani vodárenská společnost nemohly tak nákladné projekty dovolit. Starosta Hrádku nad Nisou Pavel Farský k tomu dodal.
8: Dělali jsme Václavice, to je spojený přímo tady s tím projektem toho přivaděče do Hrádku nad Nisou a tady úpravny vody v Machtíně. Pak jsme dělali vodovod na Dolní Suché, dodělali jsme vodovod na Dolním Sedle a teď jsme dodělali kanalizaci v Donině. Takže těch vodohospodářských projektů bylo u nás opravdu, ale opravdu hodně a ze svých peněz bychom absolutně nebyli schopni to udělat. To by byl úplný nesmysl. I ekonomicky by to nedávalo smysl.
5: Dokončené jsou nejen vodovody v oblasti Hrádku nad Nisou, ale i Chrastavě. Hotová je úpravna vody v Machníně u Liberce, která bude obě oblasti zásobovat. No a před dokončením je 12 kilometrů dlouhý převaděč, který vodu z Machnína dopraví k hranicím.
4: Frekvence 1. Počasí.
5: V noci bude už zase chladno, 9 až 3 stupně Celsia naměříme. Vyloučené nejsou přízemní mrazíky. Přes sobotní den pak bude jasno a teploty zase letní, 20 až 25 stupňů Celsia. Ráno ale ještě pozor na mlhy v severozápadních Čechách.
4: Frekvence 1. Doprava.
5: Kolony jsou teď od nájezdu z Říčan na Šmejkalku na D1 z Prahy na Brno. Je to tam zhruba na hodinu od 12. kilometru. Pevné nervy to bude chtít taky na D1 za Domašovem od kilometru 174 taky na Brno se to štosuje. Pozorní buďte na D5C z Rozvadova na Plzeň u kilometru 110, tam se prudce brzdí u čerpačky EMV. V Ostravě Novinářská ulice hlásí nehodu osobáku s autobusem a na silnici 23 v okrese Brno-Venkov pozor v obci Zastávka, máme tam rozházené dřevo po vozovce. Tak šťastnou cestu z frekvenci 1, kde začínají velké hlavy.
0: Let's go.
9: Tomáši, můžeš začít.
1: No, děkuju ti.
9: Jsme čtyři, ano. Jsme velké hlavy a každý den hodinu se vás pokusíme trošku rozesmát.
0: Pokoušíme.
9: A co jsem řekl?
0: Pokusíme. To tam nepasuje tam ten čas, který
1: čas
0: jsi použil.
1: Nepasuje, no.
9: Jo, čas nepasuje, jo. No, ale bylo pěkné.
1: Čas je pouhé.
9: Prozatím.
10: Já bych se teda s něčím úplně jiným. Věděli jste, že žaby při skákaní vždy zatvarají oči? Víte proč?
0: Aby se nepíchly do voka. Kdyby tam byla
1: Já
10: hovorím Jana, to má správně. Z bezpečnostních důvodů, aby si chránili zrak před zraněním.
0: Vzpomínáte si, kdy jste na základní škole dělali žabáky?
1: Taky jsem měl zavřený oči.
0: Jeden z nejnáročnějších pohybů.
9: Tak každý si s tou žábou pamatuje něco jiného. Mě utkvilo v paměti to, že žába předstírá smrt, aby nemusela mít sex.
1: To dělá pavouk.
9: Ten taky?
10: A já taky. Moja žena taky z toho.
9: Aha, takže to děláme všichni.
0: Já si myslím, že každý z nás to aspoň jednou udělá.
10: Tak o čem to dneska bude?
9: Tak třeba o nákupních vozících.
1: No a nebo taky Rubikova kostka tady bude.
4: Velké hlavy. Frekvence 1.
0: Pozor, otázka na vás, pánové. Souhlasíte s tím, aby se lidé kvůli úsporám koupali po sobě ve stejné vodě?
10: Jo, to je...
0: Nesplachuj, půjdu po tobě.
9: No, tak, ale tam se nechci koupat. Ty myslíš ve vaně, ne?
10: Já už vím, Jani. Jsem to dotiahol do dokonalosti. Já by som ušetřil ještě víc, tak by to mohla být voda z práčky ještě.
9: Počkej, ale chceme-li být ohleduplní k naší planetě, neměli bychom se koupat vůbec.
1: Přesně, jaký pak koupání, ale špína do dvou centiáků hřeje a ona pak opadá sama.
0: Ale vy si děláte to, já si jako dítě pamatuju.
10: No my taky to na
0: Slovensku,
10: Ježíš Maria.
0: Prostě, my jsme se koupali jako po rodičích.
10: Sobotu.
1: Vy jste měli pračku?
0: Nebo rodiče po nás.
1: My jsme neměli teda pračku, my jsme prali jenom moje ručně.
0: To ne, ale my jsme se neprali v tom, v čem se pralo, teda koupali.
9: Ne, takhle, já si to pamatuju taky.
0: Nejdřív mamka, taťka, my, Miška,
9: se koupal já a pak rodiče. Ale potom, co zjistili, že na té malé čůrám se to otočilo.

0: Roman Skamene byl velice nadaný herec, mimochodem ve filmu, tak byl to dvojrole.
1: Dvojrolák.
0: Myslím, že se to jmenalo Prince a chuďas. Byl úplně znamenitý, ale on to pak jako flákal, až to doflákal.
2: Ale tak to bylo asi způsobeno pitím?
3: No, to, asi mu to trošku chutnalo.
0: On na sobě nepracoval, říkali herci, no, ale byl tam byl dokonal.
2: Ale počkej, ale co třeba, no tak Foglar, honem, koho on tam hrál?
0: Červenáčka.
2: Že jo, tam byl taky výborný.
3: Tak popojdem.
1: Takže Roman Skamene ještě má dneska narozeniny 72.
0: Všetko nejlepší.
1: A jemu bylo velmi ľúto, že si vo filme Bonnie a Clyde neužil žiadnu erotickou scénu, protože všetci ostatní tam nějakou mali. Režisér Vít Olmer na to Romanovi odpovedal, že ich netočil preto, že doplňte.
0: Že malej?
2: Jako s ním, s Romanem?
1: S týmto niečo
0: súvisí. Že nedosáhne.
3: Ne, že takhle malou herečku neměl.
1: Ne.
2: Že by to nebylo vidět na kameře.
0: Že nemá tu stoličku, pojď.
1: Takže režisér Romanovi odpovedal, že tyto scény nejsou pro malé děti.
0: Yeah,
2: to je ale nepěkný.
1: Že? Že?
3: Tak to se nedivím, že pije.
4: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Ten

0: co? Už máte jasno, kdy se z rádia poprvé ozvaly všechny tyhle hity.
1: Pravdu měl, kdo typoval rok?
0: 2015. Gratulujeme.

0: Je, jsou prostě některé dětské hry, které vůbec nechápu. A vůbec nechápu, proč se tomu říká dětská hra.
1: Pozor, to, no teď to chci říct, to není dětská hra. Rubikova kostka, to je pro otevřené hlavy, čili pro nás.
2: Já jsem složil vždycky maximálně jednu barvu.
0: Jako já se přiznávám, jsem nesložila možná ani tu barvu. Jako. Já jsem se u toho vždycky akorát rozčílil.
1: Jsem jednou složil 2 metráky uhlí a bylo to hrozný.
2: A měl jsi jednu barvu.
0: To bych možná zvládla.
3: Za chvilku ta Rubikova kocka.
4: Frekvence 1. Doprava.
5: Se zdržením okolo 50 minut počítejte na D1 na Brno mezi 12. a 24. kilometrem. Nesouvislou kolonu evidujeme na příjezdu do Brna po D1 od Prahy. Poprvé se přibrzdíte na 173. kilometru. 20-minutové zdržení mají řidiči v obou směrných kolonách na D1 na úrovni Bělotína na 311. kilometru. Na vině je dopravní omezení a nehoda, kvůli které nesjedete od Olomouce na Frýdek Místek. A příjezd do Prahy brzdí po D5 na 10 minut od 5. kilometru. Pokud pokračujete dále po Pražském okruhu směrem na Modlatice, čeká vás dalších 15 minut až k exitu Ořech. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Martina.
4: Velké hlavy Frekvence 1.
0: Žabaři, poslouchejte. 6letá Číňanka Lian překonala dosavadní ženský světový rekord ve skládání Rubikovy kostky. Dvakrát během pár dní vyřešila hlavolam v průměrném čase pod 4,5 sekundy.
3: Co? Za ten čas jsem byl schopný na vojně rozobrat samopal.
1: Jo.
2: Tak co si tak vzpomínám, tak na Rubikovce bylo nejnáročnější jí svého času vůbec sehnat v Tuzexu.
1: Ale pozor, já držím taky rekord. Fakt? Mužský rekord. Já se tu kostku snažím složit už 60 let.

0: kamaráda, který je kostelník, on není kostelník, on je zvonař. On chodí zvonit normálně každý den, v 6 hodin večer, vyleze ty nahoru
1: a
0: tady
2: na a tahá za šňůru.
0: A tahá tam
1: a
0: za
1: kam,
0: šňůru.
1: A kam?
0: Ty kostely je jich víc, oni se jako střídají. Takže to je krásná práce, to,
2: jo,
0: to zdraví.
2: A nedrblo mu v hlavě už?
0: Já jsem ho dlouho neviděl.
3: Velké hlavy, frekvence 1.
4: No, povedzte mi, ako dlho sa zvoní, keď zomrie pápež?
0: 3 dny.
4: V kuse?
0: No.
2: Mm-hmm. Tak to by se ten tvůj kámoš utahal.
1: Mm-hmm. No, nějaký číslo 360krát.
2: Ne, já myslím, že třeba celou minutu.
4: Celou jednu hodinu.
2: Hodinu, jo.
4: On, keď zomrie papež. A ako dlho sa zvoní, keď sa zvolí nový papež?
2: Taky hodinu, taky takže hodinu. Pak se neví, co
0: no, jsme ho zvolili a on chudák.
1: Takže?
4: Přesně tak. Takisto hodinu.
1: Takisto hodinu.
2: No, takže zvony hodinu a teď, jo, tak umřel nebo máme nový?
1: A pamatujete si tu scénku Daš Bojan a pan Drhola?
0: Ne. Už je tam.
1: Šeptám s ním.
0: Jo, ne, už je tam, to je něco jiného, to byl jiný
2: film. Ale taky tam byl Daš Bujan.
4: Šeptám s ním.
1: Už je tam.

0: pomoct.
1: Zpěvák Sting má narozeniny. Já ho považuji za opravdu
2: genius.
3: Já naprostej. Na to dám ruku,
1: prostě. Výborný.
3: Naprostej.
4: Mohli se potkat.
5: O takuto rýmovačku jsem si vymyslel, přátel, já.
2: Bude dobrý, počka, se těším na Sting.
5: S čím byste zrýmovali slovo Sting?
3: Sting?
2: Sting.
5: Sting. Sting.
1: Pink. No, no. Pink.
5: Je starší Sting, alebo slovo marketing.
3: Nebo petting.
5: No to ne.
2: Lehký petting.
5: Ne, iba ten marketing zaujíma.
2: Ještě už byl nějaký pershing.
3: Vždyť si taky chtěl ten...
2: Ne, moment.
5: Takže starší Sting, alebo marketing?
1: Marketing je já jako člověk kovaný v reklamě.
2: Starší.
1: Mnohem.
2: Já to souhlasím.
3: Určitě, přesně. To už
5: no dobré, tak si povedzme si, koľko rokov má pan Sting.
2: 76.
5: Kdo povedal 75?
2: Já?
5: Tak má 75.
3: Ty jsi dobrý.
1: Mimochodem, Desert Rose, to je geniální.
3: Víc, podívej, jak mi stojí.
2: Ježišmarja.
3: Přijde ještě nějaká doplňující otázka.
5: Já jíba, že ten marketing pochádza z britských ostrovů a to slovo už je známe 460
2: rokov. Ne, keď se jim měli takhle dlám.

0: Představte si, že tady náš kolega patří k těm lidem, co se jim něco jako rozbije, on to nekupuje nové, on to jde opravit.
1: Ja som dnes išiel do jednej dielne nechať si niečo opraviť. Na dverách ma zaskočil tento nápis. Dielna. Opravíme všechno možný i nemožný. A pod tým takými menšími písmenkami bolo napísané: ťukejte, zvonek nefunguje.
2: To je dobrý.
3: Tak to je fakt.
0: Kovářová kobila.
3: Sedí doma, mějte se krásně.
2: Zvoní.
0: Ne, ne, až se ucho utrhne.
3: Naslyšenou.
4: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
5: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když si zaberete ta nejlepší místa na lehátku. O výhodách First Minute Léto nám poví Lenka.
6: Léto pomalu končí, ale na příští letní dovolenou se můžete těšit už teď. Ať už cestujete s dětmi, ve dvou nebo s přáteli, vyplatí se svůj zájezd zarezervovat včas. V rámci First Minute Léto na vás čeká nabídka nejžádanějších destinací a hotelů. Čím dříve se vyberete, tím více výhod získáte. Například děti zdarma anebo storno zájezdu zdarma. A opět na vás čeká kufr plný výhod. Stálí klienti mohou využít jeho výhody, jako je například cestovní pojištění, seating nebo nadváha zavazadel zdarma. Případně dát přednost slevě za věrnostní kredit. Pokud s námi cestujete poprvé, kufr plný výhod získáte za výrazně snížené ceny.
5: Blue! First Minute dovolená začíná na bluestyle.cz.
7: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
8: Náš výkup je teď totální hardcore.
9: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
10: 18 hodin. Frekvence 1 zprávy.
11: A taky Láďa. Ahoj.
12: Ahoj.
11: Jo, počkej, ty chceš zapnout mikrofon.
12: Přesně tak, aby
11: dáme si to ještě jednou, jo. Tak taky Láďa, ahoj.
12: Dobrý večer, ahoj všichni. Skupina hospodářsky vyspělých zemí G7 v příštích 4 měsících koordinovaně uvolní 100 milionů barelů nafty a ropy. Shodli se na tom dnes lídři států v prohlášení zveřejněném italskou vládou. Už během příštích 20 dnů vyšlou země skupiny prostřednictvím Mezinárodní agentury pro energii na trh významné množství nafty. Prezident Petr Pavel se z důvodu soukromé zahraniční cesty za týden nezúčastní hlasování ve volbách do zastupitelstva Černoučku na Litoměřicku. Na webu to oznámil odbor komunikace prezidentské kanceláře. Doplnil, že prezidenta chyba v plánování mrzí. Hostem presklubu Frekvence 1 bude za minutu fotbalový trenér Tomáš Janotka. Ten se v loňské sezóně probojoval se Sigmou Olomouc do osmifinále Evropské konferenční ligy. Ondřej Kopa si s ním bude povídat i o tom, jak pod novým koučem Santi Denájou hraje česká reprezentace Ligu národů.
10: Frekvence 1.
13: Počasí.
12: Sobota bude slunečná, i když ráno v Ústeckém a Karlovarském kraji ráno ještě mlhavá. Odpolední maxima do 25 stupňů.
13: Frekvence 1.
10: Doprava.
12: Rychle na silnice na D8, pozor na 22. kilometru z Prahy na Roudnici nad Labem, máme tam plastovou přepravku v jednom jízdním pruhu. Opatrní buďte také ve Vejprtech na Chomutovsku v ulici Pohraniční stráže, nehoda dvou osobáků, a dost to klouže ve Zlíně na třídě 3. května, je tam nehoda s únikem oleje, nehoda je vážnějšího charakteru, v sobě jsou dvě osobní auta na místě, policie, hasiči a záchranka. Tak bezpečně dojďte s Frekvenci 1 na Presklubem.
10: Frekvence 1 Presklub. Ondřej Kopa a host.
2: Hezký večer, mým hostem je fotbalový trenér, který s olomouckou Sigmou vyhrál MOL Cup a postoupil do osmifinále Evropské konferenční ligy. Tomáš Janotka je v Presklubu Frekvence 1. Vítejte.
14: Dobrý den.
2: A pořád jeden z mladších trenérů, který si aktuálně krátí čekání na nové angažmá tím, že jako expert komentuje českou reprezentaci. Je to tak?
14: Je to tak a jsem vděčný za to pozvání vždycky, protože mě to baví.
2: Tak začněme aktuálně tou repre, Ligou národů. Jak se vám líbí ten nový herní styl pod Santi Denijou, pod španělským koučem?
14: Musím říct, že líbí. Je vidět prostě změna toho způsobu hry, ten herní projev je velice dobrý, je založený primárně na vlastně hře po zemi a na kombinační hře. Svědčí o tom i to, že v zápase s Chorvatskem jsme měli 450 přihrávek, což nebylo úplně zvykem v těch posledních utkáních, ale myslím si, že takový zápasy pravdy teprve přijdou a uvidíme. Je ještě malý vzorek na to, aby jsme to nějak jako zevrubně a hodně jako hodnotili, ale myslím si, že je to taková jako malej příslip na to, že by prostě mohla reprezentace třeba něčeho dosáhnout, anebo je na dobré cestě.
2: No ale těžší začátek si nemohl naplánovat. 6 fakt super těžkých zápasů s mistrem světa, s třetím na mistrovství světa a pak s širší špičky, kde ty body nevydolujete vůbec.
14: No, jako extrémně těžký začátek. Musíme ale být rádi a musíme si vážit toho, že tyhle zápasy hrajeme a že jsme vlastně v té nejvyšší skupině Ligy národů, takže tahle konfrontace je perfektní s těma nejlepšíma a myslím si, že to bude jako dobrá zkušenost. Pak právě do těch zápasů, kdy půjde fakt jako o hodně a zejména v kvalifikačních utkáních, kdy budeme muset prostě vyhrávat.
2: S Chorvatskem Anglii jsme prohráli, zvlášť proti Anglii, to bylo od 25. minuty, Mission Impossible, ta červená karta. Berme to pozitivně, tak třeba brankáři ukázali se, Horníček nebo Kovář?
14: A oba dva, velice dobré výkony, nesmím zapomínat ani na Tondu Kinskýho.
2: Který asi bude hrát ve Španělsku.
14: Uvidíme a myslím si, že máme vlastně nejlepší brankářskou trojici aktuálně na světě, o tom jsem přesvědčený, s ohledem na to, kde chytají a prostě jak ještě jsou mladí a jo, jako myslím si, že si musíme vážit každýho bodu, který tam třeba taky jako získáme v té skupině.
2: Ale Santi Deni asi bude muset vybrat.
14: Bude si muset vybrat a není to jednoduchý a myslím si, že ať ukáže na jakýhokoliv z téhle trojice, tak neudělá prostě špatně.
2: V repre by měli být i nejlepší, i když tuto repre pauzu, řekněme, narušilo strašně moc omluvenek, takže to musel znovu skládat nějak dohromady. Jste s tou nominací v míru, nebo vám tam někdo chybí?
14: Jsem s tím jako v pohodě. Myslím si, že to, že tolik omluvenek bylo, myslím 7, je dost vysoký číslo, hodně neobvyklý.
2: Je to historický.
14: Je to fakt neobvyklý, ale zase štěstí pro jiný hráče, jako je třeba Dan Vašulin, jako Jirka Sláma, takže na ně se usmálo v tomhle ohledu štěstí a těžko říct, jestli vyloženě je tam hráč, který by mě úplně jakoby dráždil, že tam není.
2: No u Jiřího Slámy vy musíte mít radost, ne? To je hráč, kterého jste měl původně v Olomouci Bčku, posunul jste ho do Ačka a teď kope v Jablonci, tak asi radost, když se vám adept dostane až do reprezentace.
14: Jo, 100%, tak jedna z věcí, kterou vlastně jako trenér sleduje, je to, jakým způsobem se daří vlastně jeho bývalým svěřencům, ať už těm, kteří zůstali v Sigmě, nebo ti, kteří jako odešli. A u Slámiče to byl taky zajímavý vývoj, protože než se prosadil, řekl bych, do základní sestavy a hrál v ní pravidelně, tak to mělo taky nějaký čas, včetně třeba hostování v Pardubicích a ty poslední vlastně 2 roky pod mým vedením hrál fakt jako pravidelně, hrál velice dobře. Na druhou stranu už ten poslední rok koketoval s tou myšlenkou, že by velice rád jako změnil prostředí, protože v té Sigmě už byl fakt jako dlouho a ta změna mu prospěla, v Jablonci hraje velice dobře a usmál
2: zahraje si poháry.
14: Zahraje si zase poháry, zase poháry a zahraje si za reprezentaci a zahrál si včera proti Sakovi.
2: Mimochodem, pro Santiho Deniu je to první křest bojem. Jak dlouho může trvat trenérovi, aby se do toho mužstva podepsal nebo propsal ten jeho rukopis?
14: No, minimálně ten jeden první, to, co máme ten vzorek těch 2 zápasů, tak bylo vidět, že ten první poločas s Chorvatskem si to sedalo a vlastně...
2: Ten byl nejhorší.
14: Jo, přesně tak. A je to naprosto logický, protože vlastně měli za sebou v rámci represrazu pár tréninků a byl to vlastně první zápas a ještě k tomu takhle ostrej. Takže je naprosto logický, že to bude chtít čas a ten první poločas jednoznačně toho byl důkazem a uvidíme, protože fakt jako musíme to brát v potaz to, že teďka jsme byli jako v roli outsiderů, tak to prostě je a až budeme hrát ty zápasy, kdy přesně budeme muset naopak my tvořit a vyloženě jako dobývat někoho, tak se ukáže vlastně ta kvalita, ať už toho kádru, nebo i toho trenérského vlastně realizačního týmu, který bude muset prostě vymyslet, jak třeba překonat nějakého slabšího soupeře.
2: Zítra v sobotu úřadující mistři Španělsko, mistři světa, nějaké očekávání?
14: Já si myslím, že očekávání asi v tomhle zápase moc veliký mít nemůžeme, to je prostě logický, protože oni dva roky neprohráli a na druhou stranu taky už to musí někdy přijít, ale hrajou doma a jejich kvalita.
2: Vyhráli v Anglii.
14: I přesto, že tam měli teda na mále, protože myslím si, že kdyby Harry Kane dal na 3-1 penaltu, tak už by to prostě nevyrovnali. Ale ta kvalita toho týmu a individuální kvalita je jako neskutečná.
2: Fotbalový trenér Tomáš Jenotka je hostem Presklubu.
10: Frekvence 1 Presklub. Každý den aktuální host.
2: Vy jste skončil na lavice Olomouce v polovině dubna. Už jste blízko nějakému novému angažmá?
14: Asi vyloženě blízko ne, nebo před podpisem a tak dále, to určitě ne, ale musím říct, že vlastně v řešení bylo několik možností, všechno v zahraničí a z různých důvodů to neklaplo, ale jsem rád za to, že vůbec člověk může vlastně řešit to jednání a sleduje to, jakým způsobem vlastně ty kluby se pídí po těch vašich znalostech a potom, jestli jste vhodný kandidát, takže pro mě skvělá zkušenost, ale zatím vlastně nový angažmá nemám.
2: Vítězství v domácím poháru, předtím jste byl vyhlášen nejlepším trenérem druhé ligy. Poté, co jste si s olomouckým Bčkem, málem jste vyhrál druhou ligu, skončili jste druzí a dokázali jste své svěřence, jak už jsem říkal u Jirky Slámy, posunout do první ligy, takže těch úspěchů je hodně. Jak teď dál přemýšlíte, aby ta kariéra šla pořád nahoru a nahoru? No, Česká liga je třeba zavřená?
14: Tak vlastně teďka Česká liga moc neřešila trenéry. Na druhou stranu já jsem vlastně, když sám jsem trenér, tak i přesto, že čekám na to, kde se něco, nějaká volná židle prostě jako objeví, ale na druhou stranu kvituju to, jakou vlastně trpělivost vlastně ty kluby s trenérama mají, protože není to jednoduchá prostě práce a je dobře, že vlastně dávají dál důvěru trenérům a nedělají žádný unáhlený rozhodnutí, nebo prostě ta trpělivost teďka tam je u těch týmů, kterým se třeba jakoby nedaří tak, jak to očekávání by mělo být. Takže já určitě rád bych navázal na práci v České republice, protože znalost toho prostředí je prostě jako zásadní. Na druhou stranu člověk samozřejmě, aby byl lepší, tak si musí udělat analýzu, poučit se z chyb, který udělal a vlastně snaží se pořád inspirovat a hledat, vzdělávat se dál, aby potom, když to angažmá bude mít, aby byl ještě lepší v rámci tréninkového procesu, vlastně práci s hráčema a i takticky.
2: Jak těžké bylo zkusnout ten konec v Olomouci? Vy jste skončil v dubnu, ale ještě předtím vlastně několik týdnů v březnu osmifinále konferenční ligy a velký zápas v Mainzu.
14: Jo, tak ono to bylo jak na horské dráze někdy.
2: A takový fotbal je.
14: A to je přesně jakový fotbal, ale já respektuju vlastně rozhodnutí vedení, má na to právo, protože oni jsou ti, kteří prostě určují, kdo vlastně bude na té střídačce jako hlavní trenér a samozřejmě mrzelo mě to, protože si myslím, že tomu týmu jsem měl pořád co dát a vlastně ten náš herní projev šel výrazně nahoru, což i veškeré statistiky jako ukazujou, ať už držení míče nebo expected goals a tak dále, počet střelených branek, ale ty výsledky, které jsme ty tři kola jakoby neměli, prostě dalo asi nějaký impuls na to, aby ta změna byla.
2: Vy jste byl vlastně takový transformační trenér. Vyrovnalo se Olomouc s tím, že vlastně přišel nový majitel, velké peníze, nakupovali se velmi draho hráči a teď se s ním musela zžít ta kabina nějak, ne?
14: Jo, je to složitý, je to hodně složitý, těch vlivů faktorů je tam strašně moc a v úvodu víc negativních než pozitivních a myslím si, že my jsme vlastně zažili takový první překlenovací rok, prostě z toho, kdy to bylo taky low-costový a nemohli jsme si moc vyskakovat a vlastně, když jsme chtěli přivez hráče, tak buď na hostování, anebo volný hráče, anebo byl jediný hráč, kterýho jsme prakticky víceméně koupili, což byl Artur Dožnikov v té době. A vlastně ten rok byl fakt jako seznamovací, hodně nových hráčů, kupovali se za velký peníze, dostávali vysoký platy oproti těm hráčům, kteří tam byli, takže těch faktur tam bylo jako velký množství, museli jsme si s tím poradit a ten rok vlastně trval na to, aby si to jako sedlo a teďka vlastně Sigma už jasně je vidět, kam směřuje a že se chce stát prostě jako řekl bych plnohodnotným konkurentem v top čtverce a s těma investicema je to logicky.
2: V Olomouci to bylo vždycky o odchovancích. Nakonec Olomoucká akademie je jeden z nejlepších v republice a dostali se do zahraničí, že jo. Nemají to teďka odchovanci v Olomouci těžší? Nebo vůbec čeští hráči?
14: No, jako 100% to mají těžší a budou to mít těžký. Myslím si, že teď se jim minimálně dočasně jakoby zavírají vrátka směrem do Ačka, protože ty nákupy, zejména zahraničních hráčů, jsou evidentní a jestli něco, tak tam bude potřeba prostě okamžitá kvalita s těma ambicema, který Sigma aktuálně prostě jakoby má a do budoucna bude mít. A než se vlastně akademie rozvine do takové síly, že budou vlastně hráči, který bude produkovat konkurenceschopní do Ačka, tak to bude trvat. Zajímavý je, že vlastně i ta rétorika se teďka jako mění v českém prostředí, dřív jsme řešili, kolik odchovanců konkrétní tým má a teď řešíme, kolik českých hráčů ten tým má. Takže mění se to, ale já věřím, že to není jako definitivní nebo že prostě to český DNA pořád v té české lize bude, protože je to důležitý.
2: Dodává Tomáš Jinotka v pátečním presklubu.
10: Frekvence 1 presklub. Každý den aktuální host.
2: Co je aktuálně největší problém českého fotbalu?
14: Těžko říct, myslím si, že český fotbal zažívá jako poslední roky obrovský boom, je to vidět na sledovanosti, na atraktivitě, na zvýšené kvalitě prostě jakoby těch zápasů a to, co já osobně vnímám jako největší limit je vlastně jako kvalita posuzování prostě v rámci těch zápasů. Já tam vidím velký rozdíl.
2: Takže rozhodčí?
14: Jo, 100%. A já tam vidím velký rozdíl ve způsobu posuzování jako konkrétních prostě jakoby zákroků nebo situací, které nejsou vlastně vyhodnoceny stejně a ještě i tím nastaveným trendem, že vlastně nevysvětlujeme, nepodáváme vysvětlení, jestli to bylo dobře nebo špatně, je podle mě jako špatná cesta.
2: Takže
14: volba.
2: Byste přivítal VAR, aby se to zveřejňovalo jako v Anglii nebo v Německu a mluvilo se na diváky?
14: 100% transparentnost, protože ti lidi si to zaslouží a stejně tak i prostě odůvodnění těch verdiktů, aby bylo jasně vědět i do budoucna, co je vlastně ten monstr a na základě jakého návodu to bylo prostě posouzený.
2: V čem vám fotbal udělal v poslední době radost?
14: Těžko říct, no, tak jako do jisté míry si to teďka člověk užívá bez toho tlaku, že vypadl z toho kolo to časté bubliny,
2: kterou... Vy jezdíte pořád v nějakých fotbalech,
14: jo, to mě baví, jako baví mě to, vlastně člověk si chce udělat takovej ten všeobecný jakoby přehled, nejenom o české vlastně první, druhé lize, ale i o zahraničí, to znamená vlastně jezdím do Polska, na Slovensko, do Rakouska a člověk sleduje samozřejmě zahraniční ligy, které jsou největší inspirací, takže si vlastně člověk udělá takový harmonogram, aby trávil ten volný čas, který má a vlastně fotbal mě paradoxně nejvíc dělá radost v tom, že má člověk čas vlastně na rodinu a na sebe.
2: Já mám s vámi jeden intenzivní zážitek, když Olomouc hrála a prohrála pohárový zápas Poznaní v loni v prosinci. Pro vás to v tu chvíli znamenalo konec v Evropě, už jste šli před fanoušky, omlouvali jste se jim, ale v tu chvíli najednou ještě v Aténách se hrál zápas a Atény jako zázrak dali dva góly. Najednou ta marnost se proměnila v postup do další fáze v Evropě. Tak byl to ten největší zážitek nebo prožitek fotbalový, který jste zažil?
14: Stoprocentně největší zážitek z pohledu toho jako dolů nahoru, jako v té proměně, jako takové, protože je to strašně vtipný, jako jo, ale jako my, když jsme hráli nebo šli do toho posledního kola, tak vlastně predikce na náš postup byl 99%. A jestli takhle vypadá 99%, tak jako to je jako by šílený, jaká pravděpodobnost byla vlastně v náš jako prospěch, a protože tam hrálo vlastně nějakých 6 zápasů a nikdo nečekal to, že prostě například Crystal Palace prostě neporazí doma Turku a hráli 2-2 a tam bylo plno dalších utkání, které dopadlo úplně jinak, než predikce říkala. Stejně tak, že Rapid Vídeň si dá v 93. prostě vlastňáka, skončí zápas 1-1 a vlastně to, co tam bylo, že my jsme vlastně sledovali ten vývoj na ostatních vlastně stadionech a my jsme věděli, že vlastně nesmíme dostat gól. To znamená komunikace mě s Klimičem, s Brajťákem na hřiště, když jsme prohrávali 2-1 a ukazovali, máme jako jít napadat, jdeme za vyrovnáním, nebo nechceme dostat gól. A my jsme věděli, že priorita je neinkasovat. Že my, když jsme inkasovali gól, tak i kdyby vlastně ty Ateny to otočili, tak jsme stejně jakoby nepostoupili. No a vlastně prakticky s hvizdem tam došlo k tomu vyrovnání a najednou se ta tabulka úplně otočila a my jsme byli mimo. Nikdo vlastně, když za mnou přišel tiskový mluvčí vlastně Jirka Fišara, tak nikdo jako neočekával, že ještě se tam něco stane v těch Atenách, a když jsem se jich ptal, jestli už je konec, tak oni jo, to už je v řiti. No a tak jsme šli před ty fanoušky, teď nás grilovali, no ale ty zázraky se nakonec dějí a samozřejmě měli jsme obrovský štěstí a to zklamání vlastně se změnilo v euforii, ale upřímně za sebe říkám, že bylo strašně zvláštní a já jsem neměl takovou jako radost z toho jako postupu v ten konkrétní okamžik, když vlastně ještě před chvílou tam na vás lidi nadávali, a je obrovská škoda, že ten postup jsme si neužili ještě s těma všema divákama, už tam zůstal ten kotel, který nás podporoval, a vlastně všichni lidi vlastně odcházeli ze stadionu.
2: Tak ať ještě hodně takových fotbalových momentů přijde.
14: Děkuju moc.
2: To byl Tomáš Jenotka, moc děkuji za váš čas.
14: Rádo se stala.
2: A Ondřej Kopa přeje hezký víkend.
15: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
16: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
15: Vážně?
16: Já mám Lelosy na sobě celý den.
15: Lelosy, too comfortable to take off.
17: Když uvidíte Albert neporazitelné, levně

Prémiové podcasty na jednom míste? Máme na platforme Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz.

0: Fiasko. Poznali jste?
1: Pravdu měl, kdo typoval rok?
0: 2001. Gratulujeme.
2: Dobrý večer, přátelé, tak máme 20 minut po 18. a na frekvenci 1 právě teď startuje show Konečně pátek a tentokrát nadupaná hudebními novinkami, ale jako opravdu. Během večera uslyšíte třeba z Brusu nové Mirai s písničkou Afterlife, je to tak trošičku zamyšlení nad tím, co přijde, až tady nebudeme. Budu si taky volat dneska večer po 20. hodině se zpěvačkou Terezou Kendlovou. Pozveme vás na její vlastně skoro už úplně vyprodaný koncert do Prahy, kde bude slavit svoje kulatiny, velké kulatiny i s fanoušky. No a už za chviličku pro vás budu mít jednu horkou hudební novinku ze Slovenska. A je od zpěvačky Kristýny a jak to tak u ní bývá, tak je o lásce. Tak vítejte, show Konečně pátek je tady, hoďte nohy nahoru, dejte se do pohody, možná si dejte něco dobrého k pití, když začíná ten víkend, no a pojďte si to se mnou prostě jenom užít.
0: Frekvence 1.

Tak tohle to jsou na frekvenci 1 No Doubt a legendární hit Don't Speak. Teď vás ale vezmu na Slovensko za zpěvačkou Kristýnou. Má z Brusu novou písničku, moc rád bych vám ji teď představil, ale vrátíme se ještě předtím, než to udělám, trošičku do historie Kristýny. Určitě budete znát písničku Hore hroní. Je to song, který bodoval na Slovensku, hodně se hraje u nás, ale... Věděli jste, že to je písnička, která je složená speciálně pro její účast na Eurovizi v roce 2010 v norském Oslu? Skutečně. Tahle Kristýna tehdy vyjela reprezentovat Slováky, vzali Hore hroní a chtěli s ním dobít Evropu. A já to tady pro vás mám připravené. Jak to v tom roce 2010 tehdy znělo? Pojďte se se mnou přenést do Osla, do Norska. A jsme na začátku slovenského vystoupení.

0: Takhle nádherně, čistě a živě zpívala Kristýna na Eurovizi v roce 2010. Ta písnička byla složená speciálně pro tuhletu příležitost. No, nedopadlo to. Skončila 16. ze 17 soutěžících, takže zatímco ta písnička byla na Slovensku úplně jako favoritem obrovským, tak Evropu teda úplně nezaujala. A když jsem si s Kristýnou volal tady ze show Konečně pátek před rokem, tak jsme právě na tu její účast na Eurovizi takhle zaspomínali.
1: Na začátku, když jsem začínala, tak som bola viac menej štúdiová spevačka a to bolo pre mňa, to je naozaj, ako sa hovorí, že keď hodíte niekoho, kto nevie plávať do vody, tak to bolo proste také pre mňa, že vlastne som sa občas topila, občas som sa nevedela nadýchnuť z toho celého, z tých emócií, z toho tlaku, hej, lebo to sa nezdá, lebo to neuveriteľný tlak. Už aj samotná tá Eurovízia na Slovensku, ten Eurosong, ktorý ma vlastne potom dostal na tú Eurovíziu. Tie také pocity, ktoré som mala zlé, som tak asi pustila preč a nechala som si proste tie zážitky, že som videla akože fakt veľké veci, aj zažila som veľké veci, hlavne som mala možnosť vidieť tie krajiny, proste tú rozmanitosť hudobnú, vidieť tých ľudí, tých spevákov, nacítiť si to, a pre mňa je toto ako keby ten najväčší nejaký zážitok, ktorý ja som si z toho odniesla.
0: Tolik vzpomínka zpěvačky Kristýny na její účast před, no, už 16 lety na mezinárodní soutěže Eurovize právě s písničkou Hore hroní. No ale teď přichází s horkou novinkou. Ta písnička se jmenuje Kým je láska, žiadna panika. A novinářům při představení té písničky na Slovensku řekla: víte, já bych si přála, aby v době, kdy se tak často setkáváme spíš s negativitou než s hezkým a povzbudivým pohledem na život, přinesla tahle písnička lidem radost, nadhled a možná i trochu víry. Víry v to, že dokud máme koho milovat a kdo miluje nás, stále máme něco, o co se můžeme opřít. Tak si to pojďte poslechnout. Tady je horká novinka Kristýny. Kým je láska, žiadna panika.
2: Frekvence 1. Horká novinka.
3: Ahoj, tu je Kristýna. Mávam vám zo Slovenska. Česko mám veľmi rada. A veľmi rada tu koncertujem. A tiež mám rada jedno české rádio. Áno, Frekvencii 1.

0: Je pátek a právě teď na drátě Dáša Honcová. Ahoj.
1: Dobrý podvečer.
0: Já ti volám, abychom probrali, jak bude o víkendu. Nicméně, dneska jsem četl, že v jižních Čechách je takové sucho, že se ruší výlovy některých rybníků. Že prostě možná nebude třeboňský kapr na Vánoce normálně. Je to tak vážné?
1: No. Je to tak vážné a to nejenom v Jihočeském kraji, dá se říct, že na celém území Česka i nadále pokračuje výrazné hydrologické sucho, a to jak povrchových, tak také podpovrchových toků. A já se tomu vůbec nedivím, vždyť tyto dny, které jsou sice nádherné na venkovní aktivity, ale přináší až 10-hodinovou délku slunečního svitu, tak také sebou nesou další obrovský výpar vody.
0: Takže hláška nezaprší a nezaprší získává úplně nový rozměr letos v říjnu.
1: Přesně tak. A nezaprší ještě v nejbližších 6 dnech.
0: Což ale v praxi znamená, že máme tuším před sebou hezký víkend.
1: Přesně tak, doslova do písmene zalitý sluncem. Představ si, že o víkendu nasvítí až 20 hodin délky slunečního svitu, a to na většině našeho území. Jenom ráno pozor na mlhy.
0: Bude zima nad ránem?
1: V ranních minimech ano, teploty budou klesat jen ke 3 stupňům Celsia a pozor, jak v sobotu, tak v neděli očekáváme i četné přízemní mrazíky, kdy teploty v 5 cm nad zemí budou klesat až k -3.
0: No, takže takový stan a spacák na Šumavě, to už bude trochu riziková záležitost.
1: No, na Šumavě v mrazových kotlinách bude mrznout dokonce i ve 2 metrech nad zemí.
0: No a tam stan většinou nestavíš, že jo? Dobře, a jak bude teda přes den? Říkala jsi sluníčko, co teploty?
1: Odpolední maxima budou opět atakovat letní hranici 25 stupňů Celsia, a to mluvíme o teplotách ve 2 metrech nad zemí v zastíněné meteorologické stanici. Takže pokud se budete nacházet na přímém slunečním záření, tak tam vám teploměr může ukázat i 30.
0: Wow, paráda. Takže nádherný víkend, vlastně dalo by se říct, můžete vyrazit k vodě, kdyby teda nějaká voda někde byla. Ale možná se někdo osmělí a otuží.
1: No a já ještě přidám informaci, že teplota vody se v přírodních nádržích pohybuje až na 19 stupních Celsia.
0: No ale tak to je opravdu jak v létě. Takže doplavek, přátelé, máme tady krásný podzimní víkend. To by mě nenapadlo, že někdy budeme říkat v říjnu lidem doplavek.
1: No, mě také ne, a doplavek a opalovací krémy prosím také sebou, ať nespálí.
0: Ano, taková typická říjnová předpověď počasí pro Česko. Dášo, díky moc, užij víkend, ahoj.
1: Krásný víkend, naslyšenou.

0: Zažijte komfort, který nezná hranice. Užijte si pohodlnou jízdu moderními vlaky Českých drah do zahraničí. Jezdíme na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a od léta i do Dánska. Jízdenku si pořídíte jednoduše v aplikaci Můj vlak nebo na cd.cz. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
2: 19 hodin. Frekvence 1 zprávy.
3: A taky Láďa.
4: Dobrý večer, už za týden se potkáme u urny. Příští pátek a sobotu proběhnou komunální volby. Do Brna se z Prahy přesouvá nepovolený sjezd tisíců tuningových aut. Policie je v pohotovosti. Ráno se přioblečte, odpoledne bude zase pokračovat babí léto. A začněme dopravou. Silničáři omezují provoz v tunelech Lohkova Cholupice na Pražském okruhu kvůli pravidelné údržbě. Od páteční 21. hodiny do nedělního poledne bude otevřený vždy jen jeden tubus v režimu 2+1, zatímco ve druhém bude proveden servis dopravních technologií a úprava betonového povrchu. Už za týden nás čekají komunální volby a hlasování o obměně třetiny Senátu. Některé obce jsou hodně provázané s celostátní politikou. U jiných jsou kandidátky postavené třeba na sousedských sporech. Řekl nám to politolog Ladislav Cabada.
5: Pak je tam několik kandidátních listin dost často postavených na nějakých sousedských sporech, konfliktech, které se vyhrotily. Čili řekl bych, že najít nějaký jednotný model, jednotný mustr v tom českém komunálním prostředí nejde, že skutečně je to takové akvárium, ve kterém se pohybuje poměrně velké množství různých aktérů. Mimochodem na té obecní úrovni velmi často takových, kteří nechtějí mít stranický základ, kteří se snaží prezentovat jako nezávislý.
4: Dnes se zároveň končí lhůty pro doručení žádosti o vydání voličského průkazu. V Brně v sobotu pokračuje ilegální sjezd až tisíců tuningových aut. V pátek ho řešila policie v Praze. Pod zvýšeným dohledem policie na jihu Moravy budou dál hlavně dálnice D1 a D2 a další významné silniční tahy v Jihomoravském kraji. A policisté nevyloučili ani uzavírky. V terénu využijou i vrtulníky nebo dron, připomněla policejní mluvčí Violeta Kanovsky.
6: Připravujeme rozsáhlé bezpečnostní opatření napříč celou republikou. Do terénu nasadíme policisty celé republiky a využijeme také vrtulník a policejní drony. Naším cílem je zabránit nelegálním závodům, blokování komunikací a dalšímu nebezpečnému jednání, které by mohlo ohrozit ostatní účastníky silničního provozu.
4: Pod dohledem hlídek budou kromě hlavních silnic taky odpočívky a nebo i čerpací stanice. Nemocnici v Letovicích na Blanensku nepoznáme. Historický objekt určený k léčbě pacientů dostal tělocvičnu, a to na tělocvičnu na rehabilitace. Dokončená je i půdní vestavba, ve které právě tělocvična je. Všechno stálo 53 miliony korun. Hlavní budova nemocnice je památkově chráněným objektem z 18. století, který byl původně klášterem. Při dopravní nehodě v americkém státě Wyoming zemřeli dva Češi, další se pak zranil. Případem se zabývá český generální konzulát v Los Angeles. Potvrdil to mluvčí české diplomacie Adam Čergé.
7: Při dopravní nehodě ve státě Wyoming zemřeli dva čeští občané a jeden další byl zraněn. Generální konzulát České republiky v Los Angeles v této souvislosti poskytuje rodinám zemřelých i zraněnému občanovi intenzivní konzulární asistenci a je v kontaktu s místní policií a dalšími orgány.
2: Frekvence 1. Počasí.
4: Ráno si vezměte kabát nebo bundu, teploty spadnou mezi 9 a 3 a vyloučené nejsou ani přízemní mrazíky. Odpoledne bude pokračovat babí léto, všechno tady zase můžete odhodit, bude to zase na letní oblečení až 25 stupňů Celsia na měření.
2: Frekvence 1. Doprava.
4: Silničáři večer omezí provoz v tunelech Lohkova Cholupice na Pražském okruhu kvůli pravidelné údržbě. Od 21 hodin do nedělního poledne bude otevřený vždy jen jeden tubus v režimu 2+1. Zatímco ve druhé polovině bude proveden servis dopravních technologií a úprava betonového povrchu. Tak s tím počítejte. No a po zprávách se vrací Ondra Kubala.
3: Ondra Kubala je zpět, máš pravdu, Láďo, a budu pro vás mít song za odměnu. Tak za 20 minut si můžete něco přát. A ne, není to jako vysílá Ondra, něco si přej, ale je to song pro někoho, komu chcete udělat radost. Tak to zatím promyslete, já pro vás budu míchat to nejlepší z muziky a slovo dostane i Xindl X. Jak vznikala jeho společná písnička s The Tap Tap, ředitel autobusu. Frekvence 1.

0: zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes. Váš autorizovaný servis Škoda.
1: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
2: Frekvence 1.
3: Konečně pátek.

0: Katy Perry k vám letěla show konečně pátek, takhle ve čtvrt na 8 večer. Za chvilku si dáme song za odměnu, ale teď se zastavíme ještě u Xyndla X. Slaví 20 let na hudební scéně a týden co týden s ním probíráme, jak vznikaly ty nejslavnější písničky, které dobře znáte. A tentokrát jdeme o 16 let zpátky, do roku 2010. Protože tehdy vznikla písnička, která nebyla úplně jeho, ale byla to písnička, která něco ve světě změnila. A nebyla to vůbec malá věc. Mrkneme se na jeho společný song z The Tap Tap. Je to písnička Ředitel autobusu a vůbec poprvé zazněla ve Státní opeře Praha v prosinci 2010 na mikulášském koncertu. Ale víte co? Slovo má Xyndl X a on vám to řekne všechno sám.
1: 20 let, 20 hitů. Xyndl X slaví a vzpomíná, jak vznikaly jeho hity.
2: Exkluzivně na Frekvenci 1.
3: Ahoj, já jsem Xyndl X a dnes budeme vzpomínat, jak vznikla písnička Ředitel autobusu. Není to tak úplně moje písnička. Jasně, napsal jsem ji a zpívám ní, ale hlavně je to píseň skupiny The Tap Tap, pro kterou jsem ji psal a jejichž příběh vypráví. Abych já ji mohl napsat, někdo z nich to musel prožít. Skupina Tap Tap není tradiční uskupení muzikantů. Je to soubor lidí z Jedličkova ústavu, kteří v rámci muzikoterapie založili kapelu. Po jedné akci, kde jsem hrál já i oni, mě jejich kapelník Šimon Ornest oslovil, jestli bych pro ně něco nenapsal. A měl netradiční požadavek. Prej, jestli by to nemohla být koláž ze smluvních přepravních podmínek. Pro boha proč, divil jsem se. A Šimon mi začal vyprávět příběh, jak jejich tehdejšího bubeníka Marka Valantu, který je miniaturního vzrůstu, neustále autobusáci vyhazují z autobusu s tím, že kolo do autobusu přece nepatří. Přitom Marek to kolo používá jako kompenzační pomůcku a kompenzační pomůcky do autobusu patří. Ten příběh mě zaujal a tak jsem Šimonovi nápad z koláží z přepravních podmínek rozmluvil. Pojďme radši odvyprávět to, co se Markovi děje. A udělejme to jako duet mezi autobusákem, co se ohání pravidly, který sám pořádně nezná, a Markem, který se obhajuje. Nakonec jsme místo jednoho autobusáka do písně dosadili hned tři. Jednoho jsem si zaspíval já, další dva Vojta Dyk a Dan Bárta. To, jak se ta písnička stane populární, nikdo z nás nečekal. No dobře, to přeháním. Trošku jsme to čekali, ale co jsme fakt nečekali, ale jako opravdu nečekali, bylo, že opravdu něco změní. Ale světe div se, změnila. Prej od té doby většina autobusáků ví o kolech, který jsou zároveň kompenzačními pomůckama a z autobusů vás s nima vyhazovat nebudou. A pak, že písnička nemůže změnit svět k lepšímu. Může, jen to jde po hodně malých kouscích. Tak si ji pojďme pustit. Ředitel autobusu na Frekvenci 1.

Tak pojďme na to, ideální čas, takhle 19.25 na páteční song za odměnu. Tak na nic nečekejte, zvedněte telefon a volejte frekvenci 1 právě teď. 257 400 a 3 devítky k tomu. Song za odměnu má jedno jediné pravidlo. Vyberte si písničku, pošlete vzkaz, komu chcete, ale nesmíte si ji přát sami pro sebe. Je to vzkaz pro někoho, komu chcete říct, že ho máte rádi, komu chcete poděkovat. No, prostě nechám to na vás. Tak volejte 257 400 a 3 devítky. A posílám Patrika Swayzeho.

0: Vánoční song za odměnu na Frekvenci 1.
1: Já už mám na drátě Andreu. Milá Andreo, dobrý večer.
2: Dobrý den.
1: Voláte z města Králové, jste mi říkala.
2: Ano, volám z města Králové.
1: Kdo si zaslouží váš song dneska?
2: Já bych chtěla poslat písničku Ondrovi Součkovi, který bohužel teďka sedí v kriminále za zklamanou lásku, kterou měl, ale za chvilku ho pouštěj a já bych chtěla vědět, aby věděl, že má podporu venku.
1: Takže kámoš?
2: Ano, kamarád.
1: Ježišmarja, tak já se nebudu ptát, proč sedí, ale spíš se zeptám, jestli jste s ním v kontaktu, jak to zvládá?
2: Ano, jsem s ním v kontaktu, zvládá to špatně, protože se hrozně těší na svou dceru, která už má náhradního tatínka, ale my jako jeho kamarádi mu chceme ukázat, že na to není sám a že je pro něho cesta, aby se ke své dceři zase dostal zpátky.
1: Kolik mu ještě zbývá?
2: Chvilička. Právě, že už to koucíček a já vím, že rádio poslouchá, tak jsem to slyšela a šla jsem právě zavolat, aby cítil tu podporu od nás.
1: Takže myslíte, že nás teďko někde, kde tráví poslední
2: dny
1: a týdny a stříhá metr, tak vás tam tak nás poslouchá teďko, jo?
2: No, možná jo.
1: Hele, posíláme písničku společně Půlnoční hřích, tak doufám, že tam není za nějaký půlnoční hřích.
2: Vůbec ne, je tam kvůli lásce ke své dceři, která byla tak velká, že nepřekouzí, nemůže přát dárek narozeninám a to vlastně byl jeho konec.
1: Neuvěřitelné příběhy. Píše život i u vás, kdo posloucháte Frekvenci 1. Tak milá Andreo, tady je váš páteční song za odměnu a já pevně věřím, že doletí do těch správných rukou. Mějte se hezky.
2: Díky moc.
0: Krásný večer. Páteční song za odměnu na Frekvenci 1.

Viděl jsem dneska na sociálních sítích senzační fór a říkal jsem si, o ten se s vámi musím podělit. Je to trochu citlivé téma, protože se týká očkování a vím, že na to má každý jiný názor, nechci nikomu vnucovat svoje myšlenky, tak to prosím vás berte jako vtip. I když teda musím říct, že vlastně když se zase objevují země, kde umírají děti na spaničky, tak mám pocit, že je to tak nějak zbytečné. Ale nechme tohleto téma být, je konečně pátek, jako chcem si to udělat hezký. A tak si představte ordinaci, kde o očkování dětí, jo, takové to často diskutované téma, jestli očkovat nebo neočkovat malé děti proti těm smrtelným nemocem a co to má za vedlejší účinky. No a já jsem viděl plakát z ordinace dětské lékařky. Buď z Německa, Rakouska nebo Švýcarska, nevím odkud, ale rozhodně z německy mluvících zemí. A mluvil přímo k rodičům, představte si takovou tu nástěnku klasickou, kdy sedíte, že s dětma v čekárně čekáte, až půjdete dovnitř. A tam byla úžasná věc. Na tom plakátu byla sestřička, která mluvila jakoby přímo k nám, k rodičům a říkala, nemusíte nechat očkovat všechny svoje děti. Stačí jenom ty, které si chcete nechat.

0: Sugar Babes, frekvence 1. Máme pátek, tak v 21 hodin vás zvuk poslechu večerního pokecu. Bude tady se mnou zajímavý host. Tentokrát to bude žena a budeme mluvit o psychickém zdraví dětí, protože to je projekt, moc zajímavý projekt SOS dětských vesniček. Ale já se chci vrátit k tomu minulému týdnu, kdy jsme mluvili o finančních šmejdech. Jako těch podvodů, kdy vám někdo volá a chce z vás dostat peníze, je dnes tolik, že je velmi pravděpodobné, že dřív nebo později se vám stane něco takového. A tak jsem pozval bývalého policistu, kriminalistu Petra Hrůzu, který už od policie odešel, ale věnuje se chytání lumpů a zločinců na straně bank a odhaluje jejich finanční triky, které na nás zkoušejí. A snaží se je taky dostat před soud, což je teda už o hodně složitější, ale to nechme být. Povídali jsme si o tom, jaké jsou ty nejnovější podfuky a nátlaky a manipulativní techniky, které na vás můžou finanční šmejdi po telefonu zkoušet. A probírali jsme taky, jak si uvědomit, že to je pravděpodobně falešný telefonát. Tak poslouchejte.
1: Jedna z těch prvních možností, kde můžete zaznamenat, že něco není dobře, tak je ta snaha o tu izolaci, jak jsme se bavili, kdy on se bude ujišťovat ten člověk na té druhé straně, ten falešný bankéř nebo policista, jestli jste sami. Toho bych se bál, protože když vás někdo chce izolovat od zbytku světa, tak to znamená, že chce, abyste zůstal vy sám proti někomu, proti jednomu více lidem. Druhá věc potom je, když vám začnou vyhrožovat tím, že to nemáte teda s nikým sdílet. Potom ten časový nátlak, čili je potřeba, abyste rychle reagoval, rychle, teď, hned, je potřeba převést vaše peníze, vybrat je, předat je někomu. Jakmile tam cítíte ten časový nátlak, tak je to vždycky právě naopak signál, hele, teď bych chtěl potřeba zpomalit. A to je to, co já radím většinou lidem, jo. Sedněte si na ruce, ukončete ten hovor klidně jako slušně a přemýšlejte, jaký jsou jako šance, jaký jsou pravděpodobnosti, jestli něco takového děje. A hlavně začněte zkoumat, jestli vy si máte šanci nějak ty informace, které jste zatím obdrželi, nebo tu situaci svoji vůbec ověřit. To znamená, volá mi někdo z banky XY, tak asi moje přirozená snaha by měla být najít si telefon na internetu na banku XY, na ten telefon zavolat a zeptat se, hele, fakt jste mi teď volali? Nebo volala mi policie, tak. Dobře, vezmu telefon, zavolám na 158 a zeptám se, je možný, jestli jste mi volali, nebo dokážete mi s tímhle nějakým způsobem pomoct. A to už je jako jednoduchá záležitost. A potom ověřování informací ještě mám takovou jako vtipnou historku, kdy jednou volali z České národní banky takhle klientovi a v uvozovkách z České národní banky a že mu měl volat nějaký Karel Mařík. Tak já jsem říkal, no, tak to už jako opravdu volá i Kája Mařík. Jo? A pak jsem se koukal, opravdu Karel Mařík na České národní bance pracuje v nějakém útvaru. A takže když ověřujete informace, a to ten klient si ověřil, že tam opravdu pracuje, našel ho na Google. A není důležitý najít toho člověka na Google. Jinými slovy, když mi bude volat Warren Buffett, nebo respektive někdo, kdo se za něj vydává a říká, že je Warren Buffett a já jdu na Google a vyhledám Warrena Buffetta a zjistím, že opravdu někdo takový existuje, tak to neznamená, že mi volal on. Takže umět si ověřit tady ty informace.
0: To jsou tipy Petra Hrůzy. Pokud byste chtěli slyšet pokec na tohle téma celý, tak běžte na náš web frekvence1.cz do sekce rozhovory a konečně pátek. To povídání tam najdete celé a ještě jeden tip mi dal Petr. Když vám takhle někdo bude volat, řekněte mu, ať se vám ověří ta banka přes mobilní aplikaci. Šmejdi to hned položí.

0: 20 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Buďme upřímní, 20 hodin a minutka k tomu. Láďo, dáme zprávy?
2: Dáme, dobrý večer. Letošní rok je zatím třetím nejsušším od roku 1961. Pohřešovanou 38-letou ženu z Frýdku Místku našla policie mrtvou. A nemocnice v Ústí nad Orlicí zítra omezuje provoz. Ještě jednou pěkný podzimní večer. Letošní rok je zatím třetím nejsušším od roku 1961. Míň srážek od ledna do konce září spadlo v Česku jen v letech 2003 a 2015. Srážkový deficit evidují meteorologové na celém území Česka, a to i v oblastech, kde srážek obvykle zaznamenávají nejvíc. Z hor je na tom podle nich nejhůř Šumava, kde letos spadlo pouze 60 až 70% obvyklého množství srážek. Pohřešovanou 38-letou ženu z Frýdku Místku našla policie mrtvou. Tělo po bezmála měsíci pátrání objevili ve čtvrtek večer ve frýdeckém lese nedaleko skládky. Totožnost dnes potvrdili testy DNA. Víc poví šéf moravskoslezské policie Tomáš Kužel.
3: Vzhledem k tomu, že jsme nemohli to tělo identifikovat na místě, tak byla použita kriminalistická metoda a dnes ve 12 hodin v poledne jsme se dozvěděli od odborníků, že tělo, které jsme včera našli při pátrací akci, je tělo pohřešované, která byla pohřešovaná od 3. září letošního roku. Celou věc jsme ještě neodložili, zkoumáme současné doby i způsob úmrtí.
2: Už dřív policisté uvedli, že matka dvou dětí nebyla před svým zmizením v dobrém psychickém stavu a snažila se vyhledat odbornou pomoc. Cizí zavinění její smrti ale zatím nevyloučili. Téměř jasnou šanci na vítězství v letošních volbách do Senátu mají podle bookmakerů předseda KDU ČSL Jan Grolich nebo několik současných senátorů obhajujících mandát. Těsný bude souboj v Praze 1 mezi nakladatelem Jiřím Padevětem za hnutí STAN a starostou Prahy 7 Janem Čižinským z Prahy sobě. Jeho bratrovi Pavlovi z Levice příliš šancí sázkaři nedávají, řekli nám to dvě největší české sázkové kanceláře. Nemocnice ve východočeském Ústí nad Orlicí zítra omezí provoz, může za to plánovaná odstávka elektřiny. Pacienti by měli v případě potřeby zamířit jinam.
4: Zdejší nemocnice pojede v náhradním režimu 12 hodin. Od 7 do 19 hodin ji budou napájet i náhradní generátory. Kvůli jejich omezené kapacitě ale nebude v provozu například CTčko, magnetická rezonance ani angiografie. Omezený bude také urgentní příjem a uzavřené zůstane iktové centrum. Naopak dětské oddělení a porodnice budou v Ústí nad Orlicí fungovat dál. Pacienti s úrazy nebo neurologickými potížemi by měli během odstávky hledat pomoc v jiné nemocnici. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
2: Wimbledonská šampionka Linda Nosková postoupila na tenisovém turnaji v Pekingu do třetího kola. Rumunku Elenu Gabrielu Rusovou porazila 6-4, 6-1 a narazí na Švýcarku Viktorii Golubicovou. Pokračuje taky Karolína Muchová, která si poradila s Britkou Katie Bolter 7-6 a 6-1. Ve třetím kole je i Sára Bejlek po výhře 6-3, 7-5 nad Australankou Madison Inglis, zatímco Nikola Bartuňková zdolala Magdalenu Frese z Polska 2x 6-2.
0: Frekvence 1. Počasí.
2: V noci bude zase pořádně chladno, 9 až 3 stupně, vyloučené nejsou ani přízemní mrazíky a přes den se zase svlečte. Teploty se vyšplhají mezi 20 a 25, ale ještě se vracíme k ránu, tam pozor na mlhy v severozápadních Čechách.
0: Frekvence 1. Doprava.
2: Silničáři za hodinu omezí provoz v tunelech Lochkov a Chlupice na Pražském okruhu, a to kvůli pravidelné údržbě. Od 21 hodin dnes do nedělního poledne bude otevřený vždy jen jeden tubus v režimu 2.1, zatímco ve druhém bude provedený servis dopravních technologií a úprava betonového povrchu. Tak počítejte se zdržením a šťastnou cestu. Na páteční večer trávíte s F1čkou a taky Ondrou Kubalou.
5: No a přátelé, před námi je teď hodinka, kterou budeme věnovat celebritám a slavným osobnostem. Za chvilku zvednu telefon a jsme domluveni, že si zavoláme se zpěvačkou Terezou Kendlovou, protože ta slaví 40, ale taky slaví 25 let na scéně. No a pořádá velký koncert v Praze. Tak probereme detaily. Budu pro vás mít taky horkou novinku od skupiny Mirai, písničku Afterlife. No a trošičku se mrkneme na to, co říkají celebrity nebo co dělají celebrity ve světě. Tak vám prozradím, proč Paul McCartney začal pít po rozpadu Beatles, respektive on to prozradil v jednom americkém podcastu. Řeknu vám taky, jak to dopadlo s ženou, která v Americe střílela na dům Rihanny, ale ať je to trochu pozitivní, tak přidáme téma, jak se Jim Carrey teď aktuálně tajně oženil. Tak jdeme na to.

0: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
1: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
0: Vážně?
1: Já mám Lelosy na sobě celý den.
2: Lelosy, too comfortable to take off.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Frekvence 1.

0: frekvence 1 a show Konečně pátek. Já právě teď zvedám telefon. Ahoj, Terko.
1: Ahoj, krásný večer.
0: Na drátě frekvence 1 právě teď zpěvačka Tereza Kendlová. Volám ti, protože příští sobotu už máš takovou dvojnásobnou oslavu a měl by to být prý tvůj největší koncert v kariéře. Budeš slavit 40. a 25 let na scéně.
1: Je to tak, no, hezky si to shrnul, je to pravda. 40. mám 6. a samozřejmě ten koncert považuji i jako trošku takový narozeninový, je to hlavně nějaký splnění mýho snu, takže je to vlastně největší koncert mý kariéry, aspoň do posud. Doufám, že u toho neskončíme a strašně se těším a zní to až šíleně, že je to vlastně už příští týden, takže těším se, ale strašně se těším.
0: On je ten koncert v tenhle okamžik vyprodaný, takže nemůžeme udělat takovou tu klasickou pozvánku, kdo chcete vidět Terezu naživo, přijďte příští sobotu 10. do Pražského fóra Karlín. Ale mě na tom zaujalo něco jiného. Jednak prý budeš zpívat s Leošem Marešem, je to pravda?
1: Ano, Leoš bude určitě mým hostem a je to taková specialita v tom, že vlastně Leoš mě vždycky zval na jeho koncerty, abych přišla zaspívat nejlepší nápad. A tohle je zcela poprvé, kdy on vlastně zaspívá na mým koncertě, vystoupí, takže mám z toho radost.
0: Hele, pojďme ho trochu zdrbnout teda takhle spolu, jo? Když tady teď Leoš není. Evropa 2 je tady za zdí sice, ale on vysílá ráno, takže můžem. Jak moc je zpěvák Leoš Mareš podle tebe?
1: Ježiš, já myslím, že Leoš je showman, on prostě má nějakou nadhodnotu svojí. Tam
0: no jasně.
1: Prostě, myslím si, že udělal velmi zajímavý songy, různý zajímavý covery a myslím si, že on prostě, on dokáže udělat tu obrovskou show a v tom je prostě nejlepší za mě.
0: Ne, nelekej si, to byla jenom taková přátelská rivalita tady mezi frekvencí a Evropou 2, když jsme na jednom patře, jo. Ale to, proč jsem ti chtěla taky zavolat, je, že vy se tam uvidíte. Většina našich posluchačů tě zná z tria Black Milk. 100%. Vsadím se, že ano. A vy se tam po 20 letech potkáte na společném pódiu s Terezou Černochovou. Jak se tohle stalo?
1: Je to tak. A jak se tohle stalo? Tak pochopitelně ta situace, která se stala nemilá, že nás Helenka Zeťová opustila, to nás všechny hrozně šokovalo a chtěli jsme určitě udělat nějakou poctu a chtěli jsme to s Terkou udělat po svým, tak jak my to cítíme, aby nás do toho nikdo netlačil, protože tenkrát samozřejmě jsme byli nějak oslovený, jak to uděláme v rámci nějaké akce a tak dále. Ale my jsme se s Terkou domluvili, že to uděláme v našem vlastním pojetí, tak jak to cítíme my sami a tehdy, až to budeme cítit hlavně, protože pro nás pro obě to bylo velmi složitý a chce to taky nějaký trošku čas pochopit, co se vlastně stalo, protože nikdo z nás to nečekal a Terka souhlasila s tím, že pod tu Heleně a takový reunion Black Milk vlastně uděláme na mém koncertě. Já jsem za to strašně ráda, že přijala pozvání a nachystali jsme si, myslím, opravdu krásný moment té celé show, která má asi hodinu a půl, více jak hodinu a půl a zaspíváme tam 4 největší hity Black Milk, takže myslím, že to bude velmi silný moment a s Terkou přesně tak, s Terkou vystoupíme, 20 let jsme spolu nevystoupili a je to velmi, velmi krásný a dojemný a citlivý téma pro nás a těšíme se na to moc, na to těšíme.
0: Říkala jsi 4 největší hity, tak já si tipnu, jo? Určitě zazní 7krát, určitě zazní Nechci tě trápit a které další

0: společně a myslím si, že to bude opravdu krásný a bude to pro nás velmi teda těžký, ale řekli jsme si, že vyhlačeme chtěla, aby jsme byli smutní, takže dáme do toho maximum, aby jsme byli nejlepší a hezky to zaspívali a poctili její památku.
1: My si teď dáme Black Mlíko, což je, to je vlastně relativně nová písnička z poslední desky, kde tak nějak můžu říct, že nostalgicky vzpomínáš na Black Milk, nebo to není nostalgie, ale radost?
0: Já nevím, jak bych to nazvala. Tam je asi na tom songu zajímavý to, že ta písnička byla napsaná ještě vlastně před smrtí Helči. A o těch Black Milk se tam vlastně, jako je tam o nich zmínka, ale myslím, že ta píseň je vlastně o tak nějak celý mojí kariéře, té cestě, i o mém tátovi, o tom, jak jsem jezdila na lodí, že to tam všechno tak velmi jako zkratkovitě, ale vlastně jasně řečeno. Myslím si, že můj pravý opravdový fanoušek z toho cítí celou tu moji cestu, že skutečně se to do té písně dostalo a hlavně ta písnička je o těch lidech, o tom, že vlastně bez nich bychom nebyli nic, bez nich bychom nespívali, protože oni jsou ti, kteří jsou na tom druhém konci a my je potřebujeme, aby tam byli. Jinak by to nedávalo celý smysl, takže je to takové poděkování vlastně i všem jim fanouškům.
1: Tak jdeme na to. Jdem si pustit Black Mlíko od Terezy Kendlové. Tereko, děkuji moc, že jsi mi zvedla telefon. Moc držím palce, ať si koncert užijete, ať to vystoupení po 20 letech stojí za to. A jenom v rychlosti úplně na závěr. Hele, a když jste dvě holky, jo, takhle před koncertem, a ladíte i šatník?
0: Ano.
1: Ladíte šatník, jo? Aby to
0: jo,
1: ladilo.
0: Ladíme, ježišmarja. A já myslím, že tohle to už není ani koncert takovej jako žádný obyčejný. My opravdu ladíme každý detail a do toho ty kostýmy patří, takže i s Terkou právě chystáme speciální kostým na tenhle ten part, takže jsme se viděli teď párkrát i na nějakých kostýmových zkouškách. Šije se nám to na míru, bude to krásný. Já doufám, že ty, co přijdou, budou překvapený a bude se jim to moc líbit.
1: Moc si to užij. Měj se hezky a užij pátek.
0: Děkuju, ahoj. Tak hezký večer, ahoj, papa.

0: Cože? Cože? Michal Suchánek a Petr Kolečko na frekvenci 1.
1: Můžete mi vysvětlit, proč se říká držet jazyk za zuby? Jak ho mám držet za zuby, když je jazyk před nimi? Marcela 52 písek.
2: Tak je to asi jako v úhlu pohledu, že jo? Že třeba já, když tebe vidím, tak ty máš jazyk za zuby.
1: Ale z mého pohledu mám před zuby.
2: Jo?
1: Tak. No, nejdřív mám jazyk a pak zuby. To znamená, že z mého pohledu je to před zuby.
2: Jo, jasně, no. Ale jakoby směrem dozadu před zuby. Já mám pocit, když se řekne před zuby, takže ho mám jako ven.
1: Jako ven.
2: No.
1: No ale z tvýho pohledu máš, tam taky o to, jestli máš oči dál než jazyk.
2: Jo, že tam je ta hrana.
1: Ta hrana přesně ta, tak, jako no.
2: Optický zlom.
1: No a říká se to asi proto, že z pohledu toho druhého je to vždycky za zuby.
2: Jo.
1: Když mlčí. Z mého pohledu ty, když mlčíš, tak ho máš za zuby, takže proto se to říká.
2: Jinak bych dělal, jako, to je jedno, Peťo, protože to je o tom, že nemáš vyzradit tajemství, že jo?
1: Přesně tak.
2: Ty děláš takhle, tak to taky takhle.
1: A když máš drž jazyk před zuby, tak to je vyslepič prostě všechno.
2: No, ale stejně ti není rozumět, jako, nebo se ho musíš zvednout, víš?
1: Jestli by nebylo lepší to říkat drž jazyk před zuby, protože ty pak takhle a nemůžeš to vyzradit, že? Asi jsme poradili dostatečně.
0: Cože?
3: Cože? Suchánek a Kolečko na frekvenci 1.
0: Všechny díly si můžete poslechnout i jako podcast na YouRadio Talk nebo na webu frekvence 1.

0: Pojďte se mnou za skupinou Mirai, přátelé. Mám tady pro vás jejich novou písničku a ta se jmenuje Afterlife. Musím říct, že Mirai tentokrát odhazují letní náladu. Jo, malinový sirup, to je už jako pryč, léto. A přicházejí s písničkou, která vás, nebo nás všechny vlastně donutí se na chvíli zastavit. Ona se ta, jejich novinka Afterlife, ptá na poměrně zásadní otázku. Co bude, až tady nebudeme. Ta písnička vznikla už dávno předtím, než kytarista kapely Tomáš Tomsky Javůrek letos prodělal vážnou nemoc. Ale právě tahle zkušenost najednou dala skladbě úplně nový význam. A Mirai se rozhodli vydat už teď místo původně plánovaného pozdějšího termínu. A možná právě proto, ale uslyšíte sami za chviličku, působí Afterlife vlastně tak silně, protože to není písnička o smrti, ale je to hlavně připomínka, že život může během jediného okamžiku nabrat úplně jiný směr, než si člověk plánoval a než si dovede představit. A stojí za to si ho užít. Tak si to pojďte poslechnout. Tady na Frekvenci 1.
1: Frekvence 1.
2: Horká novinka.

Víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz. Don't blame the world. So you screwed up. You're gonna...

Tohle byly Orange Blue na frekvenci 1. Když si v téhle hodince povídáme o tom, co dělají slavní, tak tady pro vás mám tři světové zprávy z showbiznisu. Začneme u Paula McCartneyho. Ten totiž otevřeně promluvil po projekci svého dokumentu, nebo dokumentu o sobě, Man on the Run, byl to v Los Angeles, o rozpadu Beatles a přiznal, že tehdy začal hodně pít a prožívat něco jako úplné psychické zhroucení. Nejvíc ho zasáhl konec vztahu s Johnem Lennonem, kterého podle svých slov miloval a vždycky milovat bude. No a z toho těžkého období nakonec vyšla nová kapitola, což byla kapela Wings, kterou založil se svou ženou Lindou. Pokud byste chtěli vědět další podrobnosti a přečíst si detaily, mrkněte na náš web frekvence1.cz. Byl to vlastně až nečekaně otevřený rozhovor a zpověď Paula McCartneyho. To zůstaneme ještě v Americe. Střelkyně na dům Rihanny stojí před soudem a teď se podržte za pokus o vraždu. O co šlo? Možná jste to sledovali. I tady v Česku Rihanna a její partner Asa Proky byli letos v březnu přímo doma, když na jejich dům v LA někdo začal střílet. A kulky zasáhly karavan, ve kterém oni dva zrovna v ten okamžik byli a dokonce i stěnu dětského pokoje, kde byly jejich tři děti. Naštěstí se nikomu nic nestalo. Chvíli po tom incidentu Los Angeleští policisté zadrželi ženu, která na ten dům střílela. No a teď stojí před soudem a čelí obžalobě z pokusu o vraždu a dalších trestných činů. Proč to udělala? Tak tohle otázku si klade celá Amerika a nikdo, ani policie na ní zatím nemá odpověď. No a ještě herec a komik Jim Carrey, ten se tajně oženil. Jemu je 64, jí 32 a jsou dlouholetí partneři, kteří do toho teď praštili. Vzali se v americkém LA a ta svatba byla tak tajná, že o ní zatím nevyšťoural nic víc, než to, že byla, ani americký bulvár. Po dvou neúspěšných manželstvích tak sloupil slavný komik do Chomoutu na potřetí. 64. Tak držíme palce. Co dělají slavní?

0: I o víkendu díky nám víte, co se děje,
1: kdo slaví a co,
0: a taky kam vyrazit a proč.
2: Víkendový tým Frekvence 1.
0: Petr Wagner,
1: Veronika Elhotová
0: a Marek Valášek.
2: I v sobotu a v neděli.
3: Zapněte rádio a vypněte starosti. 21 hodin. Frekvence 1 zprávy.
4: No už po několikáté hladě, máš tam ještě něco, prosím tě?
5: Samozřejmě, dobrý večer. Prezident míří za hranice, doma pod Dřípem volit nebude. Pohřešovanou 38-letou ženu z Frýdku Místku našla policie mrtvou. A ještě 3 dny můžeme vybírat strom do soutěže Strom čtvrtstoletí. Ještě jednou pěkný říjnový večer. Míříme pod Dříp. Prezident Petr Pavel se z důvodu soukromé zahraniční cesty za týden nezúčastní hlasování ve volbách do zastupitelstva obce Černouček na Litoměřicku. Prezidenta chyba v plánování ale mrzí, uvedl v pátek na stránkách Hradu odbor komunikace prezidentské kanceláře. Pohřešovanou 38-letou ženu z Frýdku Místku našla policie mrtvou. Tělo po bezmála měsíci pátrání objevili ve čtvrtek večer ve frýdeckém lese nedaleko skládky. Totožnost dnes potvrdili testy DNA. A víc nám poví šéf moravskoslezské policie Tomáš Kužel.
6: Vzhledem k tomu, že jsme nemohli to tělo identifikovat na místě, tak byla použita kriminalistická metoda a dnes ve 12 hodin v poledne jsme se dozvěděli od odborníků, že tělo, které jsme včera našli při pátrací akci, je tělo pohřešované, která byla pohřešovaná od 3. září letošního roku. Celou věc jsme ještě neodložili, zkoumáme v současné době i způsob úmrtí.
5: Už dřív policisté uvedli, že matka 2 dětí nebyla před svým zmizením v dobrém psychickém stavu a snažila se vyhledat odbornou pomoc. Cizí zavinění její smrti ale zatím nevyloučili. Neznámý projektil dnes zasáhl tanker v Hormuzském průlivu. Uvedla to britská agentura pro námořní bezpečnost, která o podobných incidentech informovala i ve čtvrtek a ve středu. Na lodi totiž vypukl menší požár, který se podařilo uhasit. Nákladní plavidlo tak pokračovalo v plavbě. O obětech informace nejsou. Jabloň u Lidmanů bojuje o strom čtvrtstoletí. Slavný východočeský listnáč v evropském klání můžou lidé podpořit už jen 3 dny.
7: Ovocný strom roste v Machově na Náchodsku a postoupil do finále ankety Strom čtvrtstoletí. O titul soutěží celkem 5 stromů z celé České republiky. Lidé mohou hlasovat už jen do 5. října, do 16. hodiny. Jabloň zvítězila v anketě Strom roku už v roce 2020 a o rok později v evropském finále skončila 7. Na její počest pak v okolí Machova vysadili 127 starých ovocných druhů. Vítěz Stromu čtvrtstoletí bude vyhlášen 20. října. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
5: Ještě míříme za hokejovou Tip Sport Extraligou. Oceláři Střince porazili Vervu Litvínov 3-2. Vítkovice Ridera Energie Karlovy Vary zápas skončil 0-3. Dynamo Pardubice vyhrála nad Škodovkou z Plzně 4-2. Rytíři Kladno Mountfield zápas skončil 3-4 po samostatných nájezdech. Bílí Tygři z Liberce udolali Olomouc 2-0 a Kometa Brno vyhrála nad Mladou Boleslaví 3-2.
3: Frekvence 1.
2: Počasí.
5: V noci bude zase chladno, 9 až 3 stupně Celsia naměříme. Pozor, na severozápadě Čech tam kránu ještě spadnou mlhy. No a co nás čeká přes den, bude jasno a teploty zase letní 20 až 25 stupňů.
2: Frekvence 1.
3: Doprava.
5: Silničáři dnes večer omezují provoz v tunelech Lohkov a Chlupice na Pražském okruhu kvůli pravidelné údržbě. Až do nedělního poledne bude otevřený vždy jen jeden tubus v režimu 2+1, zatímco ve druhé bude proveden servis dopravních technologií a úprava betonového povrchu. Tak s tím počítejte a bezpečně dojeďte. Stále je páteční večer, posloucháte Frekvenci 1 Ondru Kubalu a jeho hosta.
4: Přesně, já jsem to chtěl, Láďo, říct, Ondra tady není sám, takže je čas, abychom vás pozvali na kus řeči.
3: Večerní pokec.
4: Budeme mluvit o duševním zdraví dětí. Je tady se mnou Katka Jebavá, která pracuje pro SOS Dětské vesničky. Milá Katko, dobrý večer.
8: Dobrý večer.
4: A budeme mluvit i o vašem projektu, Když bolí duše jednej rychle. Proč jste do toho šli? Já bych si řekl, že SOS Dětské vesničky bych měl spojené třeba s pomocí jako dětem, které tu pomoc zoufale potřebují, jejich rodiče to nezvládají. A najednou projekt duševního zdraví.
8: No tak ono se to nevylučuje a já myslím, že to má dvě roviny, protože jedna je právě ta, co už jste zmínil, nás to téma duševního zdraví vlastně provází po celou tu dobu, co fungujeme, protože my se ve své práci setkáváme dětmi, s rodiči, s mladými dospělými, který si nesou nějakou svou jako zátěž a tak se tomu jako věnujeme. Ale zároveň je tady ještě takový jako obecný trend, kdy se zhoršuje duševní zdraví dětí a mladých dospělých a mladistvých. To je prostě jako jasný trend, který se nedá úplně ignorovat a musíme na to nějak reagovat. A taky je tam velký prostor pro nějakou prevenci. Takže proto se tomu věnujeme.
4: A je to tím, že opravdu duševní zdraví dnešních mladých lidí je o tolik horší než dřív? A nebo máme prostě lepší data a lepší výzkumy a umíme se líp zeptat?
8: Na to se pořád ještě dost rozchází názory. Myslím si, že pravda bude všude.
4: Ale, a nikde.
8: Ale to, že se o tom více mluví, více se toho zachytí, protože ty lidi se nebojí o tom mluvit, tak to je určitě jako tam hraje roli a to je naopak jako pozitivní.
4: Co dělat, když děti bolí duše? Jak jim můžete třeba vy sami pomoci? A jak jsou vlastně duševní problémy dnešních dospívajících problémem v Česku? A nebo třeba i v celé Evropě? Večerní pokec právě startuje.
3: Frekvence 1.

0: Večerní pokec Frekvence 1 a Katka Jebavá, která pracuje pro SOS Dětské vesničky. Duševní zdraví dětí. Katko, vy jste říkala, že jako je to s ním opravdu špatné. Ale co to je opravdu špatné? Jako, jaké procento mladých lidí má problém? A co to je problém v takovém případě?
1: Mm-hmm. Tak před pár lety proběhly takové větší výzkumy. Loni jsme si dělali i náš interní výzkum mezi vlastně naší klientelou a opravdu se ukazuje, že třeba třetina deváťáků má problémy se spánkem, problémy s úzkostnými stavy, problémy s depresivními stavy. Z těch výzkumů, například z výzkumu Národního ústavu duševního zdraví, tak vyšlo, že pětina těch dětí by potřebovaly odbornou pomoc a v žádném případě jako takový procento jej nevyužívá. Máme spoustu dětí, které tu pomoc potřebují a nevyužívají. A i z těch našich průzkumů tak taky jako vyšlo, že vlastně u nás opravdu přes polovinu těch dětí vykazují známky nějakého duševní nepohody.
0: Já si říkám, že když by celá ta pětina těch dětí, o kterých jste mluvila, se rozhodla, že tu pomoc využije. Jestli v takové míře ji v České republice vůbec najde tolik dětí?
1: To je zrovna jako taková hodně palčivá otázka.
0: Jakože hřebíček na hlavičku.
1: No, jako nenajde.
0: To je vlastně možná dobrý, že ji nevyužívají. Já vím, jako, že to by nemělo řešení potom.
1: Já doufám, že ten systém na to bude reagovat pružněji, než reagoval do teďka, protože ta dostupnost je opravdu jako špatná, v některých lokalitách velmi špatná, ale na druhou stranu už jenom to, že se o té problematice mluví a že jsou kampaně, jako třeba ta naší kampaň, tak to si myslím, že sama o sobě vlastně jako těm dětem, potažmo jim rodičům nebo blízkým může pomáhat.
0: Já sám jsem rodič 4 dětí. A teď teprve vidím, jak dospívání je těžká záležitost. Když jsem to prožíval, tak mi to nepřišlo tak drsný, jako když to sleduju jako rodič. A jak jsme dobrými rodiče v tom poznat, že naše děti mají nějaký problém, že je bolí duše?
1: Na tom je klíčový vlastně to napojení, ta všímavost. Pokud nejsme na sebe napojení, tak si toho všimnout ani nemusíme. Pro někoho jsou rodiny, které mají třeba rituál, večer se sejdeme u stolu a společně jíme večeři a povídáme si a když to takhle máte, tak si jako všimnete leda z čeho. Ale potom, když máte rodiny, kde si každý zaleze s mobilem někam jako do svýho pokoje, tak tam vám to může ujet. Takže jako úplně klíčová je nějaká jako všímavost základní.
0: Jak se projevuje nějaký, teď já si říkám, že bych si vlastně jako nechal rád poradit, jo. A jak se projevuje nějaký takový první signál nebo první signály, že možná ten můj teenager bude nějaký support potřebovat. A nechce mi to říct celkem logicky.
1: No a ještě jako u těch teenagerů je to náročnější to všimnout si o to, že se vám jako mění před očima, že jo? Že
0: neustále.
1: Jako, no, neustále. Každý
0: ono se člověk
1: den
0: říká, že
1: úplně jinýho.
0: No, ono se říká, že vždycky nějaké období skončí, že to je dobrý. Ale ono přijde ještě horší období, kolikrát.
1: Ale jako když, jak jsem mluvila o tom napojení a o tom, jako že se vlastně vzájemně jako známe, tak vy, když budete mít třeba syna, který vždycky chodil ven s klukama a rád sportoval a najednou z ničeho nic se zavírá doma a s klukama se nechce vidět a je třeba jenom na mobilu, tak vás tam jako může napadnout, že se asi něco děje. Mm. Protože jedna věc je, že se člověk proměňuje a proměňují se jeho zájmy jako v pubertě, ale druhá věc je, že když je to jako z ničeho nic takovejhle skok, tak to třeba bych jako měla tam jako vykřičnit.
0: To znamená velké změny, nebo aspoň nějaký náznak změn, bacha rodiči zpozorní. A u těch menších dětí?
1: U těch menších dětí, tak ono je dobrý zase jo, vědět, jak vypadají, když jsou v pohodě. Nějak si jako pozorovat, jestli je to dítě uvolněný, jako, jak se tak jako drží, jestli je schopný si uvolněně hrát, jestli vlastně se ještě umí hrát, anebo jestli jako vyhledává třeba jenom jako nějakou obrazovku počítače. Jo, to je jako taky jako důležitý. Jestli jako nějak reaguje na vaše nějaký pokusy navázat komunikaci, anebo jestli se opravdu hodně do sebe uzavírá a vůbec vás k sobě nepustí, tak to jsou takový signály, které můžete vidět vlastně jako i u těch menších dětí.
0: Co já jako rodič s tím můžu dělat? Tak to si řekneme s Katkou za malý okamžik na Frekvenci 1. Večerní

0: Katka Jebová z SOS dětských vesniček je hostem večerního pokecu. Katko, vy jste spustili projekt Když bolí duše, jednej rychle. A já jsem slyšel, že jste ho spustili pro teenagery, ale on mnohem víc zaujal rodiče.
1: No konkrétně ty webové stránky, které teda jsou kdyžbolíduše.cz, tak on ten web je takovej, jestli jste se na ně díval, tak je takovej no, prostě poměrně jako moderní,
0: otevřený.
1: Že jako na tom třeba neskrolujete jako klasicky od zhora dolů, ale
0: spíš
1: je takovej prostě
0: těká.
1: Jako přesně. Takže jsme si jako říkali, že to bude jako fajn, ale vlastně víc na to koukají ty rodiče, těch teenagerů, protože přece jenom ty teenagery je taková uchopitelnější platforma, ten TikTok, no, co si jako budeme.
0: Takže vyrábíte ještě videa k tomu?
1: Jo. Má
0: a to je profil, když bolí duše?
1: Dá se tam jako prokliknout ještě na ty další kontakty. No, ale co je na tom skvělý, takže vlastně ten obsah byl vytvářený společně s mladýma dospělýma z naší služby Dům na půl cesty. Takže vlastně na tom webu jsou takové jako části, kde jsou vlastně vyloženě citace těch našich klientů, který se týkají právě toho duševního zdraví, respektive třeba toho, co jim pomohlo, co jim nepomohlo. Já bych třeba vypíchla takovou jako věc, která se tam objevuje a která je taková dost důležitá.

0: pak nějak jako hodně zveličí, protože ono někdy stačí s tím dítětem vlastně jako jenom bejt, s tou jeho negativní emocí, s tou jeho bolestí, jenom tam pro něj bejt a nedělat nějaký jako rychlý zkratky, rovnou ho někam nevést, ani neříkat, opravte mi tady to dítě, já chci mít zdravý dítě a zároveň to jako nazlehčovat a neříkat, hele, prosím vás, jako vy jste tady ty sněhový vločky, což je teda mimochodem termín, který já úplně nesnáším a dost jako používá ty sněhový vločky.
1: Kde se to vzalo?
0: Já vlastně
1: že se mladé generace říká, že jsou křehké, křehcí, jako snowflakes.
0: No, že jsou křehcí. Já úplně nevím, kde se to vzalo, ale dost to nemám ráda. No, je to taková, jako, myslím si, že to je hloupá zkratka a taky si myslím, že vlastně to, že někdo mluví o tom, že se necítí dobře po psychické stránce, že to je vlastně kolikrát jako mnohem větší odvaha, než když někdo dělá frajera, který je pořád neustále jako v pohodě. Myslím si, že to jako není o křehkosti, ale spíš o odvaze dívat se jako do sebe dovnitř a nějak se sám sebe věnovat.
1: Ty webové stránky jsou kdyžbolíduše.cz a můžeme je doporučit teenagerům, můžeme je doporučit rodičům a prarodičům.
0: Mm-hmm. Nebo třeba pěstounům.
1: Co mě zaujalo? Dvě věci. Jedna z nich je, že se hodně věnujete tomu, že tam lidé mluví, jaké je to chodit na terapie. Už to jde? Už ta mladá generace s tím nemá takový problém, jako třeba v 50-tnici, 60-tnici, kteří by řekli, ježišmarja, kec o kaři nejdu.
0: Určitě, určitě. Myslím si, že právě ta mladá generace je na tom v tomhletom ohledu i myslím, že jako líp než naše generace, na to, že třeba generace našich rodičů. Jo. To jako detabuizace jako probíhá, ale pořád to jde dost pomalu.
1: Ale jsou otevřenější, ta myšlence.
0: Jsou otevřenější a hlavně jako se nebojí nebo nestydí o těch svých problémech mluvit. Ne tolik jako dřív.
1: Jak vy v rámci SOS dětských vesniček třeba nabídnete tu pomoc někomu, kdo, a teď nechci, aby to znělo ošklivě, jako je zabedněný vůči tomu názoru, že by někam šel. Jak mu to vysvětlíte?
0: No, já třeba, když si vzpomenu, když jsem doprovázela pěstounský rodiny kdysi, tak někdy to bylo opravdu jako nadlouho. Že vlastně vy napřed musíte jako vysvětlovat, co se v tom dítěti všechno může odehrávat, jak by se to mohlo případně negativně vyvíjet dál, když se to dostatečně nezaléčí. Někdy to jako bylo nadlouho. Hmm. No, ne, že jako nabídnete pomoc a jako někdo po ní skočí, ale i tohle to si myslím, že se jako dost zlepšuje. Že vlastně jako i to povědomí mezi pěstounem, mezi jako náhradními rodiči, i mezi běžnými rodiči, že to povědomí o tom, že prostě je v pořádku, využít tu odbornou pomoc, tak to se opravdu zlepšuje. Naštěstí.
1: Je to zajímavé, když nás bolí noha, jdeme s nohou k doktorovi, že jo? A když nás bolí duše, jsme v tom sami, no ale zlomenou nohu se taky nelečíme sami.
0: Jo? No, to je jedna věc a druhá věc vlastně, když si vezmete, když si zlomíte nohu, tak ta reakce toho okolí je taková jako velmi podpůrná.
1: Ježiš, pojď, já ti pomůžu. A když bolí duše?
0: A když řeknete, že máte depresivní stavy, tak vás jako v lepším případě třeba začnou trošku ignorovat, protože se úplně neví, jak se k vám jako chovat v tom případě, anebo v horším případě vám to začnou zlehčovat.
1: Katka Jebová je naším hostem.

0: Duševní pohoda dětí. Katka Jebavá z SOS dětských vesniček. Katko, já se chci ještě zastavit u toho webu, když bolí duše.cz. Pokud máte teenagery, kteří řeší nějaký trouble, anebo tušíte třeba, nechtějí o tom s vámi mluvit, je cesta říct, hele, víš co, já pro tebe mám dobrý web, zkus nám jen tak jako mrknout, kdybys měl chuť.
1: Určitě to je cesta, anebo se případně můžou podívat na nějaké videa na TikToku. Tam třeba nedávno se tam publikovali vyloženě jako takové jako tipy, co člověk může udělat, aby se ten moment, kdy se cítí špatně, tak aby se cítil líp. Takže, ale jako můžou zkusit samozřejmě i ty webovky, protože jednak jsou tam právě ty výpovědi těch reálných jako dětí nebo mladých dospělých respektive a jednak jsou tam i ty potřebné kontakty.
0: Linka bezpečí, modrá linka. Co je modrá linka? Máte tady modrou linku, linku bezpečí, linku první psychické pomoci a linku pro rodinu a školu. A tak koho z vás to zajímá, tak se na to mrkněte. Mě zaujalo, Katko, ještě jedno téma. Strašně často na mě z toho webu křičí spánek, odpočinek. To je součást toho problému, o kterém mluvíme?
1: Jo, ono to vlastně vychází i z těch výzkumů, o kterých už jsem se zmiňovala, že vlastně třeba pětina deváťáků má problémy se spánkem. A hodně to souvisí právě s tím virtuálním světem, s těma sociálníma sítěma. Ono, a tam ten čas jim plyne úplně jinak a taky... člověk se potom může dostat do stavu, kdy mají pocit, že když tam jako nebudou připojený, takže o něco jako přijdou a tak a pak ruku v roce s tím můžou jako jít nějaký energiťáky. Je to hrozně jako vlastně rozšířený, jo? Že prostě oni jako do sebe dostavají takovýhle nějaký jako látky, které je nabudějí a jdou spát hrozně pozdě, ráno jsou strašně jako nevyspalí a on ten dlouhodobý nedostatek spánku má jako velký rozdíl, velký dopad na to duševní zdraví. To je
0: nespím, jako v ruce. Nejsem v pohodě. Kdo z dospělých to zná? Každý jsme asi měli nějaké období, přinejmenším kdo jste rodiče, kdy jste prostě nespali. A když se to stane deváťákovi, tak je to asi v háji.
1: Přesně.
0: My jsme neřekli tu modrou linku, to je vlastně další z linek krizové pomoci, kde najdete linku důvěry a spoustu dalších jako věcí, které vás můžou zajímat. Tak na to mrkněte. Mrkněte na to, když bolí duše.cz a projekt Když bolí duše, jednej rychle. Ještě jedno důležité téma, teda takhle, těch důležitých témat máme pro dnešek jako ještě mnohem víc, ale mají chuť vlastně mladí lidé mluvit s někým, kdo je psycholog? Protože jsou teď psychologové ve školách, jsou psychologové všude možně.
1: Ono samozřejmě hrozně záleží na tom, jak to kdo pojme, jakou formou. Ale třeba my v rámci tady toho projektu tak probíhají i přednášky na školách. Už jich proběhlo asi necelých 30. Celkem se to účastnilo přes 500 dětí. A to realizovala třeba paní psychiatrička Stočková. Máme na to strašně dobrý odezvy. Jak od těch dětí, tak od těch pedagogů. A opravdu je to jako hodně chytlo. Takže když... Tak samozřejmě, když by tam prostě někdo přišel s nějakou suchou přednáškou, tak se jako na to ty děcka soustředit nebudou, ale prostě pokud to pojmete nějakou jako dobrou formou a pokud jako vidí, že mluvíte jako jejich jazykem a snažíte se porozumět tomu jejich světu, tak určitě na to slyšej.
0: A co je v tomhle důležitější? Vzdělávat rodiče, že to je v pohodě říct si o psychologickou pomoc, nebo vzdělávat ty děti?
1: Já myslím, že oboje. Protože ne všichni rodiče, který vzděláte, tak to potom dobře pošlou dál. Takže někdy je jako bezpečnější rovnou vzdělat ty děti, aby sami jako věděli a nespodívat se na to, že jim to někdo dobře předá.
0: Katka Jebavá.

0: duševní zdraví.
1: A jo, u našich dětí to už rozhodně není samozřejmost. A Katko, vy máte tipy, jak na sobě zapracovat, když je mi blbě na duši, tak pojďme na ně.
2: No, jsou to vlastně takový jako akutní tipy pro akutní situace. Jeden takový můj oblíbený.
1: A co je teda akutní situace?
2: No, když se začnete cítit špatně, dejme tomu prostě, že na vás jde nějaká úzkost. Začnete prostě být z něčeho hodně nervózní, začne vám být takové blbě, začnete panikařit a zrovna se tu PD hodí, protože jste třeba ve škole, tak je dobrý vlastně pracovat s tím, co máte vždycky po ruce, a to je dech. A to je třeba jako moje oblíbené cvičení, že na 4 doby se nadechnete, na 6 držíte a na 8 vydechujete pomalu, protože to, že pomalu vydechujete, tak dá vašemu mozku vlastně signál, že je všechno jako v pořádku a že nemusí být v nějakém jako režimu ohrožení. Tak to třeba dělá hodně a to teda jako funguje nejenom na velký lidi a na teenagery, ale funguje to i na batolata, jsem zjistila u svých batolat. Pak je taky dobrý, že vlastně si tak jako vědomě zapojíte všechny smysly, že se tak jako rozhlídnete a řeknete si 3 věci, co cítím, 3 věci, co vidím, 3 věci, co slyším, a vlastně zase vy najednou tomu mozku dáte nějaký úkol a on třeba z toho režimu ohrožení tak se dostane do nějakého klidnějšího.
1: Prostě zapnout rácio, zkusit.
2: Přesně,
1: my tomu říkáme doma, že se snažíme dětem pomoct, aby přeprali tu opici ve svý hlavě.
2: Jo,
1: si to představili jako opici, která to vlastně jako všechno jako teďko jako tam tu emoci valí, ale a zkoušíme zapojit prostě jejich rácio, no.
2: No, ale zároveň jako je hrozně
1: důležitý.
2: Ale moc
1: nám to teda nejde někdy.
2: No, a zároveň ale jako důležitý, aby vlastně ten člověk, co třeba na takovýhle stavě jako trpí, tak aby se za to nějak nehejtil, aby se jako přijal s tím, že to teďka to takhle mám to takhle jako těžký, neznamená to, že jsem jako horší než ty ostatní, a protože jako za to člověk nemůže. Jak mu ten mozek najednou reaguje.
1: Další tip?
2: No rozhodně je důležitý na to nebejt sám, takže prostě mít kolem sebe aspoň jednoho člověka, u kterého se nebojím nebo nestydím říct, že je mi špatně. A když nikoho takového nemám, tak třeba využít nějakou třeba krizovou linku, třeba chatový linky, jo. Pro ty teenagery, který zrovna jsou úplně v háji, tak může být třeba telefonát už možná trošku vysokoprahovej, ale ten chat je pro ně třeba možná trošku jako bezpečnější forma. Tak jenom jako vědět, že tato možnost je, a nebát se jí využít.
1: Tohle já jsem teda netušil. Já jsem si myslel, že ty modré linky a linky bezpečí a ty linky první psychické pomoci, že musím zvednout telefon a volat.
2: Ne,
1: my si můžeme i začetovat.
2: Jsou různé formy a právě jako myslím si, že pro nějaký děcka je ta četová forma vlastně mnohem v ten moment taková přijatelnější.
1: No a zdá se mi to, nebo mladá generace obecně moc nechce telefonovat a mluvit s někým?
2: No, já si myslím, že se vám to úplně nezdá.
1: Nezdá. No. Takže pokud chcete se domluvit se svými dětmi, pošlete jim třeba zprávu na WhatsAppu. Katka Jebavá je naším hostem. Přátelé, pokud byste se chtěli zapojit, na cokoliv se zeptat, nebo nám říct svoje zkušenosti, jak pomáhat zvládat lidem kolem sebe nebo svým dětem v tu situaci, když bolí duše, tak zavolejte. 257 400 a 39.
3: Kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz.

0: Katko, SOS dětské vesničky, to jsou taky pobytové služby. My si sice povídáme o duševním zdraví dětí, ale vy jste vlastně v rámci SOS dětských vesniček šefová pobytových služeb. Co tam všechno patří?
1: Patří tam Brněnský dům na půl cesty, patří tam sociální rehabilitace s programem vlastně tréninkového bydlení a patří tam krizové zařízení, zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, které máme v Karlových Varech.
0: Jaké děti se dostanou do zařízení, že potřebují okamžitou pomoc? To zní strašně naléhavé totiž.
1: Ono to je hodně naléhavé, no dostávají se tam děti, které vlastně se nemůžou udržet v tom jejich přirozeném prostředí, že ta situace té rodiny
0: je tak
1: akutní.
0: Já si pod tím nic nepředstavím.
1: Buď, že ta rodina třeba akutně ztratí bydlení a nejde to vyřešit jinak, anebo jsou to takové ty velmi závažné případy, kdy třeba dítě je dlouhodobě týrané nebo zneužívané a je vlastně odebrané z té rodiny, protože to tam pro ně není bezpečné.
0: Jak se k vám dostane týrané dítě? Jak někdo zjistí, že to dítě má problém?
1: Je to různý. Někdy to dítě to oznámí samo, někdy si třeba všimnou ve škole a někdy si třeba všimne soused nebo nějaké blízké okolí. A tady k tomu mě jako napadá takový jako apel vlastně na nás všechny, aby pokud si ve svém okolí všimneme, že třeba nějaké dítě může vyrůstat někde, kde to pro něj není úplně v pohodě, tak se vlastně jako nebát a dát třeba anonymní podnět třeba na OSPOD nebo kontaktovat policii, protože já jsem se jako setkala i s takovými jako velmi ošklivýma případama, kdy člověk, když to tak jako zpětně rozplítal, tak se vlastně ukázalo, že spousta lidí o tom jako věděla, něco tušila, ale vlastně jako nikdo ten aktivní krok neudělal a to dítě třeba mohlo být zachráněný o 3-4 roky dřív, což je potom jako velmi smutný si to představit.
0: Nejsme všichni milující rodiče. Jsou i výjimky.
1: Jsou i výjimky, ale někdy to můžou být zároveň milující rodiče a zároveň nebejt bezpečný, protože prostě ty jejich limity jsou takový, že neumí udělat bezpečný prostředí.
0: Drogy? Kriminalita?
1: Různý drogy, no, můžou to být různé závislosti, ale může to být i to, že oni nezažili sami dobrou péči a potom v nějakých vypjatých situacích vlastně reagují velmi přehnaně. Že vlastně neumí pracovat se svým vztekem, se svýma emocemi. Mm.
0: Takže potřebují v té rodině pomoc ve finále všichni.
1: A přesně tak, přesně tak.
0: No a zpátky zaujalo mě to, že když budu cítit, že některé dítě má jako fakt problém, tak existují cesty, jak to řešit i anonymně. Já si dovedu představit totiž, že to bude můj soused na vesnici. A já když zavolám policii, tak kdo asi slyšel ten dřev, že od nás? No asi ten soused, že jo? Tak bude okamžitě jasný, kdo a to možná jako spousta lidí nebude chtít udělat.
1: Mhm. Já tomu rozumím, ale myslím si, že jako svědomý člověk mám jenom jedno a že když mám nějaké tušení, že nějaký dítě není v bezpečí, takže je opravdu pořádku to udělat. A můžete se třeba obrátit ne na policii, ale na ten OSPOD a oni už jakoby mají svoje mechanismy, aby to oznámení udrželi jako anonymní.
0: Takže pokud mám pocit, že se v mém okolí nějakému dítěti opravdu něco děje
1: a že nemusí
0: třeba,
1: být bezpečí.
0: Třeba i jenom tušení. Nikdo se na mě nebude zlobit na falešný poplach. Ale to když ne. Něco neudělám, tak si to budu pak jako navždy vyčítat možná.
1: Mm-hmm.
0: Katka Jebava.
2: Večerní pokec.

0: Večerní pokec, Katka Jebová z SOS dětských vesniček. Katko, jsme skoro na konci. Mě zaujalo vaše středisko. A teď já jsem nenašel už ten správný výraz takhle ve 21.53. Na půli cesty. Mm-hmm. Domov na půli cesty.
1: Dom na půli cesty, služba. Mm-hmm.
0: To je vlastně služba. Ano, služba, to je to správné slovo. Která nabízí pomoc mladým dospělým, kteří jako jsou na prahu překročení do vlastního života. Jak tohle funguje?
1: To funguje tak, že vlastně naší klasickou cílovkou jsou třeba mladí dospělí, co opouští ústavní péči, třeba dětský domov. Můžou to být ale i mladí dospělí, co prostě nezažili dobrou péči a vlastně nikdo jak pro ten jejich samostatný život úplně moc dobře nevybavil. Vlastně, když si představíte, co to všechno obnáší, když si člověk se jako vzpomene, když se stavil na vlastní nohy, tak je to poměrně jako velký balík nějakých kompetencí, který jako musíte mít. A je to jako náročný proces, i když máte vlastně za sebou jako dobrý zázemí, na to, když ho nemáte. Takže vlastně jako ti lidi můžou využít naši službu, bydlí v domě na půl cesty a vlastně s intenzivní podporou kolegů sociálních pracovníků, tak si vlastně osvojují ty kompetence a pomalu se na ty svoje vlastní nohy staví.
0: Jsou to často děti, které vyrůstaly v dětských domovech? Že je to pro ně jako ten krok mezi tím ústavním světem a tím volným světem venku?
1: Často, ale nejenom. Můžou to být právě i lidi, co pochází z nějakého špatného nevyhovujícího prostředí, někdy i třeba z náhradní rodinné péče, z pěstounské péče. Je to různý.
0: Je to různý. Kde máte svůj dům na půli cesty?
1: V Brně.
0: V Brně. A když bych chtěl využít tuhle službu, je dostupná nebo máte plno?
1: Jak kdy záleží, taky my tam máme holčičí a klučičí pokoje, takže jako někdy můžeme mít třeba volné místo, ale jenom pro ženu a někdy jenom pro muže, takže to záleží. Každopádně kontakty se dají najít na našich webových stránkách sosvesničky.cz, a kde jsou na ty jednotlivé služby kontakty.
0: A jaké je věkové rozpětí? Dokolika to můžu použít? Využít tuhle službu do 18?
1: Od 18 do 26.
0: Od 18 do 26. Mhm. To znamená, že můžu být také v situaci, že já sám si v tom věku uvědomím, že jsem sám na světě. Že nemám zázemí a přijdu. Někdy taky
1: nám,
0: to funguje.
1: Jo. A někdy k nám třeba přijde i někdo, kdo už to třeba rok, dva zkouší postavit se na ty nohy samostatně, ale právě jako už nazná, že by nějakou podporu potřeboval.
0: Katko, jsme úplně na konci. Díky moc, že jste přijela do Prahy. Netušíte, z jaké dálky přijela Katka. A za posluchači Frekvence 1. Pojďme se ještě vrátit na poslední chvíli k vašemu webu kdyžbolíduše.cz. Co tam najdu, když jsem teenager, a co tam najdu, když jsem rodič?
1: Já bych možná shrnula, že cílem toho všeho, tady toho celého snažení, tady toho, tady té kampaně, bylo vlastně zprostředkovat informaci, že v tom nejste sami, pokud někoho ta duše bolí, že v tom není sám a že je z toho cesta ven. Takže když se na ty stránky, ať už ten teenager, anebo ten jeho rodič podívá, tak tam může vidět jednak příběhy, nějaký sdílení lidí, kterých se to týká, kontakty konkrétní, na koho se můžete obrátit.
0: A teď to vypadá, že jsme se zasekli. Vy jste chtěla říct ještě jednu věc, ale už jste ji neřekla.
1: Teď jsem to asi zapomněla.
0: No, a můžete se třeba podívat taky na výpovědi mladých lidí. Jste chtěla říct,
1: přesně,
0: jo?
1: Tak, jo, to jsem chtěla říct. A ty jejich zkušenosti, co jim pomohlo, co jim nepomohlo a co rozhodně lidem, kteří se vám svěří s nějakým problémem, tak co jim rozhodně neříkat.
0: A jenom abyste pochopili ten konec. Katka je maminka malých dětí a říkala, že už asi 10 dní nespala pořádně. Tak díky za osobní statečnost, že jste zvládla večerní pokec v 10 večer na rádiu.
1: Já moc děkuju za pozvání.
0: Mějte se hezky, Katko.
1: Mějte se hezky.

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno, já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přibíráš víčka, prosím, vyslyš mojí zpověď, už jsme starý na psaníčka, jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu, já vím, že nejsi rád, a že ti to při steku chci ti všechno říct, a pak se někam schovat, třeba pochopí.

se zrychlil se nedech, jak maraton svým běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slovy, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměni s nimi, bez sněch gesta i včiny, a já tu zůstanu, ztracené malý světla, to třeba se vrátíš, a já zas nechám se napnout, prosím, maluj mě tvoř k obrazu svému, nech mě

splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svete, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak táci tiše vzlétnou, vyměn.

0: 22 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: České lesy budou o víkendu plné houbařů. Nahané nepojedou od pondělka vlaky. A sucho se prohlubuje. Řeka Morava na Břeclavsku nebo řeka Lužnice na Táborsku je už skoro bez vody. Láďo Jakub má teď podrobnosti. O víkendu se rozhodně vyplatí vyrazit na huby. Slunečné a teplé počasí bude pokračovat i během soboty a neděle. Dá se najít spousty hřibovitých hub, píchavky nebo růžovky. Jak Frekvenci 1 řekl Mikulo Klibort May, sezona by se podle něj mohla prodloužit.
2: Kdo opomí klousky, ať se je naučí, protože teď jsou plné lesy. Především klouzek modřínový, klouzek slizký, obecný, různé slizáci, co jsou příbuzné druhy klousku, jako je to pěkné. Říkám, není to úplný ten vrchol, který byl zhruba před 10 dny, ale je to velice pěkné a pokud nebudou mrazíky a ještě by něco zapršelo trošku, tak by se sezóna mohla pěkně prodloužit.
1: Mykolog taky doporučuje houby hledat na okrajích lesů, pod stromy v trávě a nebo kolem potoků. Cestující v Olomouckém kraji musí od pondělka do pátku 9. října počítat s výlukou vlaků. Důvodem je omezení provozu a oprava kolejí. Podrobnosti k výluce řekla mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová.
3: V termínu od 5. do 9. října proběhne nepřetržitá výluka v celém úseku tratě Prostějov hlavní nádraží Zbel. Ve stejném termínu bude výluka také na trati Olomouc hlavní nádraží Drahanovice Prostějov, a to v úseku Senice Nahané Prostějov hlavní nádraží. Důvodem omezení provozu je údržba a oprava kolejí, kterou bude provádět Správa železnic.
1: Po tuto dobu budou za všechny vlaky jezdit náhradní autobusy podle výlukového jízdního řádu. Dopravce upozornil, že přeprava jízdních kol nebude v autobusech z kapacitních důvodů zajištěná. Sucho pokračuje, extrémně náročná je situace na našich řekách. Kritická je třeba například na řece Moravě. Třeba v Lanžhotu na Břeclavsku hlásí jen 18% vody. Odra v Bohumíně na Karvinsku má 26%. Ještě míně je na řece Lužnici, ta je skoro bez vody, jen 14% má v Bechyni na Táborsku. A situace se jen tak nezlepší ani v příštích dnech, možná ani týdnech. Vltava v Praze například udává i 38%, Labe v Přelouči na Pardubicku jen 35%, a Labe v Děčíně 40% celkového stavu vody. A ještě jednou na téma voda. Na zajištění pitné vody pro obyvatele u hranic s Polskem na Liberecku vyplatil zatím Liberecký kraj z fondu Turův přes 367 milionů korun. Dalších téměř 349 milionů získali Severočeská vodárenská společnost a města Hrádek nad Nisou a Chrastava z operačního programu životního prostředí. Téměř 16 milionů podpořilo stavbu zdrojů vody Ministerstvo zemědělství. Bez dotací by se města, ale ani vodárenská společnost nemohly tak nákladné projekty dovolit. Starosta Hrádku nad Nisou Pavel Farský k tomu dodal.
4: Dělali jsme Václavice, to je spojený přímo tady s tím projektem toho přivaděče do Hrádku nad Nisou a tady úpravny vody v Machtíně. Pak jsme dělali vodovod na Dolní Suché, dodělali jsme vodovod na Dolním Sedle a teď jsme dodělali kanalizaci v Donině. Takže těch vodohospodářských projektů bylo u nás opravdu, ale opravdu hodně a ze svých peněz bychom absolutně nebyli schopni to udělat. To by byl úplný nesmysl. I ekonomicky by to nedávalo smysl.
1: Dokončené jsou nejen vodovody v oblasti Hrádku nad Nisou, ale i Chrastavě. Hotová je úpravna vody v Machníně u Liberce, která bude obě oblasti zásobovat. No a před dokončením je 12 kilometrů dlouhý přivaděč, který vodu z Machnína dopraví k hranicím.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: V noci bude už zase chladno, 9 až 3 stupně Celsia naměříme. Vyloučené nejsou přízemní mrazíky. Přes sobotní den pak bude jasno a teploty zase letní, 20 až 25 stupňů Celsia. Ráno ale ještě pozor na mlhy v severozápadních Čechách.
5: Přátelé, show konečně pátek jede dál. Mám tady pro vás otázku. Slyšeli jste někdy takovou kvízovou otázku? Slyšeli jste někdy o českém zpívákovi, který se jmenuje Sofian Mešmeš? Ne? No, já vám se přiznám, že já taky ne, ale je to mladý kluk, který pro jeden film krásně přespíval a vytvořil novou verzi písničky Jirky Schellingera Léto s tebou. Moc rád bych vám tuhletu hudební novinku představil, za takových 25 minut k vám posílám. Nebude chybět v té další 60-minutovce show Konečně pátek ani to nejlepší z dnešních velkých hlav. No a už za chvilku jedna nádherná Aneta Langerová. Jak zahrála svoji legendární Vodu živou živě s Janáčkovou filharmonií Ostrava. Je to, já myslím, že můžeme říct, že to je takový hudební bombonek pro dnešní show Konečně pátek. Tak za pár minut. Frekvence 1.

Michal Šulte a taky Rehab na Frekvenci 1. Teď ale trocha živé muziky. Pátek co pátek pro vás vybírám zajímavá hudební vystoupení, koncerty, kde ty písničky zní přeci jenom jinak, než je znáte z CDčka, ze Spotify, anebo třeba od nás z rádia. A tentokrát se vrátíme v čase zas ne o tak moc, jenom do 24. října 2024. Takže vlastně skoro přesně o 2 roky zpátky. Tehdy totiž měla Aneta Langerová koncert Zázračná písně Krajina 20 let. Slavila tím 20 let na scéně a byla to vlastně tour, ale tenhle ten koncert byl z pražské Lucerny. No a Aneta Langerová tam zaspívala písničku, která ji proslavila hned potom, co vyhrála televizní Superstar. Byla to Voda živá, ale teď uslyšíte Vodu živou společně s Janáčkovou filharmonií z Ostravy a s obrovským sborem a taky s obrovsky nadšenými fanoušky v sále, kteří část toho songu dospívali za Anetu. Tak pojďte se mnou do Lucerny.

0: Jo, přátelé, tak tohle jsou slavní Milli Vanilli. Oni se proslavili tak trošičku jako nechvalně. Možná tu kauzu znáte. Na konci 80. let byli jedni z největších popových idolů, jenomže tady jejich obrovské hity měly takový jako drobný škralup, takový drobný problém. Ono trošku prasklo, že ti kluci, kteří jaksi byli Milli Vanilli, to vůbec nespívají. A zpívá to za ně někdo úplně jiný. Přišlo se na to při jednom koncertě, kde jim selhala jako zvuková stopa a oni nevěděli, co s tím dělat. Takže docela dlouho se dotajilo a pak z toho byl obrovský skandál. Takže Milli Vanilli byli vlastně jenom obličejem a zpěváky byl někdo úplně jiný. Ale teď půjdeme ke zpěvákovi, který rozhodně zpěvákem byl. Vlastně ke dvěma. Máme rok 2026. Je to 50 let, co Jiří Schillinger proslavil písničku Léto s tebou.
1: Za noci hvězdy.
0: To je ona. No a proč o ní mluvím? Já tady pro vás mám z Brusu novou verzi téhleté písničky, která vznikla pro film Bobule a Bobulky. To je čtvrtý díl oblíbené filmové série s Krištofem Hátkem a Lukášem Langmajerem. Do kin půjde 11. února příštího roku a samozřejmě zase půjde o víno a zase se natáčelo na Pálavě. No, kdo jste fandové Bobulí, tak ty filmy určitě znáte. Čtvrtý díl vám, věřím, udělá radost. No a tuhletu písničku, kterou vám teď představím, po 50 letech po Jiřím Schillingerovi naspíval mladý kluk, který se jmenuje Sofian Meč. Je to velmi talentovaný kluk, který v roce 2024 získal českého slavíka v kategorii objev roku a následně se tím docela zařadil mezi výrazná jména té mladé hudební české generace. Je mu letos 25, má česko-alžírské koncerty a docela se proslavil svého času i spoluprací s Benem Kristovem. Vy ho možná budete znát, možná jste o něm slyšeli, možná to pro vás bude úplná novinka. Rozhodně pojďte si teď tady na Frekvenci 1 poslechnout, jak zní Léto s tebou v podání kluka, který je vlastně částečně Čech, částečně Alžířan a jmenuje se Sofian Meš.
2: Frekvence 1.
3: Horká novinka.

0: Tohle byl na Frekvenci 1 nezaměnitelný hlas frontmana skupiny Mr. Big, Erika Martina. Asi jedna z těch nejslavnějších, co kdy natočili. Wild World. Teď ale to nejlepší z dnešních velkých hlav. Bavili vás jako každý všední den mezi 17. a 18. No a v pondělí v tom hodlají pokračovat.
1: Já mám kamaráda, který je kostelník. On není kostelník, on je zvonař. On chodí zvonit normálně každý den v 6 hodin večer, vyleze ty
2: nahoru
1: a tady na
3: a tahá za šňůru.
2: A kam?
1: Ty kostely je víc, oni se jako střídají. Takže to je krásná práce.
3: To jo, to zdraví. A nedrblo mu v hlavě už?
1: Já jsem ho dlouho neviděl. Velké
4: hlavy, Frekvence 1. No, povedzte mi, ako dlho sa zvoní, keď zomrie pápež?
1: 3 dny.
4: V kuse?
1: No. Mm-hmm.
3: Tak to by se ten tvůj kámoš utahal.
2: Mm-hmm. No, nějaký číslo 360krát.
3: Ne, já myslím, ne. Že třeba celou minutu.
4: Celou jednu hodinu.
3: Hodinu, jo.
4: On, keď zomrie papež. A jako dlouho se zvoní, keď se zvolí nový papež?
3: Taky hodinu, takže pak se neví, co se no.
1: Jsme ho zvolili a on chudák.
2: Takže?
4: Přesně tak, takisto hodinu.
3: Zvony hodinu a teď, jo, tak umřel nebo máme nový?
2: A pamatujete si tu scénku Daš Bojan a pan Drhola?
1: Už je tam.
2: No, šeptám s ním, šeptám s ním.
1: Jo, ne, už no? Je tam, to je něco jiného, to byl jiný film.
3: Ale taky tam byl Daš Bujan.
4: Šeptám s ním.
2: Už je tam.

0: a Wish You Were Here.
1: Překvapivě mnohem smutnější písnička, než by člověk od kapely po Cotton Eye Joe čekal. Tahle ta melodie totiž vypráví příběh holky nebo ženy, která touží po svém milovaném. No a ten videoklip naopak zasahuje to dění přímo do válečného prostředí. Je to hrozně zajímavý případ. Tahle ta písnička má totiž text o něčem trošku jiném, než o čem potom kapela natočila videoklip. Ten samotný text, o kterém zpívají, je o tom, že ta holka nesmírně postrádá svého kluka, který je daleko, vzpomíná na jeho smích, úsměv, ptá se, jestli k ní stále něco cítí. No a to odloučení prožívá neuvěřitelně intenzivně. A vlastně je to z toho podání od Rednecks hodně slyšet. No ale potom vznikl videoklip a ten příběh přesunul do prostředí války. Zpěvačka Anika jako Mary Jo čeká na svého muže, který je vojákem v tom klipu, a ve vzpomínkách pak vidíme jejich šťastné chvíle, zatímco na bojišti umírají vojáci. A na konci z pochodní prochází mezi mrtvými vojáky. Takže to ve finále mezi všemi fanoušky skupiny Rednecks vyvolalo dojem, že ta písnička je o holce, která přišla o muže ve válce. Ale ve skutečnosti ten text je o něčem úplně jiném. Vlastně jsem nikde nedohledal, proč Rednecks natočili ten klip o něčem jiném, než je samotný text. Ale ta písnička se chytla a hraje se až do dneška. Tak mějte se hezky, přeju vám dobrou noc, za chvilku už bude 11, takže se s vámi loučím a zase příští týden.
0: Ahoj.

0: 23 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: A po hodině Láďa Jakub. Už za týden se potkáme u Uren. Příští pátek a sobotu totiž proběhnou komunální volby. Do Brna se z Prahy přesouvá nepovolený sjezd tisíců tuningových aut. Policie je v pohotovosti. A ráno se přioblečte, bude skoro mrznout. Odpoledne pak bude pokračovat babí léto. A začněme dopravou. Silničáři omezují provoz v tunelech Lochkov a Cholupice na Pražském okruhu kvůli pravidelné údržbě. Od páteční 21. hodiny do nedělního poledne bude otevřený vždy jen jeden tubus v režimu 2+1, zatímco ve druhém bude proveden servis dopravních technologií a úprava betonového povrchu. Už za týden nás čekají komunální volby a hlasování o obměně třetiny Senátu. Některé obce jsou hodně provázané s celostátní politikou. U jiných jsou kandidátky postavené třeba na sousedských sporech. Řekl nám to politolog Ladislav Cabada.
2: Čili řekl bych, že najít nějaký jednotný model, jednotný mustr v tom českém komunálním prostředí nejde. Že skutečně je to takové akvárium, ve kterém se pohybuje poměrně velké množství různých aktérů, mimochodem na té obecní úrovni. Velmi často takových, kteří nechtějí mít stranický základ, kteří se snaží prezentovat jako nezávislý.
1: V Brně v sobotu pokračuje ilegální sjezd až tisíců tuningových aut. V pátek ho řešila policie v Praze. Pod zvýšeným dohledem policie na jihu Moravy budou dál hlavně dálnice D1 a D2 a další významné silniční tahy v Jihomoravském kraji. A policisté nevyloučili ani uzavírky. V terénu využijou i vrtulníky nebo dron, připomněla policejní mluvčí.
3: Připravujeme rozsáhlé bezpečnostní opatření napříč celou republikou. Do terénu nasadíme policisty celé republiky a využijeme také vrtulník a policejní drony. Naším cílem je zabránit nelegálním závodům, blokování komunikací a dalšímu nebezpečnému jednání, které by mohlo ohrozit ostatní účastníky silničního provozu.
1: Pod dohledem hlídek budou kromě hlavních silnic taky odpočívky a nebo i čerpací stanice. Nemocnici v Letovicích na Blanensku nepoznáme. Historický objekt určený k léčbě pacientů dostal tělocvičnu, a to tělocvičnu na rehabilitace. Dokončená je i půdní vestavba, ve které právě tělocvična je. Všechno stálo 53 miliony korun. Hlavní budova nemocnice je památkově chráněným objektem z 18. století, který byl původně klášterem. Při dopravní nehodě v americkém státě Wyoming zemřeli dva Češi, další se pak zranil. Případem se zabývá český generální konzulát v Los Angeles. Potvrdil to mluvčí české diplomacie Adam Čergé.
4: Generální konzulát České republiky v Los Angeles v této souvislosti poskytuje rodinám zemřelých i zraněnému občanovi intenzivní konzulární asistenci a je v kontaktu s místní policií a dalšími orgány.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Ráno se vezměte kabát nebo bundu, teploty spadnou mezi 9 a 3 a vyloučené nejsou ani přízemní mrazíky. Odpoledne bude pokračovat babí léto, všechno tady zase můžete odhodit, bude to zase na letní oblečení až 25 stupňů Celsia.

0: Frekvence 1.
1: To nejlepší z muziky.
2: I wanna dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some

0: Frekvence 1 zprávy.
1: České lesy budou o víkendu plné houbařů. Nahané nepojedou od pondělka vlaky. A sucho se prohlubuje. Řeka Morava na Břeclavsku nebo řeka Lužnice na Táborsku je už skoro bez vody. Láďa Jakub má teď podrobnosti. O víkendu se rozhodně vyplatí vyrazit na huby. Slunečné a teplé počasí bude pokračovat i během soboty a neděle. Dá se najít spousty hřibovitých hub, píchavky nebo růžovky. Jak Frekvenci 1 řekl Mikulok Libort May, sezona by se podle něj mohla prodloužit.
2: Kdo opomí klouzky, ať se je naučí, protože teď jsou plné lesy. Především klouzek modřínový, klouzek slizký, obecný, různé slizáci, co jsou příbuzné druhy klouzku. Jako je to pěkné. Říkám, není to úplný ten vrchol, který byl zhruba před 10 dny, ale je to velice pěkné a pokud nebudou mrazíky a ještě by něco zapršelo trošku, tak by se sezóna mohla pěkně prodloužit.
1: Mikulok taky doporučuje houby hledat na okrajích lesů, pod stromy v trávě a nebo kolem potoků. Cestující v Olomouckém kraji musí od pondělka do pátku 9. října počítat s výlukou vlaků. Důvodem je omezení provozu a oprava kolejí. Podrobnosti k výluce řekla mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová.
3: V termínu od 5. do 9. října proběhne nepřetržitá výluka v celém úseku tratě Prostějov hlavní nádraží Zbel. Ve stejném termínu bude výluka také na trati Olomouc hlavní nádraží Drahanovice Prostějov, a to v úseku Senice Nahané Prostějov hlavní nádraží. Důvodem omezení provozu je údržba a oprava kolejí, kterou bude provádět správa železnic.
1: Po tuto dobu budou za všechny vlaky jezdit náhradní autobusy podle výlukového jízdního řádu. Dopravce upozornil, že přeprava jízdních kol nebude v autobusech z kapacitních důvodů zajištěná. Sucho pokračuje, extrémně náročná je situace na našich řekách. Kritická je třeba například na řece Moravě. Třeba v Lanžhotu na Břeclavsku hlásí jen 18% vody. Odra v Bohumíně na Karvinsku má 26%. Ještě míně je na řece Lužnici, ta je skoro bez vody, jen 14% má v Bechyni na Táborsku. A situace se jen tak nezlepší ani v příštích dnech, možná ani týdnech. Vltava v Praze například udává i 38%, Labe v Přelouči na Pardubicku jen 35%, a Labe v Děčíně 40% celkového stavu vody. A ještě jednou na téma voda. Na zajištění pitné vody pro obyvatele u hranic s Polskem na Liberecku vyplatil zatím Liberecký kraj z fondu Turův přes 367 milionů korun. Dalších téměř 349 milionů získali Severočeská vodárenská společnost a města Hrádek nad Nisou a Chrastava z operačního programu životního prostředí. Téměř 16 milionů podpořilo stavbu zdrojů vody Ministerstvo zemědělství. Bez dotací by se města, ale ani vodárenská společnost nemohly tak nákladné projekty dovolit. Starosta Hrádku nad Nisou Pavel Farský k tomu dodal.
4: Dělali jsme Václavice, to je spojený přímo tady s tím projektem toho přivaděče do Hrádku nad Nisou a tady úpravny vody v Machtíně. Pak jsme dělali vodovod na Dolní Suché, dodělali jsme vodovod na Dolním Sedle a teď jsme dodělali kanalizaci v Donině. Takže těch vodohospodářských projektů bylo u nás opravdu, ale opravdu hodně a ze svých peněz bychom absolutně nebyli schopni to udělat. To by byl úplný nesmysl. I ekonomicky by to nedávalo smysl.
1: Dokončené jsou nejen vodovody v oblasti Hrádku nad Nisou, ale i Chrastavě. Hotová je úpravna vody v Machníně u Liberce, která bude obě oblasti zásobovat. No a před dokončením je 12 kilometrů dlouhý přivaděč, který vodu z Machnína dopraví k hranicím.
0: Frekvence 1.
5: Počasí.
1: V noci budou zase chladno, 9 až 3 stupně Celsia naměříme. Vyloučené nejsou přízemní mrazíky. Přes sobotní den pak bude jasno a teploty zase letní, 20 až 25 stupňů Celsia. Ráno ale ještě pozor na mlhy v severozápadních Čechách.

0: Jedna hodina. Frekvence 1 zprávy.
1: A po hodině Láďa Jakub. Už za týden se potkáme u Uren. Příští pátek a sobotu totiž proběhnou komunální volby. Do Brna se z Prahy přesouvá nepovolený sjezd tisíců tuningových aut. Policie je v pohotovosti. A ráno se přioblečte, bude skoro mrznout. Odpoledne pak bude pokračovat babí léto. A začněme dopravou. Silničáři omezují provoz v tunelech Lochkova Cholupice na Pražském okruhu kvůli pravidelné údržbě. Od páteční 21. hodiny do nedělního poledne bude otevřený vždy jen jeden tubus v režimu 2+1, zatímco ve druhém bude proveden servis dopravních technologií a úprava betonového povrchu. Už za týden nás čekají komunální volby a hlasování o obměně třetiny Senátu. Některé obce jsou hodně provázané s celostátní politikou. U jiných jsou kandidátky postavené třeba na sousedských sporech. Řekl nám to politolog Ladislav Cabada.
2: Čili řekl bych, že najít nějaký jednotný model, jednotný mustr v tom českém komunálním prostředí nejde. Že skutečně je to takové akvárium, ve kterém se pohybuje poměrně velké množství různých aktérů, mimochodem na té obecní úrovni. Velmi často takových, kteří nechtějí mít stranický základ, kteří se snaží prezentovat jako nezávislí.
1: V Brně v sobotu pokračuje ilegální sjezd až tisíců tuningových aut. V pátek ho řešila policie v Praze. Pod zvýšeným dohledem policie na jihu Moravy budou dál hlavně dálnice D1 a D2 a další významné silniční tahy v Jihomoravském kraji. A policisté nevyloučili ani uzavírky. V terénu využijou i vrtulníky nebo dron, připomněla policejní mluvčí.
3: Připravujeme rozsáhlé bezpečnostní opatření napříč celou republikou. Do terénu nasadíme policisty celé republiky a využijeme také vrtulník a policejní drony. Naším cílem je zabránit nelegálním závodům, blokování komunikací a dalšímu nebezpečnému jednání, které by mohlo ohrozit ostatní účastníky silničního provozu.
1: Pod dohledem hlídek budou kromě hlavních silnic taky odpočívky a nebo i čerpací stanice. Nemocnici v Letovicích na Blanensku nepoznáme. Historický objekt určený k léčbě pacientů dostal tělocvičnu, a to tělocvičnu na rehabilitace. Dokončená je i půdní vestavba, ve které právě tělocvična je. Všechno stálo 53 miliony korun. Hlavní budova nemocnice je památkově chráněným objektem z 18. století, který byl původně klášterem. Při dopravní nehodě v americkém státě Wyoming zemřeli dva Češi, další se pak zranil. Případem se zabývá český generální konzulát v Los Angeles, potvrdil to mluvčí české diplomacie Adam Čergé.
4: Generální konzulát České republiky v Los Angeles v této souvislosti poskytuje rodinám zemřelých i zraněnému občanovi intenzivní konzulární asistenci a je v kontaktu s místní policií a dalšími orgány.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Ráno se vezměte kabát nebo bundu, teploty spadnou mezi 9 a 3 a vyloučené nejsou ani přízemní mrazíky. Odpoledne bude pokračovat babí léto, všechno tady zase můžete odhodit, bude to zase na letní oblečení až 25 stupňů Celsia.